odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Marrone z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halle a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čričina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do Oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Nils Daka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne. A život...

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl a si čerpá ze zápisku, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walkin' All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
3: Krásné odpoledne přeji.
2: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
3: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
0: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tak vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. Jo, ano. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják. Jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zmínka. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 Číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele,
3: Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to?
1: A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč jsi vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože jsi myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobností. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Zpátky do Homoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Zemník vás, voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a pozdravujte mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tak, že jsem seděla taky na zadku.
3: Takže ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednou znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřekl, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam. Tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. Druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Tak... Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry, režisér Brynich zakázal další pokus, říkal nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: Taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo? Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který filmoví znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří tomuhle z tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on ekraně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpa víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když se jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Aha, tak takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: To byste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek. Protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam vlastně se o to šlo.
2: Jo, ano, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těm video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tedy máme takhle za sebou s Václavem Flatusem, nějaké potkání bylo?
2: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten
1: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jaké to je pracovat s hlasy, nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka. Nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci Kalorovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady je René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme vod. Taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvokavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasuju pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, Děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
8: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
9: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte, povídá, jdou se vycpat slany, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře, vsadíte se, on povídá, no jestli to není nějak, pá, normálně regulární úkol početní, pá, dobře, o kolik, o stovku, slany, pá, to je málo, tak o 500, tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku, Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak. Vytáh papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ano.
3: Tak to se povedlo, ano.
5: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
5: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt.
5: No jo.
3: K komu?
5: K paní učitelce. Na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
5: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
5: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
5: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
5: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
5: No je obdiv, totální. Jako.
3: A přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
5: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že i do matematiky blázen.
5: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
5: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
5: ano,
3: se číst.
5: Ano.
3: Ale bych toho měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
5: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotwald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, ano. To je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jedno, zdraví vás oba pánové, zase Menšík,
1: ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterco byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelné. Dodnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, prosím, no, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl, takže já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci, a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám, a on dívá tedy, hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Veselá historka od Václava Vosky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bumrandem, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, to já nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klub. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Bývalé autobusové nádraží od centra Olomouce má nový povrch i nástupiště. Na Valašsku se v říjnu otevře dlouho očekávaná palačovská spojka. Tři české tenistky postoupily do třetího kola Wimbledonu. Dnes se čekáme převážně polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Bývalé autobusové nádraží u Olomoucké tržnice opět slouží řidičům a cestujícím. Dělníci ji opravovali na dvakrát. Nový asfalt měl totiž prohlubně a město ji muselo reklamovat. Kromě nového povrchu má nádraží i opravená nástupiště a veřejné osvětlení. Práce stály zhruba 17 milionů korun.
3: Na ploše je i nový mobiliář, 3 standardizované autobusové přístřešky, 8 stojanů na bicykli, 21 laviček a 13 odpadkových košů. Magistrát při první etapě musel reklamovat část asfaltového povrchu. Podle informací na webu města plocha opět slouží cestujícím i autobusové dopravě. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Palačovská spojka, silniční napojení Valašska na dálnice D48 a D1 se otevře v říjnu. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel zlínské správy ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Spojka by měla podle něj výrazně urychlit cestování po regionu.
4: Bude to jeden z největších počinů tady na Valašsku, kdy konečně připojíme celé Valašsko, Valašské Meziříčí, Rožnov, potažmo i Vsetín na dálnici D48 velmi rychlou cestou. To přes tu Lešnou a Palačov je otázka pár minut. Oproti ježdění po 35 přes Hustopeče nad Bečvou a hranice na Moravě.
2: Praktičtí lékaři můžou nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila Českému rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
5: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sledují-li už toho pacienta třeba tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
2: Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Resort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Do dluhopisů mohli investovat nejméně 1000 a nejvíce 3 miliony korun. Teď musí peníze uhradit nejpozději do 7. července.
1: Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková prošla na Wimbledonu do třetího kola. Rusko Andrejevovou porazila po obratu 2-1 na sety a zahraje si s krajenkou Nikolou Bartuňkovou. Ta vyřadila Kateřinu Siniakovou. Do třetího kola postoupila i Karolína Muchová, která ve dvou setech zdolala Číňanku Chang.
1: Počasí.
2: Dnes se čekáme převážně polojasno, v jeseníkách přechodně oblačno s přeháníkami. K večeru se má vyjasňovat. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Povane mírný severní vítr, který bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ve Štomberku je uzavřena část ulice Olomoucká, stavební práce tady potrvají do 7. července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šo-

Koukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je tady čtvrtek 2. července a svátek má dnes Patricie. Vše nejlepší. Co vás dnes čeká? Jaké máte počasí? Posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat na léta minulá v kalendáriu a nachystány jsou také písničky, které nestárnou. Jako první v této hodině bude zpívat Pavel Bobek. Dobré ráno.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 2. července svátek slaví urozená Patricie. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. 10. díl seriálu 30 případů majora Zemana se jmenoval Vrah se skrývá v poli. Skutečná vražda v Babicích na Třebíčsku se odehrála před 75 lety v roce 1951. Při ní byli zabiti 3 místní komunisté, 4. byl těžce zraněn. Babický případ na rozdíl od seriálu nebyl nikdy zcela přesně objasněn, avšak spolehlivě posloužil k ideologickým cílům a tvrdým represím. Jeden z největších spisovatelů všech dob, nositel Nobelovy ceny Ernest Hemingway, si sáhl na život před 65 lety v roce 1961. Zastřelil se ve svých 62. První jaderný výbuch na atolu Mururoa uskutečnila Francie před 60 lety v roce 1966. V dalších 30 letech provedla země Galského kohouta na tomto atolu v Tichomoří 181 testů jaderných zbraní. První úplně autonomní umělé srdce na světě bylo v americkém Louisville operováno před 25 lety v roce 2001. Pacient Robert Tools žil s bionickým srdcem 101 50 dní. Nejcennější tenisovou trofej poprvé zdvihla nad hlavu lvice z Fulneku Petra Kvitová před 15 lety. V roce 2011 se stala wimbledonskou vítězkou. Petra Kvitová. Po 3 letech si vítězství zopakovala. A kulatých 50 má dneska hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun.
3: Výborně, výborně, Tomáši!
2: Já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je čtvrtek 2. července, svátek má Patricie a je čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, déšť na navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 20,5 stupně, 18 stupňů Úsov. Dnes budu sklízet a vytrhávat hrách, píše Hana. A Rýmařov, 16 stupňů, dobře se spalo, pochvaluje si Hanka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 17:30. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Krnovské autobusové nádraží, park nebo okolí divadla, tam všude teď můžete potkat uklízecí čety, složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice totiž začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt potrvá do konce roku.
1: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
2: Není co dělat a mě práce nevadí, jako, a mě to baví. No.
1: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
2: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
1: Ale tak chutná vám?
2: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
1: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
3: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
1: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
4: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování.
1: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerově zahájilo zkušební provoz nové Reuse centrum. Sídlí v areálu technických služeb v ulici Na Hrázi. Během prvního měsíce zaměstnanci budou pouze přijímat zachovalé a použitelné věci. Jejich prodej za symbolické ceny začne 1. srpna. Penzisté z Velké Bystřice na Olomoucku můžou nově využívat seniora taxi. Službu provozuje Městský dům pokojného stáří. Určená je obyvatelům města nad 65 let a lidem se zdravotním postižením. Přepravu si zájemci musí rezervovat předem. Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Věnovat by se také měla dalším dvěma bodům, které nestihla projednat před dvěma týdny. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit o summitu NATO v Ankaře. Vnitropetrovské oblasti Ukrajiny otevřeli školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunkr bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů. Ze sportu fotbalisté Olomouce ve druhém přípravném zápase na novou sezónu remizovali se slovenskou Skalicí 0-0. V sobotu čekají Sigmu hned 2 utkání. Ve Slatinicích se dopoledne střetnou s Banskou Bystricí a odpoledne pak s Kroměříží. Počasí dnes se čekáme převážně polojasno, v jeseníkách přechodně oblačno s přeháníkami. K večeru se má vyjasňovat. Teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Povane mírný severní vítr, který bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku na silnici 55 u obce Kokory stojí porouchané auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou 2 minuty po 17:30. Přeji dobré ráno, Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno, už o půl desáté nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kostel na nebevzetí Panny Marie najdeme v Laškově na Prostějovsku, prokazatelně od 17. století. Dokonce nás na to upozorní pamětní deska na jeho presbytáři. Co když tady ale byl kostel už dříve? I potom bude pátrat Mirek Kobza v dnešní rozhlasové pohlednici o půl desáté. Poslechnout si pořad od pradědu na Hanou budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je tady čtvrtek 2. července, svátek má Patricie. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté, no dnes sluníčko i přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Hranice 19 stupňů a oblačno, vzkaz od Ivety. Bára z Olomouce má na teploměru 20,5 stupně, hlásí oblačno a také, že se jí dnes docela dobře spalo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové zpěvák a skladatel Petr Bende. Dozvíte se například i to, kdo mu vnukl myšlenku, aby zpíval písně Petra Nováka.
1: Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči. To je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým jako pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně, mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď.
0: Celý rozhovor s Petrem Bende si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

blíž. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Soud by dnes mohl rozhodnout v případu krádeže kabelů na železničním koridoru na Přerovsku. Obžalobě čelí trojice mužů. Více o tom už ve zprávách v celou. Ten kratičký sen.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přerovský soud bude opět řešit krádež kabelů na trati u Lipníku nad Bečvou. Bohumín chce dron pro strážníky kvůli černým skládkám i povodním. Kvůli problémům s jednotným hlášením dostala asi tisícovka firem odklad na odevzdání daní. Dnes má být převážně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Okresní soud v Přerově by dnes mohl rozhodnout případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže měděných kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Dva dopravci a správa železnic škodu vyčíslili zhruba na 2,5 milionu korun. Mužům hrozí až 6 let vězení.
2: Muže i s kabely v kufru auta nedaleko místa činu zadržela policejní hlídka. K činu se přiznali. Dnes chce předseda senátu Jan rektora vyslechnout svědky a v plánu má i vyhlášení rozhodnutí. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Bohumín pořídí dron pro strážníky, chystá výběrové řízení a potřebné souhlasy. Dron nasadí i na boj proti černým skládkám. Jde například o lokalitu Heřmanické rybníky. Opakovaně se tam objevují navezené pneumatiky, staré spotřebiče nebo třeba stavební suť. Dron bude užitečný právě v hůře přístupných oblastech. Upřesně mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech, například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.
1: Zhruba tisíc firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moci daňové přiznání podat až na konci září. V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní Vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
4: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
5: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
4: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté domácích Spojených států slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Kalifornii porazili Bosnu a Hercegovinu 2-0. Úvodní kolo play-off zvládli po obratech taky Angličané a Belgičané. Anglie vyhrála v Atlantě 2-1 nad Kongem a Belgie přehrála Senegal 3-2 po prodloužení.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost, postupně polojasno, v jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírený severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku u obce Pavlovice havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Včera jsem byl po nějaké době na jídle v restauraci. Zjistil jsem, že už dělám to, co řada z nás. No, po dlouhém koukání do jídelního lístku si dám to, co vždy. Možná to máte podobné. Tak snídáte-li právě teď dobrou chuť. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Řezníci si před 100 lety i v tisku stěžovali na to, že nemají pro sebe a své zboží střechu a že by jim ji mělo město Olomouc opatřit. No a hrajeme písničky, které nestárnou, právě teď bude zpívat Helena Vondráčková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Řezníci si před 100 lety i v tisku stěžovali na to, že nemají pro sebe a své zboží střechu a že by jim ji mělo město Olomouc opatřit. Chystala se v červnu 1926 stavba, dozvíme se od Dity Vojnarové.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Zpráva, kterou tenkrát otiskly řeznicko-uzenářské listy, zněla takto. Dejte olomoucké masné tržnici dobrou střechu. Řezníci z olomouckého venkova dojíždějící do olomoucké masné tržnice stěžují si, jak jsou poškozováni tím, že tržnice u Moravie nemá řádnou střechu. Řezníci se snaží, aby dodali maso prvotřídní jakosti, ale do tržnice prší a maso je tak poškozováno. Myslíme, že v masovém podniku, jakým nesporně tržnice je, našla by se částka, kterou by bylo možno věnovat na opravu střech. Na tuto zprávu reagovali novináři z jiných listů, kteří podotýkali, že tržnice na maso má střechu velmi dobrou a venkovští řezníci žádají po městě, aby jim zřídilo přístřešek pro vozy, kde by je mohli i s nákladem před deštěm a parnem schovat. Město však kvůli nedostatku financí nemohlo jejich žádosti vyhovět.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady čtvrtek a svátek má Patricie.
2: Počasí.
1: Pranostika říká, když na navštívení Panny Marie prší, 40 dní se voda vrší. No dnes mraky i sluníčko a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Doloplazy u Nezamyslic 19,7 stupně Celsia, vlhkost 62%. Včera konečně u nás večer zapršelo, dnes zavařuje okurky, píše Miroslav, tak ať se vše vydaří. Bohdíkov, dnes skoro jasno, 14 stupňů, mírný vítr, hlásí Vlaďka. V Prostějově 20 stupňů, to už hlásí Ivana, která se chystá na procházku a cestou domů vezme nákup.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď, už v příští hodině. Nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na jízdu králů Doloplazy, tradiční lidová slavnost jízda králů, bude už tuto sobotu a neděli. Jedná se o národopisnou slavnost, pořádanou každoročně hanáckým národopisným souborem Olešnice Doloplazy, vždy první neděli v červenci. Slavnost probíhá před domy na návsi. Na koních jede kolem 20 jezdců, z nichž někteří jsou členové souboru Olešnica. Králem bývá vždy chlapec ve věku 14 až 15 let z Doloplaz a podle zvyku je ustrojen do ženského kroje a na znamení mlčenlivosti má v ústech růži. Po projížce návsi pokračuje slavnost programem folklorních souborů, mezi nimiž jsou vedle domácí Olešnice kolektivy z jiných oblastí naší země i ze zahraničí. No a v neděli bude v 18 hodin koncert u kulturního domu Písničkářky Kači. Tak už ke konci příští hodiny nejrychlejší z vás získá 2 lístky. Doloplazy a jízda králů už tento víkend.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Bývalé autobusové nádraží u olomoucké tržnice opět slouží řidičům a cestujícím. Dělníci ji opravovali na dvakrát. Nový asfalt měl totiž prohlubně a město jej muselo reklamovat. Kromě nového povrchu má nádraží i opravená nástupiště a veřejné osvětlení. Práce stály zhruba 17 milionů korun. Budovu ekologického centra Sluňákov v Horce nad Moravou na Olomoucku čeká oprava za zhruba 28 milionů korun. Dělníci v létě zmodernizují její technické zázemí, včetně vybavení učeben. Budova Sluňákova bude do konce září uzavřena. Návštěvníci budou moci využít venkovní stánek. Opoziční strany dál odmítají změny ve financování veřejnoprávních médií. Uvedli to po společné schůzce se zástupci Senátu i řediteli Českého rozhlasu a České televize. Vládu vyzvali ke společnému jednání. Změny ve financování veřejnoprávních médií začnou poslanci projednávat na podzim. Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu. Trump to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Za sportou fotbalista Plzně v druhém utkání letní přípravy nepotvrdili roli favorita a jen remizovali s Trnavou 1-1. Také Olomouc se s jiným slovenským celkem Skalicí rozešla smírně, a to bez branek. Ostrava porazila po obratu Kroměříž 3-1 a zvládla vítězně premiéru pod novým trenérem Romanem Skuhravým. Počasí dnes se čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost, postupně polojasno, v Jeseníkách ojediněle přeháníky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Přerovsku u obce Pavlovice se řeší nehoda osobního auta a mezi Šumperkem a obcí Bratrušov leží padlý strom, úsek je neprůjezdný.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nahané by měly do dvou týdnů začít naplno žně. Jaká bude úroda, probereme za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. V běžných letech už kukuřice na polích na Hané mívá kolem 2 metrů do výšky, letos ale někde sahá zemědělců jen zhruba po pás. Na vině je parné počasí a dlouhodobé sucho. Farmáři z regionu proto očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy obilovin.
1: Tak už jsme tady u pole, tak jak to vypadá?
2: Jak to vypadá? Já jsem rád, že aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi jsem rád za každou kapku, která spadne.
3: Říká u svého pole se sojou v Topolánech na Olomoucku předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek. Po středečním dešti se na listech lesknou kapky vody, ale Roman Koutek už teď ví, že sucho je stále pro zemědělce ten největší problém. Od začátku roku se podle Koutka objevila jen 2 časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
3: Velké obavy o letošní výnosy má kvůli vedrům z poslední doby taky předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská v Těšeticích na Olomoucku Petr Kopecký.
4: Ty vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice o zimě a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože ta kukuřice laicky řečeno by měla být, já nevím, 180-200 cm vysoká a ona je tak popás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
3: Kvůli tropickému počasí pak zemědělci z Těšetic budou muset podle Petra Kopeckého začít se sklizní dřív.
4: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi, velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
3: Roman Koutek z Asociace soukromého zemědělství pak počítá se začátkem žní na Hané v následujících 2 týdnech. Z Topolan a Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Také dnes volám do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká? Jak bude?
2: Ráno ještě může být místy zvětšená oblačnost, ale ta se postupně odsouvá směrem na východ a tak bude převažovat polojasno. Odpoledne v Jeseníkách je malá možnost na slabou přeháňku, jinak dnes bez srážek a teploty budou nejčastěji mezi 21 až 25 stupni Celsia. Na jihu se teploty mohou pohybovat i kolem 27 stupňů a na horách kolem 17 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: A jaké bude počasí v noci a zítra během dne?
2: V noci bude málo oblačnosti, jasno, půlnoci od západu pak bude oblačnosti postupně přibývat a k ránu v Jeseníkách opět očekáváme i slabou přeháňku. Teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia a vítr už povane slabý, severozápadní do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne zpočátku bude i skoro zataženo, bude nás přecházet studená fronta, místy s přeháňkami, postupně ale od západu bude oblačnosti opět ubývat a zbytek dne už bude polojasný. Teploty očekáváme mezi 22 až 26 stupni Celsia a na horách mezi 15 až 19 a vítr povane mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu, místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Vypadá to na osvěžující dny. Děkuji vám za informace, přeji krásný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Katarínou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci, zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla u sebe. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu a zároveň se pravou rukou dotkneme levého vnitřního kotníku a levá paži jde vzhůru do stropu. Hlava sleduje levou paži. Cvik provádíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

wschód słońca, nie całkiem z pożadku.

0: Okay. Sí.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Protikorupční organizace žádá prošetření zakázky na úklid v Prostějově. Podrobnosti ve zprávách v celou.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319

0: Má 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Zakázku na úklid městských budov v Prostějově by měl prošetřit antimonopolní úřad. Podnět podala organizace Transparency International. Podle ní zakázka v průběhu 6 let několikanásobně zdražila. Původní částka za úklid, která vzešla z výběrového řízení, byla zhruba 1,25 milionu korun ročně. Město ale schválilo 8 dodatků a cena se dostala na téměř 30 milionů. Zakázku Prostějov uzavřel s firmou, na kterou má vazby poslanec SPD Radim Fiala. Ten řekl, že cena rostla na základě inflace a zvyšování minimální mzdy. Pochybení odmítá i vedení Prostějova. Obyvatelé a návštěvníci Velké Kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Investice vyšla na zhruba 340 tisíc korun. Část nákladů pokryly dotace. Pokračuje nezávislá místostarostka Zdeňka Rybová.
1: Naučná stezka začíná na rozhraní Heřmanic a Velké Kraše nebo Hukovic u Velké Kraše. Má celkem 8 zastavení a je tam i prvek pro malé děti. Ze zajímavosti tady z okolí. Cyklonabíječka je také součástí naučné stezky a ta je instalovaná u koupaliště.
0: Bezpečnostní rada státu se dnes vrátí k jednání o koncepci výstavby armády do roku 2040. Dnešního zasedání se zúčastní i prezident Petr Pavel. Dá se očekávat, že bude chtít mluvit také o summitu NATO v Ankaře. Od té doby, co ústavní soud předběžným opatřením rozhodl, že na něj pojede, se nesetkal s premiérem Babišem z hnutí ANO. Od vlády taky ještě nedostal mandát k jednání. Horké počasí i bouřky stěžují práci rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři je musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádrží nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z Povodí.
2: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži, v zátokách, kde jsou ve větším množství senice. Sport.
0: Tenistka Barbora Krejčíková vyřadila ve druhém kole Wimbledonu vítězku nedávného Roland Garros Rusku Andrejovovou. Nasazenou pětku porazila ve 3 setech. Důležité podle Krejčíkové bylo vrátit podání a dostat se do hry.
3: Věřila jsem jakoby tomu, že v momentě, kdy prostě budu jako schopná jí zreturnovat a dostaneme se do nějaké výměny, tak jsem věřila, že jako v té výměně jsem lepší a taky hodně jako asi byl tlak na ní.
0: Český tenis už má jistou 8. finalistku Wimbledonu. Krejčíková se totiž v dalším kole utká s Nikolou Bartmuňkovou, která porazila Krajenku Kateřinu Siniakovou ve 2 setech. Uspěla taky Karolína Muchová, která se ve 2 sadách poradila s Číňankou Chang. Počasí. Dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost, postupně polojasno, v Jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Přerovsku u obce Pavlovice odstraňují následky nehody osobního auta. Projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Zjistil jsem, proč komáři v noci létají blízko našeho ucha. No evidentně mají radost toho, jak si potom mlátíme rukou tvář. Já jsem si dal v noci nechtěně takovou facku, že jsem potom neuměl půl hodiny usnout. Tak opatrně na ně. Už ke konci hodiny získá nejrychlejší z vás 2 vstupenky na jízdu králů do Loplazy. Za chvíli také navštívíme olomoucký chrám svatého Mořice a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a jejich tata. Dobré ráno.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Během července se v olomouckém chrámu svatého Mořice koná druhý ročník vrhního festivalu Organum Olmuncensis. Koná se každý čtvrtek v podvečer a nabídne tak celkem 5 koncertů, na kterých zazní nejen slavné mořické varhany. Na první koncert nás pozve regenschorý Jiří Stodulka.
1: Během prvního koncertu se představí pan Vladimír Roubal, varhaník ze Strahova, Strahovské baziliky, a předvede program velmi pestrý.
2: V jakém duchu se ponese ten první koncert?
1: První koncert zahájíme možná trochu netradičně, ne na velké varhany, ale na varhaní pozitiv, který je v dolní části kostela, a to z toho důvodu, že ten letos slaví své 310. narozeniny, takže první skladba, respektive improvizace pana Roubala, bude právě na tady ten nástroj. Program bude opravdu velmi pestrý, ať už to bude Johann Sebastian Bach, německý skladatel barokní, pak bude velký kontrast, zase francouzský barokní skladatel Clérambeau, kde od něj uslyšíme svitu, což je skladba, která má více pestrých částí, takže tam posluchači uslyší více těch rejstříků varhaních. Pak to bude skladba Cezara Franka, chorál Amol, zase velmi kontrastní skladba, která skrývá nejenom virtuózní prvky, ale pak právě taky, jak už název napovídá, vlastně chorální melodii, kterou si ale sám Frank na tady tu skladbu vymyslel. A od Jana Aléna to bude slavná skladba Litanie, což je taková, řekněme, prskavka varhaní hudby. A v programu samozřejmě nebudou chybět také 3 improvizace, jimiž je pan Vladimír Roubal v České republice známý.
2: Říká regenschor kostela svatého Mořice v Olomouci Jiří Stodulka. První červencový varhaní koncert v rámci festivalu Organum Olomoucensis začíná dnes od 18 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady čtvrtek 2. července, svátek má Patricie a je minuta po čtvrt na 8.
1: Počasí.
0: Pranostika říká déšť, na navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. No dnes sluníčko i přehánky a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr je ve Vyškově, kde je slunečno, teplota 25 stupňů. Honza z Písečné hlásí. Dnes po ránu příjemná teplota 15 stupňů, je zamračeno, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 91%, vypadá to, že nám zde ještě během dneška sprchne. A zde na Holubic u nás 22 stupňů, chystám se krájet maso do mrazáku a trhat rybíz.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsidrech a viděděncích s humorem a nadhledem. Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Fotbalová Sigma Olomouc má za sebou necelé 2 týdny přípravného období a 2 přátelské zápasy. V obou se objevil na soupisce záložník David Tkáč, který předtím kvůli vleklým zdravotním problémům hrál soutěžní zápas naposledy 5. října v Jablonci.
1: Cítím se dobře, teda po té kondiční stránce jsou tam ještě nějaké mezery, ale od toho je ta příprava, abych se do toho zpátky dostal. A měl jsem trošku obavy, jak se do toho budu dostávat, ale cítím se docela dobře.
2: Říkal po druhém přípravném zápase záložník Sigmy David Tkáč. Ten na Hnou přišel ze Zlína téměř přesně před rokem za zhruba 10 milionů korun. Tehdy jako velká posila zhruba současně s nástupem nových majitelů. Na podzim ale stihlo odehrát jen 9 ligových a 2 evropské zápasy.
1: V tom říjnu, v té půlce října, když jsem se zranil, tak jsem si natrhl sval vlastně a postupem času se léčil. To natržení svalu vyvolalo postupně i problémy s tříslem, které ze začátku nebyly úplně vidět. Jak běžel čas, tak jsem musel ještě na tu operaci s tříslem v lednu, pak už jsem se do toho postupně dostával zase.
2: Vysvětluje ofenzivní záložník, který už se s problémy s třísly a souvisejícím zánětem stydké kosti dlouhodobě potýkal v minulosti a prodělal také trombózu v lýtku. Dost zaplněný chorobopis na 23-letého fotbalistu. Na druhou stranu alespoň věděl, jak se hlavně mentálně s několika měsíční herní absencí vypořádat.
1: Není to vůbec jednoduché, ale tím, že jsem chodil na stadion každý den, byl jsem v tom kontaktu s klukama, to je to jednodušší a už jsem se něčím prošel, že věděl jsem, co mě bude čekat a myslím si, že jsem to zvládal dobře.
2: Teď už je David Tkáč zase v plné síle a chce ukázat, že talent a kreativita ho neopustili. Trenér Pavel Hapal dokonce před přípravou pronesl, že právě Tkáč by mohl být náhradou za nejproduktivnějšího hráče Jara Daniela Šturma, který odešel do Slávie. Tím svého hráče samozřejmě dostal pod určitý tlak.
1: Bavili jsme se o tom trošku, zasmali jsme se. Nevím, já jsem jako rád samozřejmě, ale byl jsem fakt dlouho mimo, takže tady ten nějaký tlak na sebe nechci vůbec dávat.
3: Já si myslím, že by mohl zastoupit v nějakém tom tříobráncovém systému Šturma, mysleno teďka v té vyšší pozici, ne na té krajní třeba. Na tom křídle, ale spíš tu desítku a falešnou devítku. A já jsem rád, že zdravý. Teďka trénuje, trošku k němu přistupujeme individuálně, teď zase dostal nějakou úlevu. Máme strach samozřejmě, aby se to zranění neopakoval, protože už si s tím prošel dost, ale zatím drží a věřím, že to tak bude i do sezóny. Může být pro nás velikým překvapením. Nebo pro mě to překvapením nebude, protože jsem ho viděl v tom závěru teďka trénovat a on je velice fotbalový, je kreativní, rychlostně dobře vybavený, takže věřím, že nám pomůže.
2: Doufá hlavní trenér a také generální sportovní manažer Sigmy Olomouc Pavel Hapal. David Tkáč by rozhodně měl pomoci hlavně s ofenzívou, protože v úvodních 2 přípravných zápasech Hanáci skórovali jen 1. Další šanci bude mít celý tým v sobotu, kdy v jeden den ve Slatinicích odehraje hned 2 duely. Dopoledne proti Banské Bystrici a odpoledne proti Kroměříži. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Soud by dnes mohl rozhodnout případu tří mužů obžalovaných z listopadové krádeže kabelů na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Událost zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou. Škoda je 2,5 milionu korun. Mužům hrozí až 6 let vězení. Bohumín pořídí dron pro strážníky. Zařízení nasadí i na boj proti černým skládkám. Jde například o lokalitu Hřmanické rybníky. Opakovaně se tam objevují navezené pneumatiky, staré spotřebiče nebo třeba stavební suť. Dron bude užitečný právě v hůře přístupných oblastech. Nový obor v Ostravě bude připravovat techniky i na dostavbu Dukovan. Vysoká škola báňská tam otevírá obor, která propojí energetiku se strojírenstvím. Reaguje tak na velkou poptávku po kvalifikované pracovní síle. Kyjev a další ukrajinská města v noci zasáhly vlny ruských balistických raket a bezpilotních letounů. Metropole je podle úřadu nejméně 10 obětí a 34 zraněných. Útoky následovaly několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před chystaným rozsáhlým útokem Ruska. Za sportou fotbalisté Spojených států v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili 2-0 Bosnu a Hercegovinu a postoupili do osmifinále. Belgie po obratu z 0-2 zdolala Senegal, 3-2 po prodloužení. Anglie otočila duel s Demokratickou republikou Kongo na konečných 2-1. Počasí dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost, postupně polojasno, v jeseníkách ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u obce Držovice směr Brno stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Lidé bez domova se můžou za malou odměnu zapojit do uklízení Krnova. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Krnovské autobusové nádraží, park nebo okolí divadla, tam všude teď můžete potkat uklízecí čety, složené převážně z lidí bez domova. Krnovská radnice totiž začala nabízet stravenku za práci. Účast je dobrovolná a zapojit se může každý, kdo má zájem. Projekt potrvá do konce roku.
1: Četa dobrovolníků si ještě vybírala poslední nářadí a pomalu vyrážíme do parku nedaleko autobusového nádraží.
2: Není co dělat a mě práce nevadí, jako a mě to baví, no.
1: Od práce ruším Jiřího, ten bydlí na ubytovně místní armády spásy. V ruce má takové ty dlouhé kleště na sbírání nepořádku a plastový pytel.
2: Jde o to, že dostaneme stravenku na oběd, ale tak prostě je to čisto.
1: Ale tak chutná vám?
2: No, obědy jsou dobré, nemůžu si stěžovat.
1: Vidím, že dlouhé kleště fungují a pracovní rukavice si společně s brigádníky nasadila taky koordinátorka projektu Růžena Ondrušková.
3: Snažím se to brát spíš jako týmovou práci, zapojit se do toho úklidu, aby viděli, že prostě pracujeme jako tým a není to žádná povinnost, kterou by museli splnit. Jde nám o to, aby si zvykli, že ráno po nějaké té základní hygieně se jde na ty 2 hodinky pracovat, aby si zvykli na to, že je to každý den ten úklid a užili si tu odměnu.
1: Město Krnov projekt odkoukalo v Kroměříži, jak mi popisuje vedoucí odboru sociálního Ivo Zdráhal.
4: Tohle nám přišlo jako velmi zajímavý nápad, už jenom proto, že zapojení osob bezdomova by bylo vnímáno i tou veřejností jako velmi prospěšné a zase tyto lidi ukáže z trošku jiného pohledu, než tak, jak jsou často označováni tou veřejností a nálepkování.
1: Ivo Zdráhal dodává, že stravenky platí v normální restauraci v centru města. Lidé bezdomova nebo v těžké životní situaci se tak můžou socializovat a přijít do kontaktu s běžnou společností. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je čtvrtek 2. července, svátek má Patricie. Za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté. No dnes mraky i sluníčko, teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dnes ráno je v žárové skoro jasno, teplota se blíží k 15 stupňům, píše Tonda. Vytířovice 17 stupňů Celsia, Otrhán i očištěn Angrešt, bude se zavařit. Hlásí Květa, Bára v Olomouci naměřila 25 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 7:45. Dobré ráno, právě teď nejrychlejší z vás získá 2 vstupenky na jízdu králů do Loplazy. Volejte 221 555 444. 2 lístky na vás čekají. Tradiční lidová slavnost jízda králů bude už tuto sobotu a neděli. Jedná se o národopisnou slavnost pořádanou každoročně Hanáckým národopisným souborem Olešnica do Loplazy vždy první neděli v červenci. 2 vstupenky na tuto skvělou akci získá právě teď nejrychlejší z vás. Volejte 221 555 444. Slavnost probíhá před domy na návsi. Na koních jede kolem 20 jezdců, z nich někteří jsou členové souboru Olešnica. Králem bývá vždy chlapec ve věku 14 až 15 let z Doloplaz a podle zvyku je ustrojen do ženského kroje a na znamení mlčenlivosti má v ústech růži. Po projížďce na návsi pokračuje slavnost programem folklorních souborů, mezi nimiž jsou vedle domácí Olešnice kolektivy z jiných oblastí naší země i ze zahraničí. No a v neděli bude v 18 hodin koncert u kulturního domu písničkářky Kači. Dobré ráno, kdo získává od Českého rozhlasu Olomouc 2 lístky na jízdu králů, kdo navštíví Doloplazy? Zdravíme vás. Ozvěnu už slyšíme. Kdo pak je na telefonu? Tak nic, zkusíme dalšího volajícího. Dobré ráno, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý den, u telefonu posluchačka Eva.
0: Evo, získáváte 2 lístky. Už jste zažila jízdu králů?
1: Nezažila, dívala jsem se jenom jakoby na v médiích a je to nádherná podívaná, moc se mi to líbí.
0: Tak si to tam užijte, vezměte někoho sebou, vydržte mi na telefonu a naslyšenou.
1: Ano, děkuji.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Dělníci dokončili v Žilové přestavbu bývalého hotelu Vesmír. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Žilové finišují s přestavbou hotelu Vesmír, budou zde nové byty. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Fotbalovou reprezentaci by mohl vést i zahraniční trenér. Dnes čekáme převážně polojasno a maximálně 27 stupňů. Hezké ráno vám u

0: můžeme vlastně už ty první nájemníky nastěhovat do těch bytů. Už máme seznam lidí, kteří mají o to zájem, takže zhruba 90% máme obsazeno.
1: Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos se zmírnily některé požadavky. Už třeba nemusí být pevný počet umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
2: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: Loni podle něj hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů, pochybení zjistili asi v 80 případech. Letos se zaměří mimo jiné na pestrost stravy. Na úřad vlády dnes míří zástupci českých firem, které působí na Ukrajině. Setkají se s premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu obchodu Karlem Havlíčkem za ANO. Tématem schůzky bude větší podpora firem ze strany státních institucí, jako jsou například Národní rozvojová banka. Na jednání budou zástupci 11 podniků podnikajících v zemědělství, strojírenství, energetice nebo vodním hospodářství. Turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 tisíc korun a místo vybrala proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Sport. Fotbalovou reprezentaci by mohl vést i zahraniční trenér. Českému rozhlasu to řekl předseda fotbalové asociace David Trunda. Nový kouč nahradí Miroslava Koupka, který odešel po vypadnutí národního týmu ze základní skupiny na mistrovství světa, pokračuje David Trunda.
3: Já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nové metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničních soutěží. Neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry. Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost, postupně polojasno, v Jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na D1 u hranic směr Ostrava dělníci opravují svodidla, pravý Zněpruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Nejen v ulicích Olomouce, zejména ráno potkáte dva typy řidičů. Jedni se jásavě za volantem usmívají, auto mají naplněné postřechu a užívají si dovolenou. A potom jsou tady ti, co jedou do práce. Držím palce, ať mají příjemný den obě skupiny. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Víte, jak v našem těle působí kyseliny? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrt na devět, je tady čtvrtek a svátek má Patricie.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, když na navštívení Panny Marie prší, 40 dní se voda vrší. No dnes sluníčko, sem tam mrak a teplota do 27 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 20 stupňů hlásí Dáša z Bruntálu, v Prostějově 25 stupňů, píše Ivana, která už nakoupila a bude užívat slunečný den ve stínu. A postřel 19 stupňů. Vzkaz od Petry.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s benžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. V běžných letech už kukuřice na polích nahané mívá kolem 2 metrů do výšky. Letos ale někde sahá zemědělcům jen zhruba po pás. Na vině je parné počasí a dlouhodobé sucho. Farmáři z regionu proto očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy obilovin.
1: Tak už jsme tady u pole. Tak jak to vypadá?
2: Jak to vypadá? Já jsem rád, že aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaké 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi jsem rád za každou kapku, která spadne.
3: Říká u svého pole se sojou v Topolánech na Olomoucku předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek. Po středečním dešti se na listech lesknou kapky vody, ale Roman Koutek už teď ví, že sucho je stále pro zemědělce ten největší problém. Od začátku roku se podle Koutka objevila jen 2 časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
3: Velké obavy o letošní výnosy má kvůli vedrům z poslední doby taky předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská v Těšeticích na Olomoucku Petr Kopecký.
4: Ty vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice ozime a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože ta kukuřice laicky řečeno by měla být, já nevím, 180-200 cm vysoká a ona je tak po pás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
3: Kvůli tropickému počasí pak zemědělci z Těšetic budou muset podle Petra Kopeckého začít se sklizní dřív.
4: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi, velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
3: Roman Koutek z Asociace soukromého zemědělství pak počítá se začátkem žní nahané v následujících 2 týdnech. Z Topolan a Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
3: Je půl deváté.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Zakázku na úklid městských budov v Prostějově by měl prošetřit antimonopolní úřad. Podnět podala organizace Transparency International. Podle ní zakázka v průběhu 6 let několikanásobně zdražila. Smlouvu Prostějov uzavřel s firmou, na kterou má vazby poslanec SPD Radim Fiala. Obyvatelé a návštěvníci Velké Kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Investice vyšla na zhruba 340 tisíc korun. Část nákladů pokryly dotace. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad. Muzeum vědy Pevnost Poznání v Olomouci spustilo program nazvaný Trénuj jako astronaut. Návštěvníkům nabídne možnost pocítit přetížení při startu rakety nebo ztrátu orientace v prostoru, řekla mluvčí muzea Martina Vysloužilová. Vesmírný program je přístupný po celé prázdniny. Za sportem fotbalisté Anglie porazili na mistrovství světa Demokratickou republiku Kongo a postoupili do osmifinále. Dále jde také Belgie, která otočila duel se Senegalem a zvítězila 3-2 v prodloužení. Domácí Spojené státy americké vyhrály 2-0 nad Bosnou a Hercegovinou. Počasí dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost, postupně polojasno, v Jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17, povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku u obce Kopřivná havarovala 2 osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Parné počasí sužuje taky zvířata, včetně ryb, kterým chybí v extrémních vedrech kyslík. Jak se jim snaží pomoct rybáři z regionu, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po půl deváté.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno. Kvůli vysokým teplotám chybí vodním živočichům kyslík. Někteří rybáři z Olomouckého kraje proto začali chovné vodní plochy provzdušňovat. Další podrobnosti doplní redaktor Josef Čermák, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak rybáři hodnotí dopady horka?
1: Třeba v Šumvaldu na Olomoucku je situace zatím dobrá. Rybáři tam mají na největším rybníku několik provzdušňovačů a pomocí těchto přístrojů se snaží zvýšit přísun kyslíku do vody. Takzvané fontánky jsou v provozu už asi 10 dní. Zaměstnanci rybářství taky chodí dřív do práce, aby krmili ryby, když je chladněji, a ty tak měli lepší komfort. Pokračuje jednatel rybářství Martin Horák.
2: Snažíme se nějakým způsobem tu vodu prokysličovat, ale zatím tady těch velkých rybníkách se nic neděje. Na malých rybníkách bohužel už nám neteče minimálně půl měsíce nikde vody, kde máme další rybníky na Dehánské vrchovně na Konicku, a tam děláme tu věc, že omezujeme krmení těch ryb, a samozřejmě bude to mít důsledek potom, tam jsou ryby násadové takzvané, a bude to mít důsledek potom na velikosti ryb.
1: Provzdušňovač spustili minulý týden na jednom z rybníků i rybáři v Tovačově na Přerovsku. Další přístroj mají tovačovští rybáři připravený, aby ho mohli použít v případě potřeby. Situace v tamních rybnících je teď ale dobrá, říká Jiří Zahradníček z tovačovského rybářství.
3: Rybníky jsou zatím v dobrém zdravotním stavu. Všechny rybníky, co tady máme v Tovačově. No, to je, říkám, díky tomu, že je voda z Moravy a ta voda je poměrně ještě furt dobré kvalitě.
0: Jaká je situace v tocích v Olomouci?
1: Vliv vysokých teplot na vodní živočichy v těchto dnech ve městě monitorují úředníci z magistrátu i olomoučtí rybáři, zejména u menších stojatých vod. Žádný výrazný úhyn ryb nebo dalších živočichů zatím nezaznamenali. Řekl mi to Petr Lojka, vedoucí magistrátního odboru životního prostředí. S příchodem bouřek a dešťů se podmínky pro vodní živočichy podle něj ale můžou paradoxně i zhoršit.
4: Protože před tou bouřkou dochází k poklesu tlaku a velmi výraznému poklesu kyslíku ve vodě až na spodní kritickou hodnotu, kdy se vše živé v té vodě dusí.
1: Podle Petra Lojky bude monitoring vodních ploch a toků v závislosti na počasí pokračovat.
0: Tolik je redaktor Josef Čermák, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na Marie navštívení, po 40 dní bez deště není. No dnes sluníčko, sem tam mrak a teplota do 27 stupňů. Jaké je u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za zprávy. Konice 21 stupňů, jasno, vzkaz od Pavlíny. Jeseník 16 stupňů Celsia, krásný svěží den máme, napsala Andrea. A Rapotín 18 stupňů, hlásí Tomáš a zdraví z práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
3: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 9 hodin, zazněl výherní signál a tak startuje další kolo soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra, voláte na náš telefon 221 555 444. Dobré ráno, kdo se dovolal?
1: Dobré ráno, tady Alena Ivanovice na Hané.
0: Aleno, jak je u vás takhle po ránu počasí?
1: Dneska už dobře. Dneska už dobře. Svítí slunko, je to dobré. A není ty nebudou už ty parna, takže paráda.
0: Je to svěžejší. No a teď vás může osvěžit výhra. Jednička až 33. Které číslo zvolíte?
1: 24. Měla jsem v plánu čtverku, ale dám 24.
0: 24. Tak doufám, že vám udělá radost. Je to kniha Karel Gott s podpisem Ivany Gottové. Tohle to je vaše. Gratuluji vám.
1: Mám narozený 24. Proto jsem si to tak dala.
0: Tak rovnou máte dárek. Teď vás potěší, jak si hezky v knížce zalistujete.
1: Ona jí má sestra, jsem ji už aj viděla, takže je pěkná. Jo, tak to teda moc děkuju.
0: Ještě jednou velká moc. Gratulace. Přeji vám krásný den a naslyšenou.
1: Děkuji vám moc. Pěkný den taky. Nashledanou.
0: No a připomínám, která čísla a tedy i ceny už někomu udělala radost, tak to najdete vždy na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz. Podívejte se tam, ať máte přehled.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Letošní úroda na Hané bude podle zemědělců slabší. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová. Přeji příjemný čtvrtek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Letošní úroda na Hané bude podle zemědělců slabší, může za to sucho. Prezident už má mandát na summit NATO. Fotbalisté Olomouce v přípravě remisovali se Skalicou 0-0. Dnes má být převážně polojasno, naměříme až 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Žně na Hané by naplno mohly začít do dvou týdnů, shodují se na tom zemědělci. Obilí tak letos začnou sklízet dříve než obvykle, může za to parné počasí a sucho. To se projeví i na kvalitě úrody. Šéf představenstva zemědělské společnosti v Těšiticích na Olomoucku Petr Kopecký očekává u základních obilovin spíše podprůměrné výnosy.
2: To znamená jarního ječmene, pšenice, ozime a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože v dnešnímu dní ta kukuřice laicky řečeno by měla být, já nevím, 180-200 cm vysoká a ona je tak po pás, tak má metr a

0: I státní zástupkyně Helenka Bradáčová by podpořila snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Měla by se o tom ale vést odborná debata. Bradáčová to řekla ve vysílání Českého rozhlasu. Hranice se ze současných 15 let snížit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Týkalo by se to jen závažných trestných činů, jako je vražda. Podle Bradáčové přibývá v této věkové skupině případů násilných trestných činů.
1: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
0: Stát za letošní půlrok vybral na daních téměř 790 miliard korun. To je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daně z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Sport. Fotbalisté Olomouce ve druhém přípravném utkání remizovali se slovenskou Skalicí 0-0. Utkání nepřineslo mnoho vyložených šancí. Podle záložníka Davida Tkáče ale duel splnil svůj účel v rámci tréninkového plánu.
2: Pro diváky asi neatraktivní, nezáživný, bez gólu, ale pro nás to asi splnilo ten účel v té přípravě, ten kondiční. Jsme v té jako asi nejhorší fázi, kdy furt běháme, máme dva tréninky. Hlavně v té útočné fázi ty těžké nohy jsou a přesto nějaká jako ta myšlenka je, ale ty nohy úplně nepracují tak, jak bychom chtěli. Příštího týdne se to bude měnit.
0: Další dva přípravné zápasy odehraje Sigma v sobotu opět ve Slatinicích. V 10 hodin proti Banské Bystrici a v 17 hodin pak proti Kroměříži. Počasí. Dnes se čekáme převážně polojasno, v jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se na dálnici D35 u Dolního újezdu směr Olomouc a stojí tu porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jaký máte pocit, když slyšíte 27 stupňů Celsia v našich informacích o počasí, že je to krása? Když to srovnáme s tou 38, 39, tak to krása opravdu je. Takže si užijte dnešní den, čtvrtek s datem 2. července. To vám přeje celý vysílací tým Českého rozhlasu Olomouc. Před 4 minutami začalo dopolední vysílání, kterým vás bude provázet Dita Vojnarová. Samozřejmě vás pozveme na zámek, protože i dnes vám nabídneme zámecké léto. Je to v 9.45. Také se podíváme do Laškova, protože právě odtamtud budeme posílat pohlednici od pradědu na Hanou. No a věnovat se budeme také Marilyn Monroe. Nabídneme další díl životopisů, ve kterých účinkují Taťána Medvecká a Kateřina Brožová. Tak dobrý den a dobrý poslech.

0: Ani ve čtvrtek nemůžou v našem prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc chybět životopisy, které v tomto týdnu věnujeme americké filmové hvězdě, která se stala jedním z nejvýraznějších sexuálních symbolů 20. století. Pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkují Kateřina Brožová a Taťána Medvecká.
1: Marilyn Monroe po čtvrté.

0: Co vás pořád žere, Marilyn? Provdáte se za Artura Millera, největšího amerického intelektuála. Natočíte úspěšný film, vyděláte peníze a pořád nejste spokojená.
1: Chtěla jsem uznání. Chtěla jsem, aby v novinách napsali, že jsem skvělá charakterní herečka. Protože já jsem sakra dobrá herečka. Chtěla jsem, aby Artur řekl, že jsem vzorná manželka a možná i báječná budoucí matka jeho dětí. Tohle všechno jsem chtěla.
0: Nevyprávěla jste mi náhodou, že jste hlavně chtěla být slavná? Aby si z vás lidi sedali na zadek? No a oni si sedali. No tak co jste ještě chtěla? Vždyť se vám všechno splnilo. Kalendářová blondýna, sexy symbol Ameriky.
1: Chtěla jsem respekt k mé práci.
0: Oh God, Marilyn. Celou svou dosavadní kariéru jste postavila na svých křivkách a velmi složité větě yes, baby. Tak komplikovaný monolog ani Shakespeare nenapsal. Vy jste vážně věřila, že když jste si kariéru vybudovala na mírách vašeho poprsí, pasu a boku, tak na vás svět může někdy pohlížet jinak? To je jako kdybyste si sedla na zvonkovou dráhu a v půlce jízdy se rozhodla přestoupit na řetízkový kolotoč. To nejde. To je sebevražda.
1: Dolejte mi, Helgo. A našetřete. No, no tak, no. Říkala jste sebevražda. Docela příhodné slovo. V mém případě určitě. Začalo to po návratu z Anglie. Přestěhovali jsme se s Arturem do New Yorku. Koupili jsme nový dům. Představte si, Helgo, všechno v něm bylo bílé. Stěny, záclony, dokonce i klavír. Každou minutu, každou vteřinu jsem se snažila být s ním. Netočila jsem. Chodila jsem jenom venčit našeho jezevčíka. Pouštěli jsme si desky, povídali si. A já věřila, že ten záchranný kruh jsem našemu manželství hodila ještě včas. Dokonce jsem i otěhotnila. Potratila jsem. A opět jsem nedokázala naplnit zářivý americký slogan Happy family, happy mom, happy dad, happy baby.
0: To je mi líto.
1: Ale děte, to vy přeci z toho šanonu, do kterého si tak důkladně lepíte kusy mého života, dobře víte. Bože, jak já začala nasávat. Byla jsem tanker plný džinu, vodky a šampusu. Škrtnout sirkou udělalo by to bum. A náš bílý čistotou zářící dům? Asi byste ho nepoznala. Flašky se povalovaly všude. Mezi nimi ležely kusy mých hadrů, popelníky, přetékající nedopalky. Ale mě to bylo fuk. Pořád jsem jenom spala. A když jsem nespala, tak jsem zobala pilule, abych znovu spala. Chudák Artur. Snažil se mě zachránit. Odvezl mě na venkov, ale nic nepomáhalo.
0: Možná jsou lidé, kteří neumějí být šťastní. Vždycky, když se už blíží k tomu, co ostatní považují za radost, za štěstí, za naplnění života, tak to sami zničí. Třeba za to může nějaký chybějící gen štěstí. Nevím, ale myslím si, že je to docela těžký handicap. Člověka, který nemá nohu nebo ruku, si na ulici hned všimneme, soucitně se na něj usmějeme a hned mu i v tom kratinkém propojení našich očí předáme trochu síly a víry. Ten, kdo kolem nás projde se zraněnou duší, zůstává našim očím neviditelný.
1: Vy taky zrovna nevypadáte jako reklama na štěstí. Copak vy jste někdy byla šťastná, Helgo?
0: Šťastná? Určitě. Ale okamžiky mého štěstí by vám asi připadaly hloupé, tuctové, všední. Myslím, Merlin, že míra mého štěstí je pro vás veličinou zcela zanedbatelnou.
1: Třeba máte i pravdu. 58. rok je pro mě jedno velké delirium.
0: Vždyť jste v tu dobu začala točit jeden ze svých nejslavnějších filmů. Podívejte, vidíte vy? Tony Curtis a Jack Lemmon při natáčení komedie Někdo to rád horké. Teda, mám jí moc ráda. Taková příjemná, kultivovaná legrace. No, třeba tahle písnička. I wanna be loved by you, just you. To je hezký.
1: And nobody else but you. Příjemná, kultivovaná legrace. To natáčení bylo hrozné. jako zlý sen. Vůbec jsem si nedokázala zapamatovat dialogy. Psali mi je úplně všude. Všechny rekvizity byly polepené kartičkami s mými replikami. Děs. Byly dny, kdy jsem nebyla schopná na natáčení ani přijít. Představte si, oni chtěli točit už ráno třeba v 10. Šílené.
0: 10 hodin, to už je spíš dopoledne, že?
1: No, možná pro vás, pro šedou myš, která vstává s budíkem v 6:30. Ale pro mě den začínal ve 3 odpoledne. Ah, říkala jste, příjemná, kultivovaná legrace. Štáb mě nesnášel. Ostatní herci nenáviděli. Do toho všeho jsem znovu otěhotněla a znovu potratila. A pila a brala prášky. Příjemná, kultivovaná legrace, Helgo.
0: Ale Artur při vás přeci stál. Dokonce pro vás napsal scénář k dalšímu filmu Mustangové.
1: Jo, vážený a ctěný pan Artur Miller byl pevný jako skála před odstřelem. Myslím, že odpočítával minuty, kdy to se mnou skončí. 5, 4, 3, 2, 1, bingo! Ani se mu nedivím. Ten stereotyp byl ubíjející. Abych se probrala, dám si panáka. Abych vydržela, dám si prášek. Abych mohla točit, dám si panáka. Abych usnula, dám si prášek. Dokonce mě jednou museli vést i do nemocnice a vypompovat mi ten ďábelský koktejl ze žaludku. Zachránili mě. Zase.
0: Jistě, zase vás všichni zachraňovali. Vy jste po všech šlapala, nehleděla napravo, nalevo. Zase ta stará, dobrá Marilyn, která si vezme, co chce, ať to stojí, co to stojí. Tady píšou, že máte na svědomí i Clarka Gable. Když jste točili, byl to prý pro něho očistec. Bylo mu 59, když umřel na infarkt. Po práci s vámi. S božskou Marilyn.
1: Nevím. Snad jsem mu vážně ublížila. Nevím. Všechno mi tak podivně to nevmlze. Všechno divně skončilo. Clark, manželství s Arturem.
0: Mexiko, 20. ledna 1961. Po 4 letech bylo zrušeno manželství hollywoodského sex symbolu herečky Marilyn Monroe a amerického dramatika a držitele Pulitzerovy ceny Artura Millera. Ve stejný den se ujal svého úřadu 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy.

0: changing hands. Tím se uzavřelo předposlední z pěti setkání s Marilyn Monroe, americkou filmovou hvězdou. Tuto sérii životopisů pro rozhlas napsala Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Kateřina Brožová a Taťána Medvecká. Technicky spolupracoval mistr zvuku Miloš Kott, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno v roce 2012 v Českém rozhlase Olomouc. K poslechu závěrečné části jste zváni už zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mráz ne, ale déšť, to bychom si dali říct. Co myslíte? Určitě i tam u vás, kde právě teď posloucháte čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Kostel na nebevzetí Panny Marie najdeme v Laškově na Prostějovsku prokazatelně od 17. století. Dokonce nás na to upozorní pamětní deska na jeho presbytáři. Co když tady ale byl kostel už dříve? Právě potom pátral můj kolega redaktor Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Kromě sídelní funkce byl Laškov patrně i centrem duchovním, a to i přesto, že o to máme jen velmi kusé zprávy. Obecné dějiny vesnice nám prozrazují, že Laškov je poprvé jmenován v písemných pramenech k roku 1350. Od roku 1384 až do roku 1683 bylo Laškovské panství majetkově rozděleno na dva díly. Větší vlastnili vladykové, ten menší díl pak patřil klášteru augustiniánů, původně sídlících v Lanškrouně, kteří se později přestěhovali do Olomouce. Pokud bychom hledali jakékoliv zmínky o svatostánku v této obci, v této době bychom hledali marně. Pravdou je, že zde ale patrně kostel či aspoň kaple byla. Prokazuje to zdivo, které bylo ve 30. letech 20. století obnaženo při rekonstrukci presbytáře zdejšího chrámu. Kromě stavby ze 17. století se zde totiž podařilo najít i stopy mnohem staršího objektu. Zdá se tedy, že současný kostel byl přistavěn ke starší stavbě, jejíž zdivo tvořilo dnešní kněžiště. Samotná stavba chrámu v Laškově byla před tímto objevem kladena až do doby počátku 17. století. V té době se majitelem obce stává jeden z předních mužů královy družiny, královský truksas, tedy stolník, Bohuslav starší Kokorský z Kokor a na Laškově. Byl to opravdu významný muž a patrně i dost zámožný. Právě on započal v roce 1612 s výstavbou zdejšího kostela. Důkazem toho je pamětní deska, kterou nechal zazdít přímo nad jeho vchod. Popisuje tituly stavitele i to, že kostel byl zasvěcen na nebevzetí Panny Marie. Nad nápisem jsou pak dva erby. První patří staviteli pánu z Kokor a druhý jeho manželce Aně Pavlovské z Pavlovic. Při opravě kostela v roce 1806 byla tato erbovní deska přenesena na nynější místo na zadní straně presbytáře a doplněna nápisem právě o obnově téhož roku. Kostel byl vysvěcen olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským. Ten však byl olomouckým metropolitou v letech 1579 až 1598. Znamená to tedy, že patrně světil ještě starý svatostánek. Známe i jméno prvního faráře v novém kostele. Byl to jakýsi páter Vojtěch, kterému v roce 1616 Bohuslav Kokorský z Kokor poukázal plat pro faru ve výši 30 zlatých ročně. Jak se ale ukazuje, stálo panství pana Bohuslava na hliněných nohou. Už před Bílou horou se zadlužil tak, že musel upsat část svého majetku pro umoření závazku. Ač katolík, sympatizoval navíc se stavovským povstáním, za což byl císařem pokutován. Své dluhy nebyl schopen splácet a podle zápisu prý zemřel na Špilberku ve vězení pro dlužníky snad už někdy kolem roku 1624. Smrtí Bohuslava Kokorského končí i dobrá doba pro zdejší kostel a faru. Páter Vojtěch buď zemřel nebo odešel a od roku 1626 byla zdejší farnost už opět neobsazená. Laškov byl přifařen do Čech pod Kosířem a kostel zůstal pouze filiálním chrámem. Trvalo to až do roku 1785, kdy byla farnost díky nadaci náboženského fondu opět obsazená a navíc o rok později se začala stavět i nová fara. Kostel vydržel s menšími úpravami až do zmíněného roku 1806, kdy byl opět přestavěn. Přibyla nová sakristie, kostelní loď byla prodloužena a do ní byla vestavěna hudební kruchta. Kostel tak získal současnou podobu, která byla později už jen lehce pozměňována. Od poloviny 19. století byl také z okolí chrámu přemístěn původní hřbitov za vesnici. Dnes je kostel opraven a patří spolu se zámkem k památkám, které by každý návštěvník Laškova prostě vidět měl. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát od kostela na nebevzetí Panny Marie v Laškově, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Praktika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nohy nás nosí celý život, je proto důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může mít negativní dopad na celý organismus. Týkají se vás ploché nebo klenuté nohy, neuropatie, kladívkové prsty, deformace nehtů nebo vbočené palce? Pomoci může podolog, odborník na komplexní péči o chodidla. Dobrou radou třeba Jiří Nežádal. Ve čtvrtek po 10. hodině v prázdninové repríze Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Každý všední den společně s Českým rozhlasem Olomouc můžete poznávat zámky napříč Českou republikou a také soutěžit o velmi atraktivní ceny. Hlavní výhrou zámeckého léta je prohlídka zámku se samotným Františkem Kinským, který je také zároveň naším průvodcem. No tak půjdeme na to zhruba za 2 minuty. Připravte si telefonní přístroje.

0: Liberecké léto.
1: Přeji vám všem úspěšný druhý červencový den letošního léta. Letošní léto je v našem vysílání v zámeckém stylu. I dnes pro vás máme pozvánku na jeden z našich zámků a také soutěž o zámecký cestovatelský balíček, kde jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Soutěží vás provází Pavel Kudrna, našimi zámky František Kinský a hned nabízí dnešní pozvánku.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní.
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Jak tak putujeme těmi zámky celou naší zemí, tak si všímáme té krásné češtiny, jak má různé tvary. Všimli jste si třeba, semka se nastěhovali, to je přeci nádherný tvar. Tak semka, teď budete volat, tedy sem ke mně do studia na telefon 731 800 900, protože máte-li chuť soutěžit, tak přijměte tu moji výzvu, která teď přichází. O co hrajeme, tak to už jsme říkali, ale já to připomenu samozřejmě, ve hře je denní výhra, takový balíček zámecký cestovatelský. A tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme jednoho z vás, ten si užije prohlídku, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, čili z těch 5 výherců od pondělí do pátku, v pátek jeden bude mít štěstí, tam je obrovská šance na výhru samozřejmě. No a potom na konci prázdnin vylosujeme 3 výherce ze všech těch denních výherců, kteří mohou získat 3 víkendové zámecké pobyty. Tak písnička Věra Martinová, Toulavý džiny, 3.41 je stopáž, máte na to čas, jsou vypnuté telefony, teď je pouštím a vy se dejte tedy do volání 731 800 900. Všichni máte stejnou startovací čáru.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak dost toulání s Věrou Martinovou. Soutěžit se bude, máte-li chuť samozřejmě, to je vždycky ne příkaz, ale výzva nebo nabídka, takže pokud ji přijmete, tak jsme pochopitelně rádi. Pan Jiří z Liberku přijal tuto nabídku. Pan Jiří, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Liberk, to je Rychnov, Rychnovsko?
1: Jo, Rychnov, Knižnov.
0: Takže jak vy jste soutěžícím typem? Soutěžíte vždy všude nebo jen tak náhodou namátkou?
1: Všude, jo.
0: Jo,
1: mám rád soutěže i v televizi. Jo,
0: já vždycky říkám, chtěl bych vyhrát ty miliardy, ale pak si říkám, taky by to chtělo si jednou třeba vsadit. Vyhrál jste něco zajímavého, podstatného?
1: No, jakoby nic moc hodnotného, no. Třeba nějaký stupenky na koncert.
0: Tak aspoň něco drobného.
1: Dobrý,
0: no jistě, tak samozřejmě. U nás to může být zámecký balíček, prohlídka, pak pobyt, víkendový tak zámecký, takže by to bylo parádní. Takže pane Jiří, jinak já jsem se díval nejblíž k Liberku, Kolovratský zámek v Rychnově, Kvasiny taky zámek, vidíte?
1: Jo, Kvasiny.
0: Znáte určitě.
1: Jo.
0: Tak dáme se do té soutěže, máte-li chuť. Já už teď trošku zvážním, jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky. Jak se říká obrannému prvku, který měl ochránit původní hrad v Moravském Krumlově před nájezdníky? Za A Vlčí jáma, za B Medvědí příkop, za C Tygří stezka.
1: Tak je to Vlčí jáma.
0: Tam nebylo vůbec pochybnosti v té odpovědi. To jste věděl, nebo jak jste?
1: Poslouchal jsem.
0: Vzorný posluchač, vzorný soutěžící. Mám pro vás dobrou zprávu a špatnou, kterou chcete dřív?
1: To je jedno.
0: Tak vyhráváte ten náš balíček denní. Špatná je, že tím pro vás soutěž skončila. Tedy v tom zámeckém létě. Tak se mějte hezky, ať se vám daří a naslyšenou. Zdravím pana Jiřího do Liberku. No zdravím vás všechny, Pavel Kudrna vám přeje dobrý den, hezký čtvrtek, zítra máte-li chuť se sejdeme zase v 9.45 a kam se to podíváme, bude to zámek Kravaře. Užijte si zbytek dnešního dne, podstatný zbytek, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Turisté můžou opět využívat cestu mezi Skřítkem a zříceninou hradu Šarpštejn. Bohumín chce dron pro strážníky kvůli černým skládkám i povodním. Nový obor v Ostravě bude připravovat techniky i na dostavbu Dukovan. Dnes má být převážně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Lesní cesta mezi Skřítkem a zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znovu přístupná turistům a cyklistům. Uzavřená dočasně byla kvůli opravám povrchu, který byl ve špatném stavu. Doplňuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Udržujeme ji primárně kvůli přístupu do lesů při našem hospodaření a dopravě dřeva, ale teď po opravě je ideální i pro cyklisty. Degradovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 6261 je tak v celém úseku znovu průjezdná.
0: Bohumín pořídí dron pro strážníky, chystá výběrové řízení a potřebné souhlasy. Dron nasadí i na boj proti černým skládkám. Jde například o lokalitu Heřmanické rybníky. Opakovaně se tam objevují navezené pneumatiky, staré spotřebiče nebo třeba stavební suť. Dron bude užitečný právě v hůře přístupných oblastech. Upřesně mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Mohl by pomoci právě při odhalování černých skládek v přírodě. Nejdůležitější roli by ale tato moderní technika měla sehrát při mimořádných událostech. Například při záplavách, které naše město v minulosti opakovaně zasáhly.

0: pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká děkan strojní fakulty Vysoké školy báňské Ivo Hlavatý.
1: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
0: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Anglie otočili zápas proti Demokratické republice Kongo a po výhře 2-1 postoupili do osmifinále mistrovství světa. Po obratu zvítězila i Belgie nad Senegalem 3-2 po prodloužení. Spojené státy porazily Bosnu a Hercegovinu 2-0. Anglie si v osmifinále zahraje s Mexikem. Fotbalisty Belgie a Spojených států čeká vzájemný zápas. Počasí. Dnes se čekáme převážně polojasno, v Jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 u Prostějova směr Brno pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Během dvou prázdninových měsíců pro vás vybíráme to nejlepší z archivu Českého rozhlasu Olomouc a platí to také o magazínu Apatika. Tu můžete poslouchat v našem vysílání ve čtvrtek mezi 10. a 11. O čem tedy budeme mluvit právě dnes, 2. července? Nohy nás nosí celý život, je proto rozhodně důležité o ně pečovat. Sebemenší problém může totiž mít negativní dopad na celý organismus. Pokud máte nějaký problém, můžete oslovit odborníka na komplexní péči o chodidla, a to podologa. My jsme to udělali a k mikrofonu jsme si pozvali Jiřího Nežádala. Dita Vojnarová přeje hodně zdraví a dobrý poslech.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou příjemný poslech a hodně zdraví vám všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Olomouc. Fyzioterapeut, podolog Jiří Nežádal už usedl k mikrofonu. Právě jeho oboru se budeme věnovat v následujících minutách. A v úvodu, než se začneme zaměřovat na

0: konkrétní problémy, které jsou spojené s nohama, řekněte, v čem chodí obutí odborníci. Dobrý den.
1: Já vám přeju hezký dobrý den. To je zajímavá otázka. Přiznám se, že jsem úplně obyčejný člověk a dávám přednost pohodlné a nechci říct v mých letech, ale bohužel už je tomu tak, měkké obuvi.
0: Když jste v nějaké prodejně, nebudeme jmenovat, a podíváte se do těch regálů, kde jsou jedny boty vedle druhých, a měl byste možnost promluvit s těmi, kdo je vyrábějí, co byste jim řekl?
1: Přiznám se, že tady tuhle intenci mám docela často a musel bych si s těmi výrobci sednout opravdu aspoň na půl hodiny, abych tam vytýčil vlastně můj požadavek na dobrou obuv, tak aby to opravdu tomu klientovi sedělo a aby to bylo víceméně individuální ta obuv. Jo, bohužel ta výroba je natolik masová, že nemůže pokrýt jako ty jednotlivé požadavky těch klientů.
0: Z vašeho lékařského medicínského pohledu, co nejvíc vadí na těch klasických běžných botách?
1: Přijde mi, že ne všichni výrobci jsou ochotní nebo schopni dopřát tomu klientovi šířku té obuvi v rámci jako jeho chodidla. Jo, že mají nějaké, myslím si, asi univerzální kopyto, podle kterého prostě ty boty šijí, pak možná i materiál. Teď si myslím, že hodně umělých materiálů, které se prostě používají k výrobě té obuvi. Já bych byl za návrat jako k přírodním materiálům, které jsou daleko podajnější a reagují daleko lépe i vlastně na ty fyziologické pocity nebo vlastně chování té nohy. To znamená, jako když se ta noha potí, když se zahřeje, jo, nebo když třeba někomu ta noha ráno nateče, jo, tak aby prostě ten materiál byl natolik pružný, aby tomu zákazníkovi prostě měl tu chůzi nebo vlastně ten pobyt v té obuvi.
0: Nakolik se může právě obuv, kterou si kupují, podepsat na stavu našich nohou?
1: To je velice dobrá otázka, protože opravdu tím, jak tu svoji práci dělám už dlouho, tak nad tím přemýšlím docela hodně a myslím si, že to je taková záležitost prevence. Pokud ten člověk má zájem o tu nohu nebo chce se o ní starat, není to jenom otázka pedikury, zvolené dobré ponožky a tak dál, ale hlavně výběr té obuvi, kdy si myslím, že není problém v tom obchodě, nebo když si ten klient obuv kupuje, strávit půl hodiny anebo i hodinu a vlastně dát na své pocity, na svoji intuici, která mu prostě řekne, že hele, na poprvé mě se ty boty líbí, vezmu si je, ale pozor. Strávím v nich 15 minut a najednou cítím, že tam něco není v pořádku. A já říkám, pokud tam je cokoliv malého, co vám vadí, neberte tu botu a vyberte něco jiného.
0: Je povinností, anebo je to ku prospěchu podologů sledovat, jaké jsou módní trendy právě v oblasti obuvi?
1: Je to zajímavé, jako nevím, jestli je to už moje postižení, ale přijde mi, že čím dál tím víc sleduji, jako v čem lidé chodí, jak se ta noha chová při té chůzi, jo, při tom, jak se ti lidé pohybují. A je to fakt opravdu zajímavé sledovat ten vývoj vlastně od těch malých dětí vlastně až po ty starší lidi, kteří si myslím, že už daleko více sledují jako potřeby toho svého těla a možná se vracejí zpátky k tomu pečlivějšímu výběru.
0: No ono nás to už taky trošičku začíná bolet, co si budeme povídat.
1: Je to tak.
0: Co všechno nám mohou špatné boty způsobit?
1: Špatný výběr obuvi může způsobit otlaky na různých místech, kde předtím třeba ty otlaky se nevyskytovaly. Materiál, který je zvolený, jo, který nedýchá, může zvýšit jako potivost té nohy. Potom dochází vlastně k otírání nebo odírání právě té měkké kůže na té noze a tím pádem se může daleko častěji a třeba u lidí, kteří mají třeba problémy s diabetem, jo, s diabetickou nohou, tak tam musí být velice opatrní při výběru té obuvi a i dalších těch věcí, jako ponožek a tak dál, aby se opravdu té noze dostávalo co největšího komfortu, za mě teda si myslím komfortu.
0: Můžu všechno, co mě trápí, svést právě na ty boty?
1: To je dobrá otázka, ale myslím si, že by se to tak dalo říct. Jo, pakliže máte dobře a vědomě dobře vybranou obuv, tak si myslím, že pro tu nohu děláte daleko víc, než když přijdete do obchodu a jen tak prostě v rychlosti seberete něco a pak si stěžujete na to, že vás ty nohy bolejí.
0: Budeme konkrétní v dalších minutách ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, kde posloucháte Apatiku s podologem Jiřím Nežádalem.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: se má. Podolok Jiří Nežádal je dnešním hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o chodidlech, respektive probrali jsme, jak důležitý je výběr obuvi, takže doufáme, že v příště, až budete kupovat nové boty, že se budete opravdu po prodejně dlouze procházet a zjišťovat, jestli padnou právě vám. To je asi jeden aspekt vašeho oboru. Co jsou ty další, když za vámi přicházejí klienti?
1: V podstatě různorodost nebo široký záběr fyzioterapie je krásný v tom, že každý z těch terapeutů si může vlastně vybrat ten svůj přístup k tomu tělu. A já tím, že se zabývám tou nohou nebo respektive tou podologií, tak si snažím všímat všech těch aspektů, které mohou z té plosky nebo respektive z té poškozené plosky jako vycházet. Jo? To znamená různá řetězení svalů, které mohou ovlivnit napětí, mohou ovlivnit dynamiku chůze, mohou ovlivnit stabilitu stoje. To řetězení pokračuje dál do vyšších etáží jako ovlivnění kolen, napětí v kyčlích pánví, ve spodních zádech, a když už jsme u těch spodních zad, tak se musíme prostě zákonitě dostat až nahoru k hlavě.
0: To znamená, já když k vám přijdu, tak vy chcete, abych si sedla, abych se prošla, třeba proběhla, jestli to umožňuje vaše ordinace, abyste sledoval to, jak vypadám, když to dělám běžně?
1: Upřímně, já teďka nevím, jestli se znovu ke mně dostanete, ale já vám prozradím to, že už když vstupujete, tak pozoruji, jak ten člověk stojí, jak se hýbe, těch pár kroků, který udělá směrem ke mně, jak vlastně ta chůze vypadá. Takže už si dělám takový malý obrázek o tom, jak ten člověk se pohybuje. Samozřejmě potom další to vyšetření, které spočívá ve vyšetření na podoskopu, na lůžku. Klienta si potom vysléknu tak, abych viděl veškerá zakřivení na té páteři a různé disbalance na těle, a z toho potom člověk usuzuje, jaký by eventuálně mohl mít problém.
0: To znamená, že když já k vám jdu třeba s kladívkovými prsty nebo s vbočeným palcem, tak vy neřešíte ten problém jenom čistě v tom místě, ale sledujete právě celé mé tělo, protože to vycházet může odjinud.
1: Upřímně je tomu tak, ne vždycky to musí být jako pravidlem, to určitě ne, ale musíme tady tuhle možnost opravdu vzít jako v potaz. Takže u těch kladívkových prstů, první věc, to už jsme probírali, dívám se, jaká je obuv, jaká je aktivita toho člověka, jestli té noze dává jako dostatečnou péči natolik, aby ta kůže a vlastně celá ta měkká tkáň té nohy byla v pořádku, nakolik je aktivní ve smyslu nějakého cvičení té plosky, respektive těch prstů. No a pak vlastně zkoukneme, jak už jsem říkal, celý ten svalový aparát, který by mohl mít vliv právě tady na tenhle problém.
0: Cvičíte se mnou vy, nebo musím cvičit já?
1: Já s váma cvičím jenom jednou. Já vám ukážu, nebo respektive při kontrolách zkontroluji, jak to cvičení provádíte. Vybírám upřímně, si myslím, dostatečně jednoduché cvíky na to, aby člověk, my říkáme, pohybová inteligence, který jí má nebo má jí slabší, nebo třeba musí se několikrát ukázat ten pohyb, aby to pochopil, tak mu ten cvik ukážu a pak to nechám na něm, aby opravdu pracoval. Ale zvu si toho klienta na nějakou kontrolu, abych se ujistil, že opravdu to dělá dobře.
0: Když jsme třeba u těch haluxů, vbočených palců, když si pořídím správnou obuv, dopřeju té noze konečně prostor, můžu spoléhat na to, že se mě vrátí tam, kde ho chci mít, kde kam patří?
1: Jejky, to by bylo krásné, to by bylo krásné,
0: jako, by se to líbilo.
1: Že přijdete do obchodu a řeknete, tak tady tyhle boty chci, protože mě narovnají palce.
0: Ano.
1: Jako bylo by to úžasné, jako já bych tomu byl velice rád, protože ne, že bych tu práci neměl rád, nám by to usnadilo spoustu práce, ale myslím si, že z nějakého důvodu ty, nechci říct deformity, ale ty problémy na těch nohách vznikly. A my se musíme dobrat k tomu, proč. A když to rozklíčujeme, tak se vlastně s tím klientem snažíme jako kdyby o návrat zpět k tomu stavu, který tam byl. Samozřejmě v rámci věku toho klienta nebo fyzické zátěže nemůžeme dosáhnout ten samý stav, který byl na začátku, ale aspoň zlepšit natolik, aby vlastně ten klient byl prost bolesti a nějakých dalších problémů.
0: Jsme schopni zaregistrovat, že se začalo něco dít, že na té noze je něco špatně, nebo nás ponoukne až to, že se podíváme a zjistíme, že máme úplně jiný tvar nohy a že tam je problém?
1: Výborná otázka. Člověk sám o sobě si myslím, že to toliko nevnímá. spíš reaguje na poznámky partnera nebo partnerky. Člověče, ty nějak blbě chodíš, ty kulháš, nebo ty si zkrátil krok, jako co je, co se děje, bolí ti něco, a pak najednou začnete přemýšlet, sakryž, když vlastně, jo, teď já blbě našlapuju, protože mě bolí palec, nebo mám tam stlačený malíček a není mi to příjemný, a teď si začnete uvědomovat, že, jak jsem říkal, zkracujete krok, jinak našlapujete, vytáčíte nohu jinak, a to všechno může mít vliv právě na ten pohybový aparát, a z toho malého problému, který je jenom třeba utlačený palec nebo malíček, může vzniknout daleko větší problém ve smyslu třeba nějakého výhřezu plotýnky nebo tak.
0: A existuje něco jako preventivní návštěva fyzioterapeuta, podologa?
1: To by bylo úžasné. To by bylo úžasné, to je něco, co bych si velice přál. Nevím, jestli můžu směrem jako k pojišťovnám, ale tahle preventivní péče by byla úžasná, protože si myslím, že by vyřešila spoustu problémů.
0: Říká fyzioterapeut Jiří Nežádal, host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: S podologem Jiřím Nežádalem si povídáme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v Apatice a protože dotazy už přicházejí, tak se na ně zaměříme samozřejmě i během našeho povídání. Dobrý den, při chůzi i po rovině mě najednou zeslábnou nohy, až to bolí. Musím se zastavit a nejlépe dřepnout. Další krok neudělám, nejraději bych si sedla. Co by to mohlo být, zajímá paní Mílu.
2: Děkuji za ten dotaz. Záleží na tom, jak paní stará je. Je možné, že to může být otázka oběhového aparátu, kdy vlastně křečové žily můžou způsobit takovou slabost v těch nohou. Spíše se ale domnívám, že to bude záležitost neurologická, která může vycházet z postavení páteře nebo respektive přetížení těch dolních segmentů té bederní páteře, které vlastně můžou vytvořit tady tenhle pocit toho nutkání, zastavit se, ulevit si, sednout si nebo si dřepnout, vlastně uvolnit ty záda. A pak člověk může pokračovat dál.
1: Já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože tady v Českém rozhlase Olomouc máme první telefonický dotaz. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Mám halux, ten se asi předpokládám, kdybych pátral potom, proč ho mám, tak byla doba v 90. letech, kdy se kupoval zahraniční boty a ty měly jiný rozměry, jak říká pan doktor rozměrové, a deformoval se mi vlastně ten palec po letech. Je tam trojka artróza, to je jedna věc. A potom, co se týče ortopedu, co mi říkají k tému haluxu, tak říkají, no s tím se nic nedělá, to až operace, až to nebude k vydržení. Já se chci jenom zeptat, co mohu já udělat, protože nechávat to jenom všechno na lékaře, to nechci, co já mohu s ním to udělat, jako jo, ono je to bolestivé, občas při chůzi, ale hlavně v klidu. Jedná se mi o to, že já jsem docela závislý na chůzi a chodím hodně a teďka tady toto mě to narušuje.
1: Rozumíme dotazu, ano.
2: To je klasický případ toho, čím já se zabývám. Zapomněl jsem pozdravit, dobrý den. Je to vlastně záležitost, může být genetická, může být právě, jak se zmínil, velikostí té obuvi. Nicméně, problém máme na světě a nám teďka nezbývá nic jiného, než volit dostatečně širokou obuv na to, aby netlačila vlastně na ten palec, aby ty prsty měly svůj vlastní prostor. A ve své podstatě můžeme to zmírnit tím, že opravdu se budeme soustředit na cvičení, které posílí vlastně svaly a stabilitu toho předonoží, tak aby vlastně ta bolestivost se zmírnila natolik, že vám to nepříjemné se sníží. A potom bohužel musíte počítat s tím, pokud teda už tam byla objevena ta trojka, ta artróza, že už ta hybnost nebude natolik dobrá, tak aby se to mohlo vrátit aspoň do stavu, který by oddálil tu operaci.
1: Děkuji za odpověď, děkuji našemu posluchači za zavolání a máme tady další telefonát. Halo, slyšíme se, dobrý den, položte otázku.
4: Pana doktora, že bych měl dotaz, že mám na noze palec a mám plíseň. Ona se mi trochu slupuje z palce.
2: Já vás ještě jednou zdravím, dobrý den. Pokud bylo diagnostikováno lékařem, že to je plíseň, ano, ta plíseň může svým způsobem maličko zdeformovat nehet na palci a, nebo vytvořit nějaké stvrdlé struktury. Je to spíše otázka pro kožaře, respektive v součinnosti s pedikérkou, která se dokáže o ten palec jako postarat.
1: Děkujeme každopádně za zavolání, hodně zdraví přejeme. Já se vrátím k tomu prvnímu dotazu. Když si člověk projede internet, tak najde spoustu nejrůznějších videí, návodů, jak cvičit, třeba konkrétně na ty haluxy. Můžu já si udělat nějaké univerzální cvičení, anebo jsme každý individualita, potřebujeme trošičku něco jiného?
2: A to je velice zajímavá otázka. Domnívám se, že stačí opravdu univerzální cvik. Samozřejmě, jak jsem říkal, v té fyzioterapii je strašně moc přístupů. Každý vymýšlí, jak by to bylo nejlépe, ale myslím si, že by opravdu stačil jeden, dva, maximálně tři cviky, které by byly univerzální, protože upřímně, co se budeme vykládat, jsme schopni si zapamatovat opravdu jeden, dva, maximálně tři cviky, které jsme schopni zopakovat a dělat pořádně.
1: A než si pustíme další písničku, když si koupím nějakého ježka ve zdravotních potřebách, čili balónek, který má takové ty ostny, ale ono to nebolí, je to příjemné, a budu jen tak jezdit nohou po tom balónku, i to stačí?
2: Domnívám se, že ne, protože ten balonek ve své podstatě je konstruován k tomu, že vlastně těmi hroty uvolňuje ty svaly a napětí vlastně na té plosce nebo na té noze. Tak, aby jsme tu nohu dali dohromady jako celkově, tak musíme právě tady s touhle relaxací dát do součinnosti i to cvičení a aktivitu.
1: No, snažila jsem se to nějak vyhádat tady pro vás posluchače, ale vypadá to, že opravdu se musíme snažit především my sami. A tvrdí to podolog, fyzioterapeut, host Českého rozhlasu Olomouc Jiří Nežádal.
5: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Podolog Jiří Nežádal je dnešním hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Bavíme se o chodidlech. Tak vypadá to, že máme volajícího posluchače nebo posluchačku. Přejeme vám dobrý den.
1: Dobrý den, prosím vás, já bych se chtěla zeptat vašeho hosta, nevím, jestli je to teda na správné adrese, zvěděla jsem po mamince, na nohách mi rostou nechty do ruličky, jako takovej ty, a ono to zarůstá do kůže, dost často to teda, nebo bolí to, a to musím to pořád obrušovat, je něco, čím bych si mohla pomoct, nebo s tím se nedá nic dělat, nebo...
2: Ještě jednou dobrý den. Určitě bych nestrácel naději, ale každopádně bych se obrátil na zkušenou klinicky vzdělanou pedikérku, protože ta děvčata mají neskutečné ruce a dokážou někdy až zázraky.
0: Děkujeme, přestože to není z vašeho oboru, úplně za to, že jste odpověděl, a už se obracíme na dalšího volajícího. Dobrý den.
3: Haló, já bych se chtěla zeptat, je možný pana pedologa navštívit někde?
2: Určitě můžete se zastavit u mě v ordinaci na Hybešově ulici, kde mám ambulanci podologickou.
0: A každopádně informace najdete také na internetu, takže stačí zadat Jiří Nežádal Olomouc a vše potřebné vám tam vyjede, takže můžete se skontaktovat. Písemný dotaz, prosím za radu, jsem po operaci levé nohy, mám jí plochou a ty 4 prsty jsou skrčené. Mám si něco pod ně podepřít? Děkuji za odpověď, Hela.
2: To je velice těžká otázka. Takhle říci, jestli podkládat nohu kvůli 4 skrčeným prstům. Za prvé, nevím, jak ta operace vypadala, pro co ta noha byla operována, jak doopravdy to plochonoží vypadá, jaká je dynamika té nohy a ve své podstatě, jaká je i kvalita vlastně těch měkkých tkání těch prstů. Tam bych byl velice opatrný s podkládáním, byť dobře míněným, protože by to mohlo přivést jako další problém.
0: Dobrý den, já jsem ještě nezažila u nikoho z mých známých, že by se vbočený palec dal spravit, že by se vrátil zpátky. Vy jste to opravdu viděl, ptá se Tereza.
2: Upřímně, viděl jsem opravdu, že ten palec, který byl vbočený, tak se vrátil do pozice pro mě překvapivé, a to tak překvapivé, že jsem si říkal, že to opravdu konečně má smysl ta moje práce. Zkrátka jedna moje klientka, ale byla to velice agilní paní učitelka, říkám, hele, budete cvičit tohle. A když jsem po 2 měsících jsem si pozval na kontrolu, tak přišla a opravdu ten palec byl v jiné pozici srovnaný. Musím přiznat, že ta kůstka, která tam je, bohužel degenerativní změna na tom kloubu, se nějak nezmění, ale opravdu se dá narovnat nebo oddálit ten palec od těch prstů natolik, aby to bylo fajn.
0: Vy mluvíte o tom, že kolikrát je potřeba, abychom změnili celé své držení těla, abychom vyřešili problém, který nastal. To musí být ale poměrně dost složitý proces po té, co jsme na něco zvyklí.
2: Je to neskutečně těžký proces, protože máme zafixované v těle pohybové stereotypy, stereotypy držení těla, vlastně naše řeč těla, díky které nás třeba naši blízcí poznají na dálku, že už jdeme. Je to opravdu složitý a opravdu to vyžaduje spoustu práce a cílené práce jako na změně těch stereotypů, tak aby jsme změnili ty zažité, zafixované stereotypy, tak aby jsme si pomohli.
0: Lidé, kteří hodně stojí, třeba při své práci hodně chodí, mohou mívat také problémy, jak jsme slyšeli ostatně od našeho posluchače. Správný výběr bot, to už jsme zmínili několikrát, zdůrazňujete to stále. Nepomůže také to, že si do těch bot vložím nějaké dobré, měkké vložky, které mi dělají dobře?
2: Myslím si, že to je dobrá cesta. Spousta těch lidí, kteří opravdu stojí těch 8, někteří třeba kuchaři stojí až 15 hodin, mají boty, které nemusí být zrovna vhodné jako pro tu délku toho stoje. Ale v okamžiku, kdy jsou vázáni třeba tím ti lidé, že musí mít pracovní boty, které jsou určité specifikace, a upřímně ti výrobci se nestarají, nakolik je pohodlná ta bota, tak výběr nějaké odměkčené stélky je na snadě.
0: Říká podolog Jiří Nežádal, dnešní host Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Celou tuto hodinu, celou apatiku Českého rozhlasu Olomouc věnujeme dnes nohám, což určitě těší našeho hosta, podologa Jiřího Nežádala. Vy se o toto téma hodně zajímáte a přivítáme proto v našem vysílání dalšího volajícího. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady vaše posluchačka z Olomouce. Já bych se hrozně ráda zeptala na takhle. Mám problém vybočené palce. A protože se hrozně bojím operace, je snad dosti bolestivá. Jo, a kromě toho je mi skoro 80 let. No ale trochu jsem se o to zajímala a slyšela jsem, že snad existuje nějaká mini invazivní operace, která je snad bezbolestná a snad se odejde od té operace, já nevím, během 2-3 dnech po svých. Chtěla jsem se zeptat, jestli pan doktor o tom něco ví.
1: Děkujeme za dotaz.
3: Dobrý den ještě jednou, jenom si chtěl upřesnit, nejsem lékař, jsem fyzioterapeut, ale obávám se, že vaše otázka směřuje asi na lékaře ortopedy, kteří tady tyhle operace mohou provádět. Nemám povědomí, nakolik mini-invazivní operace takového, řekněme, malého rozsahu existuje. Nejsem si jistý, nemůžu vám dobře odpovědět.
1: Tak držíme palce, aby to dobře dopadlo a už oslovíme dalšího volajícího. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Mánková. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat pana doktora. Udělali se mi na nohách papírová kůže. Je možný to nějak léčit?
3: To bych opět delegoval na doktora Kožaře, respektive možná Cévaře, protože to s tím může souviset, v tomto asi toliko neporadím.
1: My cvičíme a napravujeme držení těla s naším hostem. Dobrý den, také mám hrozně křivé prsty i nehty, nikdy jsem nenosila špatnou obuv, také mám velké bolesti nohou, hlavně v noci. Začalo to po injekci, já jsem se nedozvěděla, co to bylo. Ptala jsem se pana doktora, naše posluchačka děkuje. Tak z toho jsme úplně moudří tady z této SMSky, ale každopádně může se něco spustit z vašeho oboru po aplikování nějakého léku?
3: Do toho bych se nerad pouštěl, protože opravdu nemám tady tyhle zkušenosti a nepřísluší mi vyjadřovat nějaké klinické názory, čemuž nerozumím. Takže obávám se, že nevím, jak bych na to odpověděl.
1: Chápu a svůj úkol jsme splnili, nerozuměli jsme tomu dotazu, asi ho delegovat přímo tomu lékaři.
3: Určitě.
1: Dobrý den, mám na pravé noze kladívkový prst hned vedle palce, mám na té noze také halux. Snažím se cvičit tak, že i v botě v práci vědomě tlačím ten kladívkový prst k zemi. Stačí to? Pomůže to? Ptá se paní Postránecká.
3: Nemyslím si, že by to dostatečně stačilo. Tam, pokud tlačíte ten palec prstu, tak se domnívám, že aktivuje to jenom určitou svalovou skupinu. Chtělo by to vlastně zapojit celý ten nárt nebo svaly toho nártu natolik, aby se změnila i pozice toho palce.
1: Děkuji za odpověď. Telefonický dotaz, dobrý den.
5: Prosím vás, měl bych takový dotaz. Jsou po chemoterapii a mám částečnou jako neuropatii v nohách. Dalo by se to nějak jako lepšit nebo něco v tom smyslu?
1: Rozumíme.
3: Dobrý den. Chápu, že vlastně po té chemoterapii se to tělo nějakým způsobem chová, mění se chemie vlastně i toho těla, i chemie vlastně nervových zakončení na těch nohách. Upřímně těžko říct, musel bych tu nohu vidět, jak ta noha vypadá, v jaké je kvalitě a pak nějakým způsobem vymyslet šetrné cvičení, změnu obuvi, změnu třeba ponožek a tak dál. Bylo by to asi takhle komplexnější po té návštěvě.
1: Musí být vložky udělané na míru. Já jsem si koupila vložky ve zdravotních potřebách a ty nosím. Zatím je to dobré. Mám vbočené palce a trochu mi klesá klenba, ale zatím to stačí, píše paní Horáková.
3: Kupované stelky si myslím, že je taková první pomoc. Ale domnívám se pakli, že je ten problém trochu větší. Opravdu stojí za to si nechat vytvořit jako individuální stelky, protože tu stelku děláte na pravou a na levou nohu, která může být úplně jiná. Jo? Není to o tom, že máte pravou i levou stelku stejnou a vlastně tam se to může chovat úplně jinak.
1: Pomůže u vbočeného palce tejpování? Můžu to dělat sama? Trefím to? Další dotaz, který poslala paní Gabriela z Jeseníku.
3: Dobrý den, zdravím do Jeseníku. Ano, může to tejpování svým způsobem pomoci, ale opravdu je dobré naučit se přesně ten postup a vlastně i napnutí toho tejpu, tak jak vám to ukáže terapeut, protože pak, když to potom budete dělat nedobře, tak si myslím, že zbytečně přetěžujete kůži a moc si nepomáháte.
1: Spousta dobrých rad dnes padla v apatice Českého rozhlasu Olomouc, kde jsme hostili podologa a fyzioterapeuta Jiřího Nežádala. A vzhledem k tomu obrovskému počtu dotazů, myslím, že jsme se rozhodně neviděli naposledy. Děkujeme za návštěvu a nashledanou.
3: Bylo mi potěšením a budu se těšit. Děkuji.
1: Apatiku pro vás připravila a slovem provázela Dita Vojnarová.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov chce podpořit dotacemi mladé řemeslníky. Ryby kromě horka ohrožují i bouřky. Česká firma na Ukrajině postavila a otevřela školní kryt. Dnes se čekáme převážně polojasno a maximálně 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Město Prostějov přispívá mladým řemeslníkům na rozjezd podnikání. V letošním roce na projekt vyčlenilo 480 tisíc korun a vedení radnice už schválilo první dotaci. O 40 tisíc korun požádal absolvent oboru zedník. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
2: O dotaci mohou žádat řemeslníci, kteří získali výuční list nejpozději do 30. června 2026. Cílem programu je podpořit mladé lidi při vstupu do praxe a motivovat je k tomu, aby své řemeslo rozvíjeli přímo v regionu.
0: Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi také drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Českému rozhlasu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. Horké počasí i bouřky stěžují práce rybářům. Kvůli vysokým teplotám i poklesu tlaku před bouřkami klesá i obsah kyslíku ve vodě. Rybáři musí provzdušňovat a ryby méně krmit. Úhynu ryb se snaží předejít i vodohospodáři. Třeba Povodí Moravy zavedlo na novomlýnských nádržích nová opatření pro lepší manipulaci s průtoky. I přesto se tam situace zhoršuje, vysvětluje Dušan Kosour z Povodí.
3: Možnosti manipulace jsou omezené, jsou hrozně nízké přítoky do nádrže, takže si nemůžeme dovolit na delší dobu vypouštět větší množství vody. Bohužel už jsme zaznamenali, že začínají umírat drobné rybičky v dolní novomlýnské nádrži v zátokách, kde jsou ve větším množství senice.
0: Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 13 lidí a zraněných je zhruba 100. Dnipropetrovské oblasti

0: prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun a naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
1: Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech války půjdou do kamenné školy. Z Dnipropetrovské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
2: Pět českých tenistů a tenistek dnes zabojuje o postup do třetího kola Wimbledonu. Na kurtech v Londýně se představí Jiří Lehačka, Jakub Menšík, Marie Bousková, Karolina Plíšková a Linda Nosková.
3: Počasí.
2: Dnes čekáme převážně polojasno, v jeseníkách ojídněle přehánky. Teploty 21 až 27 stupňů, na horách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Milanov směr Brno dělníci opravují svodidla, pravý jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Posunuli jsme se do třetí vysílací hodiny čtvrtečního dopoledne. Máme 2. července roku 2026. Samozřejmě letní prázdniny a na ty myslíme také v Českém rozhlase Olomouc. O čem budeme mluvit? Zavedeme vás do Zlatých hor. Téma nastolíme také hřebíček. Hřebíček na úklid. Pokud netušíte, tak buďte připraveni, dostanete dobrou radu. A zamíříme také do zoo na Svatém kopečku. Zubr evropský stál před 100 lety na pokraji vyhynutí. Díky mezinárodní spolupráci přírodovědců se ho ale podařilo zachránit a dnes ve světě žije kolem 12 000 jedinců. Za majestátním zubrem se vydáme v letním seriálku, ve kterém vám představujeme Zoo Olomouc. Ta na začátku června oslavila své 70. Provází vás Dita Vojnarová, která samozřejmě přeje dobrý poslech.

Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Zubr je největším evropským kopytníkem. Dorůstá délky až 3,5 metru. Do výšky v kohoutku může mít i přes 1,5 metru a váží až 1 tunu. Jeho přirozeným prostředím jsou oblasti listnatých a smíšených lesů. Žít mohou zubři i na otevřených lesostepích. My se teď v dopolední Českého rozhlasu Olomouc vydáme v našem prázdninovém seriálu Do zoo Olomouc.
1: Letos v červnu zubři dostali v olomoucké zoologické zahradě jako dárek nový seník, takže jim konečně můžeme dávat seno, tak jak právě vidíte tady do výběhu. Díky tomu vlastně jsou i po většinu dne k vidění pro návštěvníky.
2: Seník ze dřeva voní novotou a voní tady také to seno. Vidíme tady některé zubříky, jak si pěkně pochutnávají. Je jich tady poměrně dost v tom výběhu.
1: Celkem máme 8 zubrů. Přičemž vlastně základ tvoří 3 dospělá zvířata, která sem přišla před 13 lety v roce 2013. To je býk a 2 krávy a ti se pravidelně každý rok rozmnožují, takže těch 5 zbývajících zvířat, to jsou jejich potomci.
2: Vidíme tady úplně maličké zubřátko, nebo nevím, jak se říká mláďatům zubrů.
1: Toto zubřátko se narodilo na konci května, doufáme, že ještě se narodí ještě jedno. Máme krávu v očekávání.
2: Pojďme si říci něco blíže o zubrovi, jaké je to zvíře, kde je jeho původ a jak je na tom ta dnešní populace zubrů.
1: Zubr je vlastně taková výkladní skříň zoologických zahrad, protože je to největší evropský savec, suverénně žil v Evropě, odkud byl vyhuben. Byl vyhuben na začátku novověku. Dodnes máme spoustu míst, která odkazují na zubry. Některé šlechtické rody mývaly ve znaku třeba zubří hlavu.
2: Přerov má zubra ve znaku.
1: Nebo třeba největší český hrad Pernštejn. Páni z Pernštejna měli zubra ve znaku. Na Valašsku je zubří jako městečko. Takže těch odkazů na zubry je celá řada, nicméně byl vyhuben v celé Evropě. Přičemž, pokud se nemýlím, tak poslední zvíře bylo zastřeleno krátce po konci světové války v bělověžském pralese v tehdejším nově utvořeném Polsku. Naštěstí v té době byly zubři chováni v oborách, takže se přírodovědci celého světa spojili k ochraně zubra jako prvního velkého savce na světě a ta ochrana se povedla. První celosvětové sympozium na ochranu zubra se sešlo, pokud se nemýlím, v roce 1925. Následně byla vydána i první celosvětová plemenná kniha zubrů a začala velmi intenzivní ochrana tohoto druhu. A v té době bylo na celém světě posledních 56 zubrů. Dneska máme na světě více než 12 000 zubrů a zubr byl vlastně díky této intenzivní ochraně před pár lety vyřazen z červeného seznamu ohrožených druhů, takže dneska zubr už není druh ohrožen na této planetě. Je to stoletá práce zoologických zahrad.
2: Vyskytují se zubři, když se jim teď tak daří a ten jejich druh je zachráněn i ve volné přírodě?
1: Vyskytují. Zubři jsou v celé řadě evropských zemí ve volnosti. Trošku problém je v tom, že více než polovina se jich nachází v zemích, které jsou ve válečném stavu, což je Ukrajina a Rusko. Nicméně jsou i v dalších evropských zemích.
2: Zatímco jste povídal, tak tam je trošičku přetahovaná usena. Jaké je zubr zvíře? Myslím tím, když je ve volné přírodě, jakou v ní hraje roli?
1: Ekologická úloha zubra je v přírodě velice důležitá, protože on v podstatě tím, že působí jako nějaký takový destruktor toho lesa, tak pomáhá celé řadě ekosystémů k tomu, aby se udrželi. To, co třeba v naší přírodě, si troufnu říct, zubra nahradilo, tak jsou některé vojenské újezdy, takže tu práci, kterou dělá stádo zubrů, dneska činí tanky a různá takováto technika, která udržuje některá místa nezalesněná, udržuje tam louže a tak dále. Co se týká jejich sociálního života, tak ten zubr žije podobně jako ostatní velcí tuři, což je věc, která je poměrně málo známá. Tvoří stáda, ve kterých nejsou samci. Jsou tam primárně samice, jsou tam mláďata, jsou tam odrůstající mláďata, jako můžete vidět tady u nás. A staří samci vlastně žijí buď úplně samotářsky, anebo se združují do malých skupinek o 2, 3, 4. A vlastně k tomu většímu samičímu stádu se připojují na podzim v období říje, ty samice napáří a pak si jdou zase po svých.
2: Říká zoolog Jan Pluháček ze zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s bandžistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Kéž by to tak platilo pro vás, pro všechny, pro přátelé Českého rozhlasu Olomouc. Ono snadné je žít. MIG 21 jste teď poslouchali v našem dopoledním vysílání. Velká sláva čeká o následujícím víkendu a také po celý druhý prázdninový týden železniční stanici ve Zlatých horách. A nejenom ji. Na akci nazvanou příznačně Plné koleje nás budou zvát její organizátoři už za chvíli. Takže pokud byste tam chtěli vyrazit, tak nevypínejte rádio. Dostanete důležité informace a tip, jak strávit třeba víkend.

0: Plné koleje. Tak se jmenuje akce, kterou aktuálně žije železniční stanice ve Zlatých horách na Jesenicku. Ta je konečným nádražím na trati Mikulovice Zlaté hory a v následujících dnech ji i její návštěvníky čeká mnoho zajímavých akcí. Jakých to už nám prozradí Jiří Pěčonka, předseda a nástěnkář Zlatohorského okrašlovacího spolku, který se o stanici stará a kterému teď přejeme dobrý den.
1: Já vám přeji dobré dopoledne ze Zlatých hor.
0: Nejprve nám vysvětlete, prosím, co má okrašlovací spolek společného s nádražím?
1: No tak hlavní náplní okrašlovacího spolku Zlatohorského je oživení provozu a prostoru lokálky 297 z Mikulovic do Zlatých hor. Tenhle obecný název našeho spolku vznikl na počátku naší činnosti. Tehdy jsme chtěli zachránit pouze nádražní budovu ve Zlatých horách, kterou stát chtěl v roce 2019 zbourat. A my jsme názvem zakládaného spolku si chtěli nechat místo na nějaké případné ještě další okrašlovací záměry. Velmi záhy jsme pochopili, že už žádný prostor mít nebudeme. No a po 7 leté činnosti našeho spolku přišlo 130. výročí lokálky a my jsme se rozhodli, že aspoň na týden zaplníme koleje na nádraží ve Zlatých horách.
0: V současné době, pokud se nepletu, vám na stanici stojí historický vlak. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Je to legiovlak, který k nám zavítal toto úterý a v rámci připomenutí 130. výročí zprovoznění naší tratě a bude u nás až do neděle. Máme z jeho příjezdu obrovskou radost. Jedná se o zpestření pro naše nádraží a zde bych rád upravil na začátku kolejí, ne na konci, jak bylo zmíněno v úvodu. A rád bych pozval všechny zájemce o historii k prohlídce replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920, které jsou i dobově vybavené. Expozice má 15 vagonů, průvodci jsou oblečení v dobových uniformách, lze si objednat čas pro komentovanou prohlídku a hlavně vstup je zdarma.
0: Plné koleje, tak se jmenuje akce, kterou jste připravili. Ta hlavní část vypukne v sobotu 4. července. Na co se tedy návštěvníci nádraží mohou těšit?
1: Tak hlavním tahákem od 10 do 14 hodin bude na nádraží ve Zlatých horách to, že budeme mít pohromadě 28 nádražních nebo drážních vozidel. Návštěvníci se mohou těšit na dva naše historické vagóny, na onen legiovlak, který jsme zmiňovali, prezidentský a restaurační vagón a lokomotivy Bardotka a Brejlovec, které přivezou nadšenci z Albatros klubu z Bratislavy a na drezínku Mufku. To všechno bude možnost si prohlídnout na komentovaných prohlídkách a popřípadě bude k vidění věci činnosti. Od 10 hodin každou hodinu budeme dělat ukázky vodního jeřábu, kde řekneme, k čemu tato věc byla v době páry a k čemu sloužila. Za návštěvníci se budou moct občerstvit v restauračním voze a v takové provizorní nádražce. Budou se dělat slovenské brindové halušky, domácí langoše, pravé české buchty a posleku nám bude hrát místní dechovka.
0: No tak to jste nám podráždil pěkně ty chuťové buňky, protože máme po 11:30, takže se blíží čas oběda, ale budeme se těšit na ty halušky v sobotu. Výlet vlakem 1,40 minut. I to jsme našli ve vašem programu. Co si pod tím máme představit?
1: Tak to se jedná o takový jeden z mnoha výletů z našeho projektu Výlet vlakem na kole a pěšky. V tomhle konkrétním případě jsme využili běžných linkových spojů a toho, že k nám ještě jezdí pořád motoráčky 810, což je obrovské lákadlo pro turisty. Nabízíme to, že za 41 minut můžete se projet vlakem a můžete vidět spoustu zajímavostí, jako třeba živého výpravčího, nádražní vodárnu, nejstarší výhybku v České republice, vodní jeřáb, můžete si zahrát na péroně na klavír nebo si přečíst nějakou knížku v knihobuce. A v rámci té soboty bude možno ten výlet absolvovat ve 3 časech.
0: Další akce, kterou spolu pořádáte, je výstava v Městské galerii Zlatá 92, která připomíná výročí trati, na které vaše nádraží stojí. Kolik let už vlastně jezdí vlak do Zlatých hor a co je konkrétně na té výstavě k vidění?
1: Tak je to výstava ke 130. výročí železnice. Tu výstavu pořádá město Zlaté Hory, z čehož máme obrovskou radost, protože po velmi vlažném přístupu vedení města v počátcích naší činnosti dnes cítíme velkou podporu města a uspořádání té výstavy považujeme za aktivní připojení se města k oživování té lokálky. Na výstavě je vidět, nebo uvidí lidé, spoustu zajímavých věcí, o kterých jsme nevěděli ani my ve spolku. A chtěl bych tímto poděkovat badateli z Městského muzea Mariánovi Čepovi za organizaci té výstavy. Výstava bude ke zhlédnutí v sobotu od 9 do 15 hodin v galerii Zlatá a pak v podstatě až do konce prázdnin do 21. srpna vždy v otvírací dobu informačního centra.
0: Plné koleje, tak se jmenuje akce, kterou aktuálně žije železniční stanice ve Zlatých horách na Jesenicku. My jsme si teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc povídali s Jiřím Pěčonkou, předsedou a nástěnkářem Zlatohorského okrašlovacího spolku, který se o stanici stará. Ať vám vyjde počasí a ať máte spoustu spokojených návštěvníků. Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
1: Děkujeme za zavolání a přejeme všem šťastnou cestu.
2: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

ať se na Hucon zkouší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dál. Jo-ho-ho. Ahoj! Páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák a skladatel Petr Bende.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Zašmátral v proutěném koši pod sebou pro láhev rumu. Vypil kalíšek, vypil druhý.
3: Máme pro vás premiéru povídek olomouckého prozaika Milana Valenty.
4: Až bílá vrána černou ovci osedlá, pustila jedovatou slinu tetka z pátého kolena. O ženu přijdeš.
3: Příběhy o outsiderech a viděděncích s humorem a nadhledem Bartoň, Bareš, Hrabal, Krátký, Kubes a Ťoupalík. Tito herci se představí v setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc každou červencovou sobotu krátce po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady nemohou v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc chybět ani ve čtvrtek 2. července. Už jsou samozřejmě připraveny, ale my vám ještě pustíme Karla Černocha, abyste si vychutnali jeho sen kovbojů. No a o čem budeme mluvit? O obyčejném úklidu, který může připomínat spíše domácí aromaterapii než běžnou povinnost.
1: Každý kluk

0: Babské rady.
1: Chcete-li při vytírání podlahy i provonit vaši domácnost, přidejte do vody na vytírání podlah hřebíček. Obsahuje silice s velmi intenzivním aroma, které se výborně uvolňuje v horké vodě. Právě proto se hodí k povýšení úklidových prací na aromaterapii. Vaše domácnost bude provoněna teplou kořeněnou vůní, která navodí pocit čistoty a útulnosti. Do teplé vody stačí přidat několik kousků hřebíčku nebo jejich výluh. Pokud máte čas a chuť, tak koření nejprve několik minut povařte, aby byla vůně co nejintenzivnější. Za připomenutí stojí i další možnosti použití hřebíčku. Ať už do domácích vonných směsí do aromalampy, kdy se dobře kombinuje se skořicí a citrusy, ostatně jeho silná vůně spolehlivě odpuzuje komáry, mravence a moly, nebo ho použijte k rychlému osvěžení dechu, kdy hřebíček stačí pár minut převalovat v ústech.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Místo hotelových pokojů nové byty. Do Žulové na Jesenicku vás zavedeme v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc v pravé poledne a poté samozřejmě nabídneme písničky na přání. Dopoledním vysíláním vás provázela Dita Vojnarová. Hezký den.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Žulové na Jesenicku dokončili přestavbu bývalého hotelu Vesmír. Ve Velké Bystřici začala fungovat služba Senior Taxi. Hygienici začínají s kontrolami dětských táborů. Zpočátku skoro zataženo, přeháňky postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nové byty za 40 milionů korun jsou po přestavbě pokojů v bývalém hotelu Vesmír v Žulové na Jesenicku. Celkem jejich 12, sloužit budou hlavně seniorům. První nájemníci by se měli začít stěhovat v srpnu, pokračuje nezávislý starosta Radek Trsťan.
2: Je to hotové, akorát čekáme ještě na případně elektroměru ČEZu, ale smlouvy jsou všechny podepsané, takže to je otázka 14 dnů. A v této chvíli čekáme na kolaudační řízení ze strany stavebního úřadu Jeseníku. Poté, až proběhne kolaudace, můžeme vlastně už ty první nájemníky nastěhovat do těch bytů. Už máme seznam lidí, kteří mají o to zájem, takže zhruba 90% máme obsazeno.
1: Penzisté z Velké Bystřice na Olomoucku můžou nově využívat Senior Taxi. Službu provozuje Městský dům pokojného stáří, určené obyvatelům města starším 65 let a lidem se zdravotním postižením. Přepravu si zájemci musí rezervovat předem, buď po telefonu nebo e-mailem. Kontakty a další podrobnosti na webu radnice. Hygienici začínají kontrolovat první dětské tábory. Letos zmírnili některé požadavky. Už třeba nemusí být pevné množství umyvadel nebo toalet na počet dětí. A sami malí táborníci se nově taky budou moct zapojit do přípravy teplých jídel. Pokračuje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
3: Dneska je to postavený tím stylem, že ten organizátor musí zajistit, aby to bylo hygienicky bezpečné. A současně naším cílem bylo i odřezávat takovou tu administrativu, kterou provozovatelé mají relativně hodně.
1: V Orlických horách je nová útulna. U obce Sněžné vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku. Poskytne zázemí především dálkovým turistům a rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 000 korun. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování. Vejde se do něj nejméně 5 lidí. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc představila druhou letní posilu a stal se jí 19-letý kamerunský obránce Stefan Numbissi, který přichází na roční hostování z obcí z francouzského Lille. Nejvyšší soutěž ale nehrál. Loni pravidelně nastupoval za B tým v nižší lize. Dál pokračuje hlavní trenér Pavel Hapal.
4: Tak je to levonohý stoper, měli jsme ho vyskoutovaný od kluku, stoper může i alternovat na levým obránci, je mladý, určitě bude potřebovat čas. I jsme zvažovali, že bychom ho nějakou minutu až dali, ale opustili jsme ho toho, přece byl s náma krátce, já nevím, 2-3 dny, neměl ani trénink pořádně, s mužstvem nebyl na míči, takže jsme ho to opustili.
1: Numbissi by podle Hapala mohl poprvé nastoupit už v sobotu, kdy Sigma hraje dva přípravné duely ve Slatinicích.

0: vítr večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Trávu kolem silnice první třídy číslo 44 sečou dělníci u Mohelnice. Potkáte mezi 0. a 1. kilometrem, jedou levým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Čtvrteční písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc právě startují. U mikrofonu je Tomáš Kedzior a telefonní čísla do studia jsou 221 555 444 a pro SMSky 723 70 33 51.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc paní Jaroslava Skrnová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Zdravím všechny věrné posluchače tohoto krásného Českého rozhlasu Olomouc. A písničku bych chtěla věnovat v první řadě mojí sestřičce paní Evičce Pastorkové, která čeká

0: očistit jeden operacejčeka, tak aby všechno dobře dopadlo. Potom paní Lidušce Sýglové z Dobravice za úterní věnování písničky a přáníčka k mému svátku. Paní Evičce Strukové, paní Evičce s manželem ze Strukova, omlouvám se. Paní Zdeničce z Unčova a paní Ladičkovi s Kanárkem. To bude tak všechno. A děkuji vám moc, paní Tomášku, za výběr písničky, která patří i vám a někdy zase naslyšenou.
1: Děkujeme a omlouvám, zdravíme. Věnování posíláme do Javorníku paní Janince Sobkové, do Lesnice paní Kupkové i paní Horké, Dytrichové a Mikulové. Krásný den a dobrou náladu přeji Jana. Písnička také pro posluchačku Mirku Langovou do Červené Lhoty. Mirko, k dnešním narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví a toto číslo je šťastné. Přeji kamarádky od kafíčka. Thank you.

0: Písnička Srdce do Korán na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a paní Zdeňka z Hrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáci. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát. 4. července má svátek Prokop Podpišilík zroštění. Milý Prokopku, svátku ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti, hodně kamarádů, ale hlavně kamarádky. To ti ze srdce přeje Zdeňka z Hrochova. A zdravím tvou sestřičku Klárinku, babičku Janišku a dědečka Jiřího. Děkuji vám a zase někdy nashledanou.
0: Zdravíme do Hrochova, věnování z Českého rozhlasu Olomouc posíláme například k půlkulatým narozeninám Ludmile Holubové ze Hvozdečka. Lído, ještě mnoho krásných dní prožitých ve zdraví, štěstí, s láskou, s rodinou a přáteli. Přeji ti stálou ochranu anděla strážného, píše paní Anna z Olešnic. Věnování také panu Toníčkovi s přáním hezkého dne, ať vás potěší, zdraví paní Jana z Malína.

0: Karel Hála na vaše přání v Českém rozhlasu Olomouc. Teď na telefonu pan Břeťa ze Štítů. Dobrý den.
1: Dobrý. Omlouvám se trošku. Počasí hlas. A toto písničku, krásnou zásnou, posílám tady naší Simonce Drkolové jako naší jedničce. Potom abych Drhalové Ivetě a taky do všech domov důchodců a do všech domů seniorů na celé republice, na celé Moravě. A vlastně no, taky všem našim známým posluchačům a věrným posluchačům. Taky vám to je. Děkuju. Nasáhnou, mějte se. Díky.
0: Zdravíme do Štíteckého domova seniorů, všechny, kteří nás tam poslouchají. Svátek mají Patricie, takže naší Patričce ke krásným narozeninám štěstí, zdraví, štěstí a moře rodinné lásky přeje jednak posluchačka Hela, Sárinka, Zlatíčka a celá rodina. Svátek i narozeniny zároveň. Věnování paní Evičce do Krnova, krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A hrajeme na vaše přání a zdravíme paní Lidko do Jeseníku. Dobrý den.
4: Dobrý poledne, pane redaktore, přeji vám a všem našim milým posluchačům. Dneska děkuju za písničky a vracím Elince, Stáničce, Milátce, panu Robertovi, Františkovi od Brna, Dášence z Jeseníku, Zdeničce do Hrochova, Evičce do Strukova. Pěkně děkuju a někdy se zase těším na slyšenou.
3: Tak to byla paní Jitka z Jeseníku. Paní Liduška z Jeseníku, písničku posíláme také pro Bobana Jurku ze Zábřeha, ať mu jde práce od ruky, píšou kamarádi ze stavitelství. Věnování také do Petrova, Jarkovi Kováčovi ke včerejším narozeninám. Vše nejlepší, zdraví a štěstí přeje Ruda od Hřiště.

0: Zora Kolínská s písničkou Zabúdaj v Českém rozhlase Olomouc a paní Julie Spředová na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila bych zahrát Hance v Předmosti, Zdislavě a Lidušce Raclavice, taky Zdence v Prostějově, ať se jí daří na zahradě, když je takový horko, ať dává pozor, potom Zdence v Uničově, ať se jí všechno obratí k lepšímu, a Zdence v Hrochově s paní Jarmilkou a taky Františkovi od Brna a všem, ať se daří, ať je lepší. Není takový moc horko. Mějte se všichni moc hezky. Díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou a zpívat bude Pavel Novák.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme pana Láďu Dotovačova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal. Děkuju vám za vybrání písničky. Dnes je pro mě počítač, tak jsem to nechal na vás. A zdravím ještě jedno vás, zdravím Českého zazoromost, český posluchače. A tuto písničku bych chtěl opoženě poslat paní Jaroslavě Zokrnova. Paní Rajsko, se vám omlouvám, že jsem vám nenechal zahrát a napravuju to. A dále paní Vlastice Zokrnova, paní Helence Zuhelné, paní Marusce Dobřerova, paní Marusce Zokrnezíša a našemu Tulákovi Zíkovi na cestách z Litovle. Všem přeju hodně zdraví, šestý rodinné pohody a co jim daří. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: A to je písnička pro vás a pro všechny, co poslouchou rozhodnout.
0: Rádi si ji poslechneme a zdravíme ke včerejším narozeninám paní Věrku Kráčmarovou do Štemberka. Věruško, hodně zdravíčka, štěstí, lásky a pohody, ať se ti daří a plní vše, po čem toužíš. Radosti z dětí přejí všichni blízcí, celá rodina Zeloch, Zelová, Malachovská i Kráčmarová.

0: jsem lítat.
1: Petr Rezek v Českém rozhlase Olomouc a paní Majka Zjedlí se svým přáním hezké poledne.
2: Já vám taky přeju hezké poledne a hezký pozdrav do Českého rozhlasu Olomouc. A tuto písničku posílám přátelům do Cokytle, Stejskalům, Lidušce a Jindrovi, Jurečkům, Slávkovi a Draze a taky všem kamarádům a známým do vesničky Heroltic. Přeju jim krásné odpoledne, dobrou kávičku a přála bych každému, aby pěkně zapršelo celou noc. A vám, pane Tomáši, děkuji za vyhledání písničky. Až budete mít dovolenou, tak vám přeju příjemnou a ve zdraví. A moc krát děkuji. Mějte se hezky.
1: Pěkně zdravíme Heroltice i obec Cotkytle. No a písnička patří také paní Lidušce do Jeseníku s poděkováním a přáním hezkého odpoledne, píše paní Milada z Přáslavic. A ještě pro našeho syna Tomáše Plevu k jeho včerejším narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky, ať se mu daří, přeje to celá rodina Plevova.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje Zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: Písničky na přání a právě teď pan Jirka z Velké Štáhle. Dobré poledne.
4: Dobré poledne, pane redaktore. Děkuji vám za vybrání nějaké myslivecké písničky. Chtěl bych zahrát partii myslivců Břidličné, za kterýma dojíždívají chlapci z Halenkovic, u Zlína a takový. Takže přijeli ke mně na rybník si vydechnout od trošku od lesa. No, takže si tady chytají ryby, taková dobrá partička, tak by jim chtěl zahrát a popřát hodně štěstí a zdaru.
3: Přejeme to také všem těm myslivcům, pošleme jednu opravdu veselou písničku o myslivcích a ještě budeme pozdravovat pana Toníka Straku a Bohouška do Rapotína, ať se jim lépe pracuje, píše pan Tonda Čech. Děkuji za písničku paní Lidě do Jeseníku, přeji hezký den a hodně zdraví, píše paní Dáša.
5: Devizový cizozemec Bavorska, západní Němec, vylizoval guláš z hrnce. Zapíjel ho českým sektem, sudeťáckým dialektem, chlubil se, jak složil srnce.

chleba z kývu, zamčenej byl hned do chlívu, večer vodili ho v mlází. Nedaleko od posedu schovali mu hrnec medu, vyčmuchal ho bez nesnází. Když přijel

Míša puštěn byl z řetězu, funí houštím kolem jezu pro svou denní dávku medu. Už má kousek na paseku, když mu skřížil jeho štreku starý Blažek na mopédu. Když uviděl lítou šelmu, ukrutně se leknul, ještě štěstí, že měl hel.

0: Ivo Javelka potěšil a rozesmál a v Českém rozhlase Olomouc pan Josef z Malé Morávky. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáško, já vás zdravím extra. Zvlášť prosím vás pěkně o zahrátí pro moji manželku jako pěknou písničku. Potom manželům pod Pišíkovým doroštění, do dlouhé loučky manželům Achtmanovým a do Plinkoutu manželům Navrátilovým. Děkuji vám moc krát a nejak to provedte. Děkuji vám moc krát a zdravím vás tam všechny.
0: Děkujeme, písnička je připravena, posíláme ji také do štítů panu Břeťovi a teď je Báťové. Myslíme na vás a máme vás rádi, zdraví Jarka a Mirek s rodinou.

0: Život je boj, tahle písnička zněla naším vysíláním na vaše přání a paní Zdeňka z Určic, vítáme vás.
1: Dobrý den, pane redaktore, zdravím vás, zdravím všechny posluchače a všechny pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. A tuhle písničku bych chtěla věnovat panu Františkovi Vysloužilovi z Určic. Fano, známe se jich pěknou řádku let, proto ti chci něco povědět. V žádném případě život nekončí, nyní slavíš své kulaté výročí. Netřeba si z toho dělat vrásky. Máš kolem sebe rodinu plnou vřelé lásky. K tomu hodně štěstí měj. Malérům se zdárně vyhýbej. Na tvých toukách nikdy se nestrať. Domů k tvé ženě se v pořádku vrať. Do dalšího žití, ať ti krásně kvítí, voní kvítí. Zdraví nech ti slouží stále. V létě, tak i na tři krále. Tak, milý hochu, a ti stojí do staroku tvoje žena po tvém boku. Tak, Fano, do dalších let užívej si zdejší svět. Všechno nejlepší. Pane redaktore, moc vám děkuji i za to koktání, který mi promínete. Mějte se hezky, také vám přeji všem pěknou dovolenou potom v Českém rozhlase Olomouc. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: No a my hrajeme pěknou písničku, kterou si paní Zdeňka vybrala.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do vězení poslal soud zloděje kabelů na tratě na Přerovsku. Zákaz odběru povrchových vod platí na Štenbersku. Opět průjezdná je v Olomouci ulice u Panelárny. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno. Teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Tresty vězení v rozmezí od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku udělil okresní soud v Olomouci trojici mužů za krádež kabelů na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Zákaz odběru povrchových vod vydal městský úřad ve Štenberku, platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané nesmí odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů, pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
2: Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem toho opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou. Žádáme všechny občany o respektování tohoto opatření. Jeho nedodržení může být postihováno podle vodního zákona.
1: Řidiči můžou opět využívat ulici u Panelárny. V Olomouci zavřená byla kvůli opravám povrchu silnice.
3: Kromě opravy asfaltového povrchu formou recyklace za studena, dělníci obnovili i autobusové zastávky s novými zálivy, přístřešky a lavičkami. Podle informací na webu města se do budoucna počítá i s instalací inteligentních označníků. V celé ulici je zrekonstruované veřejné osvětlení s úspornými svítidly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Varhanní festival Organum Olomoucensis hostí chrám svatého Mořice v Olomouci. Koncerty budou každý červencový čtvrtek od 18 hodin. Jako první vystoupí varhaník ze Strahovské baziliky v Praze Vladimír Roubal. Pokračuje mořický varhaník Jiří Stodulka.
4: První koncert zahájíme možná trochu netradičně, ne na velké varhany, ale na varhaní Pozitiv, který je v dolní části kostela, a to z toho důvodu, že ten letos slaví své 310. narozeniny, takže první skladba, respektive improvizace pana Roubala, bude právě na tady ten nástroj.
0: Sport.
1: 5 českých tenistů bude odpoledne bojovat o postup do 3. kola Wimbledonu. Jakub Menšík s Bulharem Grigorem Dimitrovem, Karolína Plíšková s Polkou Švjontekovou, Linda Nosková s Osoriovou z Kolumbie, Marie Bousková s Grantovou z Itálie a Jiří Lehečka se Slovákem Molčanem.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženou, místy přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Servisní vozidlo silničářů budete mít na silnici číslo

0: především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
1: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
2: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, tož možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, i když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo, a kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak pudově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím sledování?

0: sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No...
0: Hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže... Je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe nebo lépe natočit píseň nebo lépe ji složit nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím. Já se jako k těm věcem moc nevracím. Já se snažím jako všem těm projektům, písničkám nebo deskám, který jsem vlastně vydal, kterých je poměrně dost, myslím, že přes 10 desek, nevím, jestli přesně to říkám, ale pro mě to období bylo plodné, tak vlastně každé té desce jsem věnoval úplně maximum, takže když se ohlednu zpátky, tak poslechnu si třeba nějakou nahrávku, nedávno jsem poslouchal svoji první desku v autě, jsem si říkal, musím si to po snad 20 letech poslechnout a vlastně jsem byl velmi mile překvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimf, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no. Protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíček Big Beatům ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes, tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval, už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
0: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Hořic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, jak kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens a můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Tedy Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknout tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethoven z Karlovy Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě, tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Mm-hmm. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto nesmazatelné, zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září. Ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i Zavři oči a jdi spát. Uhum. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, žije žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně Zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala Zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže Zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, už mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016 a těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhle cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, to slibuju už další dobu, ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven a hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivo Plickou jsme se rozhodli psát dál. Ivo Plicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivo Plicky. A bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak.
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce. Brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních kolet?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta, divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s námi jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec, úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport, jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidné, klidové, že už vím vlastně, co bude následovat, víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super, vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitů, citů, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinu s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, dokonce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bude prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách, že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud poslal do vězení trojici zlodějů kabelů na železnici u Přerova. Zemědělci z Hané očekávají průměrné výnosy ze žní. Turisté můžou opět využívat lesní cestu mezi Skřítkem a zříceninou hradu Rabštejn. Zpočátku oblačno, přeháňky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
2: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
0: Parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy. Pokračuje předseda Olomoucké okresní asociace soukromého zemědělství Roman Koutek.
3: Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
0: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc, informovalo ministerstvo financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Lesní cesta mezi Skřítkem a zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znova přístupná turistům a cyklistům. Uzavřená byla dočasně kvůli opravám povrchu. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
4: Udržujeme ji primárně kvůli přístupu do lesů při našem hospodaření a dopravě dřeva, ale teď po opravě je ideální i pro cyklisty. Degradovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 6261 je tak v celém úseku znovu průjezdná. Sport.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí v kariéře do třetího kola Wimbledonu. Nasazená 21. porazila Italku Tyru Katerinu Grantovou 7-5, 6-3. Fotbalisté Sigmy Olomouc mají za sebou druhý přípravný duel znovu se soupeřem ze slovenské ligy. Po výhře nad Ružomberokem tentokrát remizovali se Skalicou 0-0. Utkání nepřineslo ani na jedné straně mnoho vyložených šancí. Podle záložníka Davida Tkáče ale duel splnil svůj účel v rámci tréninkového plánu.
5: Pro diváky asi neatraktivní, nezáživný, bez gólu, ale pro nás to asi splnilo ten účel v té přípravě, ten kondiční. Jsme v té jako asi nejhorší fázi, kdy furt běháme, máme dva tréninky. Hlavně v té útočné fázi ty těžké nohy jsou a přesně nějaká jako ta myšlenka je, ale ty nohy úplně nepracují tak, jak bychom chtěli. Příštího týdne se to bude měnit.
0: Další dva přípravné zápasy odehraje Sigma v sobotu opět ve Slatinicích v 10 hodin proti Banské Bystrici a v 17 proti Kroměříži.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Vozík na koně se na železničním přejezdu odpojil od auta v Hanušovicích v Jesenické ulici ve směru na Jeseník. U havárie zasahují hasiči a policisté, tvoří se tam kolona, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Každý den je tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. O co soutěžit? Máme tady dneska knížku s názvem Žena bez promile a je to silná a otevřená kniha o vztahu žen k alkoholu. No, pak tady máme takzvanou flešku neboli USB disk Českého rozhlasu. Je tady krásné dámské bílé tričko velikosti M a jsou to také vstupenky na zítřejší koncert písničkáře Pavla Čatka, který se svojí kapelou přijede na zámek Plumlov a od 19 hodin předvede parádní koncert. Na vstupném tak můžete ušetřit minimálně 700 korun. Soutěžní telefon 221 555 444. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, mám pro vás soutěžní otázky a hned můžu přivítat prvního, který se k nám dovolal. Pěkný dobrý den.
3: Dobrý den, tady Robert Sorlové.
2: Takže Roberte, já vás pěkně zdravím. Otázek je celkem 10, na každou je limit 10 vteřin. No a je to už na vás, Roberte.
3: Takže zkusíme jedničku.
2: Berete jedničku. Ve kterém italském městě vznikl pojem carpaccio? Buď to v Římě, v Neapolu nebo v Benátkách. Co myslíte, Roberte?
3: Já si myslím, že v Neapoli.
2: No a je to, představte si, v Benátkách. Hned vám řeknu proč a zatím se rozloučím. Jsou to Benátky, kde v roce 1950 šéf, kuchař a majitel zdejšího baru poprvé servíroval své zákaznici hraběnce Amálii, která požadovala jídlo ze syrového masa, ale nechtěla tatarský biftek. A tak vzniklo carpaccio. A teď už to víme. Hezký dobrý den. Kdo pak s námi soutěží?
4: Dobrý den, Tomáš ze Šumperka.
2: Tomáši, zdravíme. Byla zatím jenom jedna otázka, tak co vy?
4: Ano, 8.
2: Osmičku. Která část budovy by se dala označit jako exteriér? Za A schody, za B koupelna, za C fasáda.
4: Fasáda.
2: Je to ta fasáda. Ne, že by schody nemohly být exteriéru, ale fasáda je tam vždycky. Další otázka, Tomáši, pro vás.
4: 6.
2: 6. S kým hráli naši fotbalisté druhé utkání v pořadí na letošním mistrovství světa? S Maltou, s Jihoafrickou republikou anebo s Bolívií?
4: Za B.
2: Je to to Bčko. Hrál se 18. června, výsledek byl 1-1, bylo to nejlepší, co naši fotbalisté předvedli, tak aspoň za tu remízu mají potlesk. Tomáši, a teď otázka na závěr.
4: 4.
2: 4. Světově známým politikem je Mark Rutte. Co dělá? Za A je to americký viceprezident, za B je to generální tajemník NATO, anebo za C Mark Rutte je předseda Rady Evropy.
4: Za B.
2: Je to to Bčko. Vyčerpala jste těžkou otázku a mimochodem správně jste odpověděl. Tomáši, blahopřeju, vyberte si výhru a my v soutěži pokračujeme. Pěkný dobrý den, kdo se k nám dovolal?
5: Dobrý den, Milan.
2: Milane, hezky vás zdravím, odkud nám voláte?
5: Z Nové Dědiny.
2: Takže zdravíme do Nové Dědiny, pane Milane. Otázky 2, 3, potom 5, 7, 9, 10.
5: 5 dám.
2: Dáte 5. Milane, která část rostliny provádí fotosyntézu? Buď to květy, nebo kořeny, anebo listy?
5: Listy.
2: Jsou to ty listy, samozřejmě. Respektive zelená barva, barviva zvaná chlorofily. 7, 9 a 10 a potom 2 a 3.
5: Dám tu sedmičku.
2: Dáte tu sedmičku. Který lidský orgán je hlavním centrem pro detoxikaci organismu a odstraňování škodlivých látek? Buď to mozek, nebo žaludek, nebo játra?
5: Játra.
2: No, ještě že to máme. A teď, Milane, je to na vás. Vítězná otázka. 2, 3 a 9 a 10.
5: Zkusím tu dvojku.
2: Dvojku. S jakým přírodním produktem souvisí slovo strdí? Buď to s pálenkou, nebo s pryskyřicí, anebo s medem?
5: S medem.
2: Dáváte med. Bylo to, Milane, typování nebo hádání, co?
5: No, spíš takový typování.
2: Takový typování. Je to plástev včelího vosku ve volném prostoru, která je zanesená medem, pylem nebo plodem, tak tomu se říká strdí, včelaři samozřejmě vědí. Milane, blahopřeju, je to vaše.
5: Děkuji.
2: Naslyšenou.
5: Já už mě radí.
2: Tak, to je dobře, to je samozřejmě povoleno, takže potlesk pro nápovědu. A zbývají právě 3 soutěžní otázky, takže poslední poslucháč, který se k nám dovolává, poslední soutěžící, kdo to bude?
6: Dobrý den, Zdeněk z Třepčína.
2: Zdeňku, pěkně zdravím do Třepčína, takže 3, 9, 10, je to vaše.
6: Trojka.
2: Tak trojku. Zdeňku, k jakému sportovnímu odvětví zařadíte pojem Laver Cup? Buď to k motorismu, nebo k fotbalu, nebo k tenisu?
6: Asi k tenisu, Cčko.
2: Je to tenisový týmový turnaj. Letos se bude hrát v září v Londýně. Devítka. Jaký je název operačního systému pro chytré telefony společnosti Google? Buď to je to Linux, nebo Android, anebo Windows?
6: Asi Bčko,
2: je to ten Android, možná ho máte taky v telefonu. Otázka 10 zůstala nakonec. Ptáme se, Zdeňku, která z těchto událostí se odehrála nejdříve? Nástup Vladislava Jagellonského na český trůn, nebo bitva u Moháče, a nebo bitva na Vítkově? Co bylo nejdřív?
6: Zkusíme Cčko.
2: Dáte Cčko, vy jste to trefil, ale Zdeňku. Povedlo se, bitva na Vítkově 1420, Jagellonský 1471 a Moháč až 1526. Zdeňku, blahopřeju. Vyhraje vaše, takže velké štěstí, do Třepčína zdravíme, a protože už nemáme soutěžní otázky, musíme skončit, ale těšíme se samozřejmě na zítřek. Zase touto dobou 10 soutěžních otázek jenom pro vás. Skvělé ceny, mimo jiné tam bude zase nová knížka, tentokrát je s názvem Sázka na lásku. Tak tedy zítra po 14. hodině.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas! To je výhra!
2: Příběhy našich sousedů. Nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

kamera střihavky v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Chrám svatého Mořice se i letos v červenci rozezní varhaní hudbou. Druhý ročník festivalu Organum Olomoucensis nabídne 5 koncertů. My vás na ně pozveme. Samozřejmě na místě budou přední varhaníci i jedinečný zvuk slavných mořických varhan. Pozvánka tedy za chvíli.

0: Českého rozhlasu Olomouc už máme prázdninové myšlenky. Během července se v olomouckém chrámu svatého Mořice koná druhý ročník varního festivalu Organum Olomoucensis. Každý čtvrtek v podvečer nabídne celkem tedy 5 koncertů, na nich zazní nejenom slavné mořické varhany. Právě na první koncert nás zve regens chory Jiří Stodulka.
1: Během prvního koncertu se představí pan Vladimír Roubal, varhaník ze Strahova, Strahovské baziliky, a předvede program velmi pestrý.
2: V jakém duchu se ponese ten první koncert?
1: První koncert zahájíme možná trochu netradičně, ne na velké varhany, ale na varhaní pozitiv, který je v dolní části kostela, a to z toho důvodu, že ten letos slaví své 310. narozeniny, takže první skladba, respektive improvizace pana Roubala, bude právě na tady ten nástroj. Program bude opravdu velmi pestrý, ať už to bude Johann Sebastian Bach, německý skladatel barokní, pak bude velký kontrast, zase francouzský barokní skladatel Clérambeau, kde od něj uslyšíme svitu, což je skladba, která má více pestrých částí, takže tam posluchači uslyší více těch rejstříků varhaních. Pak to bude skladba Cezara Franka, chorál Amol, zase velmi kontrastní skladba, která skrývá nejenom virtuózní prvky, ale pak právě taky, jak už název napovídá, vlastně chorální melodii, kterou si ale sám Frank na tady tu skladbu vymyslel. A od Jana Aléna to bude slavná skladba Litanie, což je taková, řekněme, prskavka varhaní hudby. A v programu samozřejmě nebudou chybět také 3 improvizace, jimiž je pan Vladimír Roubal v České republice známý.
2: Říká regens chóry kostela svatého Mořice v Olomouci Jiří Stodulka. První červencový varhaní koncert v rámci festivalu Organum Olomoucensis začíná dnes od 18 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že 50 na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

3:45, posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc Laškov, tak tam nedávno otevřeli nový koupací biotop a to je samozřejmě velmi zajímavé teď o prázdninách. Máme tam ale také zámek a je tam třeba také kostel na nebevzetí Panny Marie a právě do jeho historie, místy docela tajemné, se vydáme za chvíli pro naši rozhlasovou pohlednici.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: kostel na Nanebevzetí Panny Marie najdeme v Laškově prokazatelně od 17. století. Dokonce nás na to upozorní pamětní deska na jeho presbytáři. Co když ale tady byl kostel už dříve? I potom bude právě teď pátrat Mirek Kobza.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mojkraličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Kromě sídelní funkce byl Laškov patrně i centrem duchovním, a to i přesto, že o to máme jen velmi kusé zprávy. Obecné dějiny vesnice nám prozrazují, že Laškov je poprvé jmenován v písemných pramenech k roku 1350. Od roku 1384 až do roku 1683 bylo Laškovské panství majetkově rozděleno na dva díly. Větší vlastnili Vladykové, ten menší díl pak patřil klášteru Augustinianů, původně sídlících v Lanškrouně, kteří se později přestěhovali do Olomouce. Pokud bychom hledali jakékoliv zmínky o svatostánku v této obci, v této době bychom hledali marně. Pravdou je, že zde ale patrně kostel či aspoň kaple byla. Prokazuje to zdivo, které bylo ve 30. letech 20. století obnaženo při rekonstrukci presbytáře zdejšího chrámu. Kromě stavby ze 17. století se zde totiž podařilo najít i stopy mnohem staršího objektu. Zdá se tedy, že současný kostel byl přistavěn ke starší stavbě, jejíž zdivo tvořilo dnešní kněžiště. Samotná stavba chrámu v Laškově byla před tímto objevem kladena až do doby počátku 17. století. V té době se majitelem obce stává jeden z předních mužů královy družiny, královský truksas, tedy stolník, Bohuslav starší Kokorský z Kokor a na Laškově. Byl to opravdu významný muž a patrně i dost zámožný. Právě on započal v roce 1612 s výstavbou zdejšího kostela. Důkazem toho je pamětní deska, kterou nechal zazdít přímo nad jeho vchod. Popisuje tituly stavitele i to, že kostel byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Nad nápisem jsou pak dva erby. První patří staviteli pánu z Kokor a druhý jeho manželce Anně Pavlovské z Pavlovic. Při opravě kostela v roce 1806 byla tato erbovní deska přenesena na nynější místo na zadní straně presbytáře a doplněna nápisem právě o obnově téhož roku. Kostel byl vysvěcen olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským. Ten však byl olomouckým metropolitou v letech 1579 až 1598. Znamená to tedy, že patrně světil ještě starý svatostánek. Známe i jméno prvního faráře v novém kostele. Byl to jakýsi páter Vojtěch, kterému v roce 1616 Bohuslav Kokorský z Kokor poukázal plat pro faru ve výši 30 zlatých ročně. Jak se ale ukazuje, stálo panství pana Bohuslava na hliněných nohou. Už před Bílou horou se zadlužil tak, že musel upsat část svého majetku pro umoření závazku. Ač katolík sympatizoval navíc se stavovským povstáním, za což byl císařem pokutován. Své dluhy nebyl schopen splácet a podle zápisu prý zemřel na Špilberku ve vězení pro dlužníky snad už někdy kolem roku 1624. Smrtí Bohuslava Kokorského končí i dobrá doba pro zdejší kostel a faru. Páter Vojtěch buď zemřel nebo odešel a od roku 1626 byla zdejší farnost už opět neobsazená. Laškov byl přifařen do Čech pod Kosířem a kostel zůstal pouze filiálním chrámem. Trvalo to až do roku 1785, kdy byla farnost díky nadaci náboženského fondu opět obsazená a navíc o rok později se začala stavět i nová fara. Kostel vydržel s menšími úpravami až do zmíněného roku 1806, kdy byl opět přestavěn. Přibyla nová sakristie, kostelní loď byla prodloužena a do ní byla vestavěna hudební kruchta. Kostel tak získal současnou podobu, která byla později už lehce pozměňována. Od poloviny 19. století byl také z okolí chrámu přemístěn původní hřbitov za vesnici. Dnes je kostel opraven a patří spolu se zámkem k památkám, které by každý návštěvník Laškova prostě vidět měl. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát od kostela na Nanebevzetí Panny Marie v Laškově, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Žulové dokončili přestavbu bývalého hotelu Vesmír. Havelkovu ulici v Lošticích uzavřeli opravy. Ve Velké Bystřici mají nově senior taxi. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nové byty za 40 milionů korun jsou po přestavbě pokojů v bývalém hotelu Vesmír v Žulové na Jesenicku. Celkem jejich 12 sloužit budou hlavně seniorům. První nájemníci by se měli začít stěhovat v srpnu, pokračuje nezávislý starosta Radek Trstěn.
2: Je to hotové, akorát čekáme ještě na případní elektroměru ČEZu, ale smlouvy jsou všechny podepsané, takže to je otázka 14 dnů. A v této chvíli čekáme na kolaudační řízení ze strany stavebního úřadu Jeseníku. Poté, až proběhne kolaudace, můžeme vlastně už ty první nájemníky nastěhovat do těch bytů. Už máme seznam lidí, kteří mají o to zájem, takže zhruba 90% máme obsazeno.
0: S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí. Mimo provoz bude až do 11. července, uvedla nezávislá starostka Šárka Havelková Sajfertová.
3: Důvodem je soukromý investor, který koupil hotel Střelnici a v současné době k tomu přivádí inženýrské sítě, kanalizaci, plynovod a vodovod. A objízdné trasy směrem na Bouzov jsou buď přes Vlčice a nebo přes Bílou Hotu.
0: Penzisté z Velké Bystřice na Olomoucku můžou nově využívat senior taxi. Službu provozuje Městský dům pokojného stáří. Určená je obyvatelům města starším 65 let a lidem se zdravotním postižením. Přepravu si zájemci musí rezervovat předem, buď po telefonu nebo e-mailem. Kontakty a další podrobnosti najdou na webu radnice. Obyvatelé a návštěvníci Velké kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Stála 340 tisíc korun. Část nákladů na její vybudování pokryly dotace. Pokračuje nezávislá místostarostka Zdeňka Rybová.
4: Naučná stezka začíná na rozhraní Heřmanic a Velké kraše nebo Hukovic u Velké kraše. Má celkem 8 zastavení a je tam i prvek pro malé děti. Pexesto ze zajímavosti tady z okolí. Cyklonabíječka je také součástí naučné stezky a ta je instalovaná u koupaliště. Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc představila druhou letní posilu. Stal se jí 19-letý kamerunský obránce Stefan Numbissi, který přichází na roční hostování z obcí z francouzského Lille. Nejvyšší soutěž nehrál. Loni pravidelně nastupoval za B tým v nižší lize. Dál pokračuje hlavní trenér Pavel Hapal.
5: Tak je to levonohý stoper, měli jsme ho vyskoutovaný od kluku, stoper může i alternovat na levým obránci, je mladý, určitě bude potřebovat čas. I jsme zvažovali, že bychom ho nějakou minutu až dali, ale opustili jsme ho, toho přece byl s náma krátce, já nevím, 2-3 dny, neměl ani trénink pořádně, s mužstvem nebyl na míči, takže jsme ho to opustili.
0: Numbissi by podle Hapala mohl poprvé nastoupit už v sobotu, kdy Sigma hraje dva přípravné duely ve Slatinicích.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě. Zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný, místy nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala v Šumperku. Nehoda se stala v ulici Bratří Čapků u křižovatky se Zábřežskou. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc přeje Tomáš Kedzior. Saskia Burešová bude za hodinku v našem studiu, aby se zúčastnila dnešní humoriády. My pro vás máme třeba také zámecké léto, za chviličku se vydáme za dalším výletem spolu s naším průvodcem Františkem Kinským a rubrika Co v učebnicích nebylo nám popíše, jak v našem těle působí kyseliny. Krátce před 16. hodinou. U mikrofonu je tedy také Tomáš Kedzior. Dobré odpoledne.

0: sametské léto už se nám naplno rozběhlo, náš průvodce František Kinský se ozývá i se soutěží každý všední den v 9.45 a tady máme odpolední část.
1: Sametské léto.
2: Zvu vás na výlet na Jižní Moravu, kde na skále nad řekou Rokytná střeží město pod sebou zámek Moravský Krumlov. Pokochat se tam můžete i monumentálními plátny z cyklu Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Na místo se vydal Zdeněk Truhlář.
3: Společně s průvodkyní Evou Fruvirtovou se hned za pokladnou dostáváme do dlouhého tunelu.
4: Původně to byl vjezd do města a dnes se tady nachází krásná expozice. Když ji projdete až na konec, tak narazíte na Vlčí jámu, což byl původně obranný prvek hradu.
3: To znamená, byl tady padací most.
4: Zřejmě tady byl padací most a sloužilo to k tomu, aby se nemohl dostat nikdo dovnitř těch nepřátel.
3: Procházíme dále a narážíme na stavbu, která vypadá jako kaple, ale není to kaple.
4: Je to takzvaná lucerna, která byla snesena ze zámecké věže a návštěvníci tady mohou vidět a obdivovat vůbec vlastně práci tehdejších mistrů.
3: Vcházíme na nádherné arkádové nádvoří.
4: Zámek v Moravském Krumlově patří k těm prvním na Moravě, kterým se říká takzvaný arkádový zámek. A za těmi arkádami, za tou přestavbou, stojí páni z Lipé a konkrétně italský architekt Leonardo di Bisogno. Tady se dostáváme na chodbu, ze které je krásný výhled na anglický park, který nechala založit kněžna Eleonora. Ten park je obrovský, dá se tam jít na piknik, ale zahrát i třeba disc golf.
3: Prohlídka Krumlovského zámku pokračuje v takové pěkné místnosti, kde jsou odhaleny fresky. Předpokládám, že jsou to původní fresky?
4: Jsou to původní fresky, datace je kolem roku 1530 a nebyly objeveny na žádném jiném zámku než tady u nás.
3: Vstoupili jsme do šlechtických komnat, což jsou opravdu krásné reprezentativní prostory. Ten mobiliář je tady původní?
4: On byl odvezen, ale po několika desítkách let se vrátil zpět. To znamená, to, co tady návštěvník uvidí, tak je opravdu ten původní nábytek dotýkaný právě lidmi, šlechtici, kteří zde na zámku pobývali a žili.
3: Když už jsme u těch majitelů, jaká je vlastně historie zámku v Moravském Krumlově?
4: Původně to byl hrad z 13. století. Největší rozkvět zámek zažil v 16. století, kdy majitele byli Lichtensteinové, kteří zde byli až do roku 1908 a po nich přebírá zámek šlechtický rod Kinských. No a potom ten osud byl trošku tragický.
3: Co se potom se zámkem stalo?
4: Na základě Benešových dekretů jim byl zámek odebrán. Během druhé světové války bylo město Moravský Krumlov poměrně dost poničeno. Jako zázrakem zámek přežil, takže se semka nastěhovaly různé úřady, byly tady byty a také potom v těch 50. letech armáda. Následně se zde vyráběl zahradní nábytek a také zde bylo odborné učiliště železničářské a teprve později, o mnoho let později, v tom zdevastovaném stavu koupilo město tento zámek a dá se říct, že ho opravdu zachránilo.
3: Zámek Moravský Krumlov rozhodně stojí za návštěvu, ovšem jedním z těch hlavních lákadel a na to nesmíme zapomenout je také Muchova Slovanská epopej.
4: Uvidíte tady 20 monumentálních pláten, na kterých Alfons Mucha stvárnil historii slovanských národů.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Moravský Krumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Další porce muziky, kterou Český rozhlas Olomouc zaznamenal na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu, nás čeká v pořadu Na cestě. Uslyšíme kapely, které zahrály na Morava scéně. Monogram, Terakota a Sebastelar s banjistou Davidem Bendou. Nebude chybět taky vystoupení Slávka Janouška. K návratu na folkfest na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu Na cestě v neděli 5. července po 15. hodině vás zve Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Farná v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Z našich zpráv už víte, že krádežemi kabelů na železniční trati si chtěli přivydělat. Místo toho jim ale soud vyměřil nepodmíněné tresty. Podrobnosti o případu tří zlodějů, kteří zkomplikovali loni provoz na páteřním koridoru, vám povíme za chvíli.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku dnes uložil Přerovský soud trojici mužů, kteří loni v listopadu odcizili na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku měděné kabely. Na hlavní trase mezi Prahou a Ostravou to zkomplikovalo na několik hodin provoz. Jednání v soudní síni sledovala reportérka Lenka Kratochvílová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Lenko, co se vlastně loni v listopadu u trati stalo?
1: Tak ta událost se stala v listopadu, jak se říkal, loňského roku, kdy trojice mužů z Moravskoslezského kraje přijela do Přerova k příbuzným na návštěvu a jak před soudem řekli, chtěli si zarobit. A tak na večer přejeli svým osobním autem k Jezernici, k viaduktům. Tam odřezali a odsekali na 20 metrů měděného kabelu a taky odnesli několik železných tyčí. Vše bylo pod proudem, nikomu se ale nic nestalo. Vyřadili ale z provozu mezi Lipníkem nad Bečvou a Drahotušemi celý železniční úsek v délce 6 kilometrů. Nefungovalo ovládání výhybek, návěstidla ani napájení kolejových úseků. Na zhruba 10 hodin tak zastavili veškerý provoz na tomto frekventovaném železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Výdělku se ale nedočkali, měli smůlu. Policejní hlídka je dopadla v okamžiku, kdy z místa činu odjížděli a přiznali se, v kufru auta měli nejen ukradený materiál, ale i sekeru, pilu a další nářadí.
0: Lenko, jak na vyhlášení rozsudku reagovali obžalovaní?
1: Tak pro nejmladšího z trojice byl nepodmíněný trest velkým překvapením. Ostatní dva byli jsou recidivisté. Podmínku pro toho mladšího, nejmladšího z nich požadoval i státní zástupce. Nicméně soudce Jana Rektora řekl, že i když se muži k činu přiznali a litovali, on musel zohlednit vysokou společenskou škodlivost. Ten velký zásah do infrastruktury státu. A bylo tak na místě uložit nepodmíněné tresty a samozřejmě taky náhradu způsobené škody. Rozsudek zatím není pravomocný, všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání a stejně tak i státní zástupce Petr Klimeš, který rozhodnutí soudu na mikrofon okomentoval těmito slovy.
2: Já rozhodnutí soudu považuji za přiléhavé, z větší části korespondující s podanou obžalobou. Dle mého názoru soud při ukládání druhů a výměry trestů správně zohlednil škodlivost a závažnost jednání obžalovaných, zejména jejich ziskuchtivost, krátkozrakost a míru ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážního provozu, tudíž v tomto směru jsem z větší části s uloženým trestem spokojen.
0: Případy krádeží kabelů české soudy v posledních měsících řeší poměrně často. Reagují na to nějak vlastníci nebo provozovatelé dráhy?
1: Ano, to je pravda. Například před necelým měsícem soud v Brně potrestal dvojici zlodějů za krádeže napájecích kabelů na dálnicích, v tunelech a tramvajových tratích. Poslal je do vězení na 3 a 2 roky. No a jak mi potvrdil David Kabele, mluvčí správy železnic, ročně řeší asi 50 krádeží kabelů. Nejčastěji prý v Praze a Moravskoslezském kraji.
3: V minulosti jsme už přijali některá technická a organizační opatření, která mají krádeže stížit. Například se změnil způsob pokládky kabelových tras tak, aby byl přístup pachatelům co nejomezenější. Na některých místech jsou instalovány také fotopasti.
0: Soud v Přerově tedy dnes potrestal zloděje kabelu na železnici. Ještě si zopakujme, ty tresty jsou v rozmezí 1 rok a 3 měsíce do 3,5 roku. Je to případ, který ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc teď sledovala reportérka Lenka Kratochvílová.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: o dešti je tahle divoká písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak co všechno nabídne právě dnešní vysílání ještě v následujících hodinách, tak třeba Humoriáda se Saský Burešovou po 16. hodině, Den v kraji po hodině 17. a nebo samozřejmě hodinka na vaše přání po hodině 18. Tak to je odpolední program Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Libor Janda, za chviličku ještě Brontosauři a také rubrika Co v učebnicích nebylo. Ta je tady každý všední den před 16. hodinou. Dneska s Martinem Písaříkem a otázkou víte, jak v našem těle působí kyseliny? Tak to jsme také zvědavi. Po 16. hodině už avizovaná humoriáda vykopávat bude Saskia Burešová, host právě dnešního humorného pořadu.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do vězení poslal soud zloděje kabelů na trati na Přerovsku. Zákaz odběru povrchových vod platí na Šternbersku. Opět průjezdná je v Olomouci ulice u Panelárny. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Tresty vězení od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelu u Jezernice na trati mezi Prahou a Ostravou. Událost tam loni v listopadu na několik hodin omezila provoz. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun. Rozsudek není pravomocný.
2: Policejní hlídka muže zadržela krátce po krádeži. V kufru auta u nich našla ukradené kabely i nářadí, kterým je odřezali a ocekali. Všichni se přiznali a svého činu litovali.
3: Moc mě to mrzí a byl bych rád, kdybych dostal mější trest a mě by to líto.
4: Chtěl bych říct, že mě to strašně líto.
2: Předseda senátu Jan Rektor ale všem uložil nepodmíněné tresty.
5: Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
2: Státní zástupce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Zákaz odběru povrchových vod vydal městský úřad ve Šternberku. Platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané nesmí odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů, uvedla mluvčí radnice Irena Černocká. Řidiči můžou opět využívat ulici u Panelárny v Olomouci. Uzavřená byla kvůli opravám povrchu silnice.
6: Kromě opravy asfaltového povrchu formou recyklace za studena, dělníci obnovili i autobusové zastávky s novými zálivy, přístřešky a lavičkami. Podle informací na webu města se do budoucna počítá i s instalací inteligentních označníků. V celé ulici je zrekonstruované veřejné osvětlení s úspornými svítidly. Solomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Mezinárodní varhaní festival Organum Olomoucensis hostí ode dneška chrám svatého Mořice v Olomouci. Koncerty se budou konat každý červencový čtvrtek vždy od 18 hodin. Jako první vystoupí varhaník ze Strahovské baziliky v Praze Vladimír Roubal. Posluchačům nabídne hudbu Johana Sebastiana Bacha a Cezara Franka, uvedl mořický varhaník Jiří Stodulka.
0: Sport.
1: Tenistka Maria Bousková postoupila na Wimbledonu do 3. kola. Italku Grantovou porazila 2-0 na sety.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků, na polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný, místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto se srazilo s tramvají v Olomouci na třídě 17. listopadu. Nehoda se stala u křižovatky s ulicí Wittgensteinovou. Příčinu střetu na místě vyšetřují policisté, projíždějte tam opatrně, počítejte se zdržením. Dvě osobní auta se nabourala v Hranicích na kruhovém objezdu v Olomoucké ulici. Nehoda skončila bez zranění. Příčinu střetu vyšetřují policisté, místo havárie je s opatrností průjezdné. Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici 1. třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Končí. Já mám nalíkají.
8: Co je z toho zdrudané?
9: My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
7: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
8: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
7: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
8: Ano, myslíte ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
7: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
8: tak,
7: za sebou.
8: Tak ano, ano, bylo
7: na
8: to nádherné. Na nějakém
7: koupališti nebo pláž nebo výlet
8: někam. Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
7: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli. Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou

0: bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefí teda eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptease.
1: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
3: Bedřich určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopa, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
2: Ano.
3: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
2: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudované, všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
3: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cenější.
2: To si vždycky říkám jako... Proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
3: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
2: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozehnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Saskyni Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: My vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, Jarda z Brna, Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
6: ano,
2: je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
6: ano,
2: se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hotelierů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloch dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš, co ti nadělil Ležišek. No léle. Lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
2: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
4: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
2: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže
4: no,
2: si to pamatuju.
4: Je to pravda.
2: A jsou zpěvní, družní,
4: příjemní
2: a takový vlastně, člověk obdivuje ano. V té nouzi, co mají,
4: no,
2: tak
4: právě.
2: Ten život si dokáží užívat.
4: Ale něco asi na tom bude.
2: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
4: Itálie, to je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo, byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
2: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste
4: se? Jo, v Bathu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chvíličku už musíme na to stanoviště, jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
2: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší, že by řekl.
4: Jasně.
2: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Stavl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Viete, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, hluskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice. Komické dvojice. No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, podvod. Ne, ne, ne, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juliu Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpadne, tady vláda zbavuje. Ten nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý
7: tady
6: den.
7: Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Taky děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
6: Nashledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: no, to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite no. Sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
9: Neviem.
10: Tak neviete. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videli. No.
10: Tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, no, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No, ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáda.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak, tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě... vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té příležitosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, aspoň oslavu?
6: Jo,
3: tak?
6: Nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 731 800 900, náš telefon, Humor Jádnický, ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku a ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla. Spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji opřeju. Moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

na teploměru našich dní.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Soud poslal do vězení trojici zlodějů kabelů na železnici u Přerova. Zemědělci z Hané očekávají průměrné výnosy ze žní. Prostějov chce podpořit dotacemi mladé řemeslníky. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo více než 1 300 000 000 korun na modernizaci čistíren vody. Peníze z Evropského operačního programu životní prostředí bude možné čerpat formou půjčky s maximálním úrokem ve výši 1% ročně. O podporu se ode dneška můžou ucházet zástupci obcí, města, další majitelé vodohospodářské infrastruktury. V Olomouci to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů.
2: Čistota a ochrany vody bude pro ministerstvo životního prostředí pod naším vedením priorita číslo 1. A proto vyhlašujeme tuto výzvu, abychom pomáhali obcím a městům, aby měli dostatek finančních prostředků, i když už novou formou, na to, abychom tu vodu skutečně, když ji použijeme a vracíme zpátky do krajiny, tak by byla čistá.
1: Parné počasí a sucho se negativně podepíše podle zemědělců na úrodě obilí na Hané. Před začátkem žní očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy. Pokračuje předseda Olomoucké okresní asociace soukromého zemědělství Roman Koutek.
3: Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
1: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Prostějov přispívá od tohoto roku mladým řemeslníkům na rozjezd podnikání. Radnice schválila první dotaci. O 40 tisíc korun požádal absolvent oboru Zedník. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
4: O dotaci mohou žádat řemeslníci, kteří získali výuční list nejpozději do 30. června 2026. Cílem programu je podpořit mladé lidi při vstupu do praxe a motivovat je k tomu, aby své řemeslo rozvíjeli přímo v regionu.
1: Vedení města vyčlenilo na dotace mladým řemeslníkům 480 tisíc korun. Sport. Karolína Plíšková končí ve druhém kole Wimbledonu. Polce Świątekové podlehla 0-2 na sety. Naopak po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola Marie Bousková. Fotbalisté Sigmy Olomouc mají za sebou druhý přípravný duel znovu se soupeřem ze slovenské ligy. Po výhře nad Ružom Berokem tentokrát remizovali se Skalicou 0-0. Utkání nepřineslo ani na jedné straně mnoho vyložených šancí. Podle záložníka Davida Tkáče ale duel splnil svůj účel v rámci tréninkového plánu.
5: Pro diváky asi neatraktivní, nezáživný, bez gólu, ale pro nás to asi splnilo ten účel v té přípravě, ten kondiční. Jsme v té jako asi nejhorší fázi, kdy furt běháme, máme dva tréninky. Hlavně v té útočné fázi ty těžké nohy jsou a občas nějaká jako ta myšlenka je, ale ty nohy úplně nepracují tak, jak bychom chtěli. Příštího týdne se to bude měnit.
1: Další dva přípravné zápasy odehraje Sigma v sobotu opět ve Slatinicích v 10 proti Banské Bystrici, v 17 hodin proti Kroměříži. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy přehánky, postupně protrhávání mraků, na polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci sečou trávu kolem dálnice D1 na trase od nájezdu u Říkovic do Kroměříže. Potkáte mezi 272. a 259.5 kilometrem, jedou po krajnici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Na Hané by měli do 2 týdnů začít naplno žně. Úrodu pěstitelé očekávají spíše slabší. Fotbalisté Sigmy Olomouc mají za sebou 2 přípravné duely. Něco jste slyšeli teď ve zprávách, ohledneme se za nimi trošku podrobněji. Velká sláva čeká o následujícím víkendu návštěvníky železniční stanice ve Zlatých horách. Podíváme se přímo na místo a v závěru dne v kraji představíme další část zoologické zahrady na Svatém kopečku. To je dnešní nabídka, u mikrofonu je Tomáš Kedzior.
0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Tresty vězení v rozmezí od jednoho roku a tří měsíců do 3,5 roku udělil dnes okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelu na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun, rozsudek zatím není pravomocný. Řidiči můžou opět využívat ulici U panelárny v Olomouci. Uzavřená byla kvůli opravám povrchu silnice. Kromě opravy asfaltového povrchu dělníci obnovili také autobusové zastávky s novými zálivy, přístřežky a lavičkami. V celé ulici je také zrekonstruované veřejné osvětlení s úspornými svítidly. S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí, mimo provoz bude do 11. července. Zákaz odběru povrchových vod vydali pracovníci městského úřadu ve Šternberku. Platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané mají zakázané odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem toho opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou.
2: Penzisté z Velké Bystřice na Olomoucku můžou nově využívat senior taxi. Službu provozuje Městský dům pokojného stáří. Určená je obyvatelům města starším 65 let a lidem se zdravotním postižením. Přepravu si zájemci musí rezervovat předem, buď po telefonu nebo e-mailem. Kontakty a další podrobnosti najdou na webu radnice. Mezinárodní varhanní festival Organum Olomoucensis hostí ode dneška chrám svatého Mořice v Olomouci. Koncerty se budou konat každý červencový čtvrtek vždy od 18 hodin. Jako první vystoupí varhaník ze Strahovské baziliky v Praze Vladimír Roubal. Posluchačům nabídne hudbu Johana Sebastiana Bacha a Cezara Franka.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Meteoroložka Eva Richtaryková je připravená. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A jako vždycky začínáme tuto předpověď otázkou, jaký byl dnešní den, takže jak se vyvíjel v Olomouckém kraji od rána z hlediska počasí?
2: No, z rána ještě bylo více oblačnosti, ale během dne už převládlo slunečné počasí a teploty tak vystoupaly až i ke 29 stupňům Celsia. Výrazně chladněji bylo na horách, mezi 15 až 20 stupni Celsia. No a foukal mírný severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Pojďme se podívat na dnešní večer a noc, jaké budou.
2: Z počátku noci bude ještě jasno, v druhé polovině noci už od západu bude přibývat oblačnosti, která bude souviset se studenou frontou a k ránu už se může objevit i první přeháňka někde v Jeseníkách, zejména tedy v Jeseníkách. Teploty v noci klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia, vítr už povane slabý severozápadní do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne potom očekáváme v ranních hodinách ještě zataženo právě v souvislosti s frontou. Místy se také vyskytnou spíše slabé přehánky nebo občasný déšť. Postupně pak bude od západu oblačnosti ubývat a opět převáží polojasná obloha. Teplota během zítřku už bude mezi 22 až 26 stupni Celsia, nejvyšší teploty na horách mezi 15 až 19 a vítr se opět rozfouká, bude foukat mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu. Místy se přidají nárazy i kolem 15 metrů za sekundu a až večer bude vítr slábnout.
1: Meteoroložka Eva Richtaryková a den v kraji Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Ve dní v kraji Českého rozhlasu Olomouc teď nebudeme hledat houby, ale podíváme se na pole. V běžných letech už kukuřice na polích nahané mívá kolem 2 metrů do výšky, letos ale sahá zemědělcům jen zhruba po pás. Na vině je parné počasí a dlouhodobé sucho. Farmáři z regionu proto očekávají podprůměrné, maximálně průměrné výnosy obilovin.
1: Tak už jsme tady u pole. Tak jak to vypadá?
2: Jak to vypadá? Já jsem rád, že aspoň teď nad ránem trošku zapršelo, sice jsou tam jenom nějaký 4 mm, což nemůže vůbec to nějak moc ovlivnit, ale asi jsem rád za každou kapku, která spadne.
3: Říká u svého pole se sojou v Topolánech na Olomoucku předseda Asociace soukromého zemědělství v okrese Olomouc Roman Koutek. Po středečním dešti se na listech lesknou kapky vody, ale Roman Koutek už teď ví, že sucho je stále pro zemědělce ten největší problém. Od začátku roku se podle Koutka objevila jen 2 časová období, kdy déšť rostlinám pomohl.
2: Zapršelo v polovině května, takže to na některé ty plodiny jako pomohlo. Pak byla i druhá vlna začátkem června, kdy nám taky něco spadlo, takže některé porosty to zachránilo. Na některé už to bohužel nemělo zas takový vliv. Naštěstí třeba tady na Olomoucku máme ty půdy většinou jako v lepším stavu nebo úrodnější, takže i ty rostliny si s tím nějak jako poradí, ale neočekávám určitě žádný rekordní výnosy v letošním roce.
3: Velké obavy o letošní výnosy má kvůli vedrům z poslední doby taky předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská v Těšeticích na Olomoucku Petr Kopecký.
4: Ty vysoké teploty se obávám fakt, že budou mít negativní vliv na výnos tady těch hlavních žňových plodin, to znamená jarního ječmene, pšenice o zimě a řepky, a velký obavy vzbuzuje stav porostu kukuřice na siláž, protože ta kukuřice laicky řečeno by měla být, já nevím, 180-200 cm vysoká a ona je tak popás, tak má metr a teď je v kritické fázi, že bez vláhy prostě už neporoste moc.
3: Kvůli tropickému počasí pak zemědělci z Těšetic budou muset podle Petra Kopeckého začít se sklizní dřív.
4: Normálně začínáme kolem 20. července a díky těm teplotám, a když se podívám, jezdíme po porostech s agronomem, jak to teď velmi, velmi teda v podstatě uschlo a podeschlo, tak si myslím, že možná po 10. po 13. červenci určitě, to znamená o 10 dní dřív než normálně.
3: Roman Koutek z Asociace soukromého zemědělství pak počítá se začátkem žní nahané v následujících 2 týdnech. Z Topolan a Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
6: Telegram s adresou Svět.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a jedno sportovní téma. Fotbalová Sigma má za sebou necelé dva týdny přípravného období a dva přátelské zápasy. V obou se objevil na soupisce záložník David Tkáč. Ten předtím kvůli vleklým zdravotním problémům hrál soutěžní zápas naposledy 5. října v Jablonci.
1: Cítím se dobře, teda po té kondiční stránce jsou tam ještě nějaké mezery, ale od toho je ta příprava, abych se do toho zpátky dostal. A měl jsem trošku obavy, jak se do toho budu dostávat, ale cítím se docela dobře.
2: Říkal po druhém přípravném zápase záložník Sigmy David Tkáč. Ten na Hnou přišel ze Zlína téměř přesně před rokem za zhruba 10 milionů korun. Tehdy jako velká posila zhruba současně s nástupem nových majitelů. Na podzim ale stihlo odehrát jen 9 ligových a 2 evropské zápasy.
1: V tom říjnu, v té půlce října, když jsem se zranil, tak jsem si natrhl sval vlastně a postupem času se léčil. To natržení svalu vyvolalo postupně i problémy s tříslem, které ze začátku nebyly úplně vidět. Jak běžel čas, tak jsem musel ještě na tu operaci s tříslem v lednu. Pak už jsem se do toho postupně dostával zase.
2: Vysvětluje ofenzivní záložník, který už se s problémy s třísly a souvisejícím zánětem stydké kosti dlouhodobě potýkal v minulosti a prodělal také trombózu v lýtku. Dost zaplněný chorobopis na 23-letého fotbalistu. Na druhou stranu alespoň věděl, jak se hlavně mentálně s několika měsíční herní absencí vypořádat.
1: Není to vůbec jednoduché, ale tím, že jsem chodil na stadion každý den, byl jsem v tom kontaktu s klukama, to je to jednodušší a už jsem se něčím prošel, že věděl jsem, co mě bude čekat a myslím si, že jsem to zvládal dobře.
2: Teď už je David Tkáč zase v plné síle a chce ukázat, že talent a kreativita ho neopustili. Trenér Pavel Hapal dokonce před přípravou pronesl, že právě Tkáč by mohl být náhradou za nejproduktivnějšího hráče jara Daniela Šturma, který odešel do Slávie. Tím svého hráče samozřejmě dostal pod určitý tlak.
1: Bavili jsme se o tom trošku, zasmali jsme se. Nevím, já jsem jako rád samozřejmě, ale byl jsem fakt dlouho mimo, takže tady ten nějaký tlak na sebe nechci vůbec dávat.
3: Já si myslím, že by mohl zastoupit v nějakém tom tříobrancovém systému Šturma, mysleno teďka v té vyšší pozici, ne na té krajní. Třeba na tom křídle, ale spíš takovou desítku a falešnou devítku. A já jsem rád, že zdravý. Teďka trénuje, trošku k němu přistupujeme individuálně, teď zase dostal nějakou úlevu. Máme strach samozřejmě, aby se to zranění neopakoval, protože už si s tím prošel dost, ale zatím drží a věřím, že to tak bude i do sezóny. Může být pro nás velikým překvapením. Nebo pro mě to překvapením nebude, protože jsem ho viděl v tom závěru teďka trénovat a on je velice fotbalový, je kreativní, rychlostně dobře vybavený, takže věřím, že nám pomůže.
2: Doufá hlavní trenér a také generální sportovní manažer Sigmy Olomouc Pavel Hapal. David Tkáč by rozhodně měl pomoci hlavně s ofenzívou, protože v úvodních dvou přípravných zápasech Hanáci skórovali jen jednou. Další šanci bude mít celý tým v sobotu, kdy v jeden den ve Slatinicích odehraje hned dva duely. Dopoledne proti Banské Bystrici a odpoledne proti Kroměříži. Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Velká sláva čeká o nadcházejícím víkendu s programem až do pondělí 6. července návštěvníky železniční stanice ve Zlatých horách. Na akci nazvanou příznačně Plné koleje vás pozveme za chvíli.

0: Plné koleje, tak se jmenuje akce, kterou aktuálně žije železniční stanice ve Zlatých horách. Připomínají si tam 130 let železnice Mikulovice Zlaté hory. V následujících dnech čeká její návštěvníky mnoho zajímavých akcí. Jakých a jaký vlak už v současnosti na kolejích ve Zlatých horách stojí, to nám řekne Jiří Pěčonka, předseda a nástěnkář Zlatohorského okrašlovacího spolku, který se o stanici stará. Nejprve ale trošku vysvětlíme, co má vlastně okrašlovací spolek společného s nádražím.
1: Je to legiovlak, který k nám zavítal toto úterý a v rámci připomenutí 130. výročí zprovoznění naší tratě a bude u nás až do neděle. Máme z jeho příjezdu obrovskou radost. Jedná se o zpestření pro naše nádraží na začátku kolejí. A rád bych pozval všechny zájemce o historii k prohlídce replik legionářských vagonů z let 1918 až 1920, které jsou i dobově vybavené. Expozice má 15 vagonů, průvodci jsou oblečení v dobových uniformách, lze si objednat čas pro komentovanou prohlídku, vstup je zdarma.
2: Plné koleje, tak se jmenuje akce, kterou jste připravili. Ta hlavní část vypukne v sobotu 4. července. Na co se tedy návštěvníci nádraží mohou těšit?
1: Tak hlavním tahákem od 10 do 14 hodin bude na nádraží ve Zlatých horách to, že budeme mít pohromadě 28 drážních vozidel. Návštěvníci se mohou těšit na dva naše historické vagóny, na onen legiovlak, který jsme zmiňovali, prezidentský a restaurační vagón a lokomotivy Bardotka a Brejlovec, které přivezou nadšenci z Albatros klubu z Bratislavy a na Brezínku Mufku. To všechno bude možnost si prohlídnout na komentovaných prohlídkách a popřípadě bude k vidění věci i činnosti. Od 10 hodin každou hodinu budeme dělat ukázky vodního jeřábu, kde řekneme, k čemu tato věc byla v době páry a k čemu sloužila. Návštěvníci se budou moct občerstvit v restauračním voze a v takové provizorní nádražce. Budou se dělat slovenské brindové halušky, domácí langoše, pravé české buchty a poslechu nám bude hrát místní dechovka.
2: Výlet vlakem 1,40 minut. I to jsme našli ve vašem programu. Co si pod tím máme představit?
1: Tak to se jedná o takový jeden z mnoha výletů z našeho projektu Výlet vlakem na kole a pěšky. V tomhle konkrétním případě jsme využili běžných linkových spojů a toho, že k nám ještě jezdí pořád motoráčky 810, což je obrovské lákadlo pro turisty. Nabízíme to, že za 41 minut můžete se projet vlakem a můžete vidět spoustu zajímavostí, jako třeba živého výpravčího, nádražní vodárnu, nejstarší výhybku v České republice, vodní jeřáb. Můžete si zahrát na peroně na klavír nebo si přečíst nějakou knížku v knihobuce. A v rámci té soboty bude možno ten výlet absolvovat ve třech časech.
2: Další akce, kterou spolu pořádáte, je výstava v Městské galerii Zlatá 92, která připomíná výročí trati, na které vaše nádraží stojí. Kolik let už vlastně jezdí vlak do Zlatých hor a co je konkrétně na té výstavě k vidění?
1: Tak je to výstava ke 130. výročí železnice. Tu výstavu pořádá město Zlaté hory, z čehož máme obrovskou radost. Na výstavě uvidí lidé spoustu zajímavých věcí, o kterých jsme nevěděli ani my ve spolku. A chtěl bych tímto poděkovat badateli z Městského muzea Mariánovi Čepovi za organizaci té výstavy. Výstava bude ke zhlédnutí v sobotu od 9 do 15 hodin v galerii Zlatá a pak v podstatě až do konce prázdnin do 21. srpna vždy v otvírací dobu informačního centra.
0: Zval ve dni v kraji Českého rozhlasu Olomouc Jiří Pěčonka, předseda a nástěnkář Zlatohorského okrašlovacího spolku. Akce Plné koleje, opravdu velká sláva o nadcházejícím prodlouženém víkendu ve Zlatých horách.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Nezmaři už svým jménem potvrzují, že padesátka na scéně, která je na dohled, navíc prakticky v nezměněné sestavě, bude velká. A pořád jim to skvěle hraje, což potvrdili i na loňském Folkfestu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Nezmaři.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Zubr je největším evropským kopytníkem, dorůstá délky až 3,5 metru, do výšky v kohoutku může mít i přes 1,5 metru a váží 1 tunu. Jeho přirozeným prostředím jsou oblasti listnatých a smíšených lesů. Žít mohou zubři i na otevřených lesostepích. Pojďme se za nimi podívat.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.
3: Letos v červnu zubři dostali v Olomoucké zoologické zahradě jako dárek nový seník, takže jim konečně můžeme dávat seno, tak jak právě vidíte tady do výběhu. Díky tomu vlastně jsou i po většinu dne k vidění pro návštěvníky.
4: Seník ze dřeva voní novotou a voní tady také to seno. Vidíme tady některé zubříky, jak si pěkně pochutnávají. Je jich tady poměrně dost v tom výběhu.
3: Celkem máme 8 zubrů. Přičemž vlastně základ tvoří 3 dospělá zvířata, která sem přišla před 13 lety v roce 2013. To je býk a 2 krávy a ti se pravidelně každý rok rozmnožují, takže těch 5 zbývajících zvířat to jsou jejich potomci.
4: Vidíme tady úplně maličké zubřátko, nebo nevím, jak se říká mláďatům zubrů.
3: Toto zubřátko se narodilo na konci května. Doufáme, že ještě se narodí ještě jedno. Máme krávu v očekávání.
4: Pojďme si říci něco blíže o zubrovi, jaké je to zvíře. Kde je jeho původ a jak je na tom ta dnešní populace zubrů?
3: Zubr je vlastně taková výkladní skříň zoologických zahrad, protože je to největší evropský savec, suverénně žil v Evropě, odkud byl vyhuben. Byl vyhuben na začátku novověku. Dodnes máme spoustu míst, která odkazují na zubry. Některé šlechtické rody mývaly ve znaku třeba zubří hlavu.
4: Přerov má zubra ve znaku.
3: Nebo třeba největší český hrad Pernštejn. Páni z Pernštejna měli zubra ve znaku. Na Valašsku je zubří jako městečko. Takže těch odkazů na zubry je celá řada, nicméně byl vyhuben v celé Evropě. Přičemž, pokud se nemýlím, tak poslední zvíře bylo zastřeleno krátce po konci první světové války v bělověžském pralese v tehdejším nově utvořeném Polsku. Naštěstí v té době byli zubři chováni v oborách, takže se přírodovědci celého světa spojili k ochraně zubra jako prvního velkého savce na světě a ta ochrana se povedla. První celosvětové sympozium na ochranu zubra se sešlo, pokud se nemýlím, v roce 1925. Následně byla vydána i první celosvětová plemenná kniha zubrů a začala velmi intenzivní ochrana tohoto druhu. A v té době bylo na celém světě posledních 56 zubrů. Dneska máme na světě více než 12 000 zubrů a zubr byl vlastně díky této intenzivní ochraně před pár lety vyřazen z červeného seznamu ohrožených druhů, takže dneska zubr už není druh ohrožen na této planetě. Je to stoletá práce zoologických zahrad.
4: Vyskytují se zubři, když se jim teď tak daří a ten jejich druh je zachráněn i ve volné přírodě?
3: Vyskytují. Zubři jsou v celé řadě evropských zemí ve volnosti. Trošku problém je v tom, že více než polovina se jich nachází v zemích, které jsou ve válečném stavu, což je Ukrajina a Rusko. Nicméně jsou i v dalších evropských zemích.
4: Zatímco jste povídal, tak tam je trošičku přetahovaná usená. Jaké je zubr zvíře? Myslím tím, když je ve volné přírodě, jakou v ní hraje roli?
3: Ekologická úloha zubra je v přírodě velice důležitá, protože on v podstatě tím, že působí jako nějaký takový destruktor toho lesa, tak pomáhá celé řadě ekosystémů k tomu, aby se udrželi. To, co třeba v naší přírodě, si troufnu říct, zubra nahradilo, tak jsou některé vojenské újezdy, takže tu práci, kterou dělá stádo zubrů, dneska činí tanky a různá takováto technika, která udržuje některá místa nezalesněná, udržuje tam louže a tak dále. Co se týká jejich sociálního života, tak ten zubr žije podobně jako ostatní velcí tuři, což je věc, která je poměrně málo známá. Tvoří stáda, ve kterých nejsou samci. Jsou tam primárně samice, jsou tam mláďata. Jsou tam odrůstající mláďata, jako můžete vidět tady u nás. A staří samci vlastně žijí buď úplně samotářsky, anebo se združují do malých skupinek o 2, 3, 4. A vlastně k tomu většímu samičímu stádu se připojují na podzim v období říje, ty samice napáří a pak si jdou zase po svých.
4: Říká zoolog Jan Pluháček. Ze Zoo Olomouc na Svatém kopečku Petra Ševců, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Nové dronové centrum můžou využívat studenti střední průmyslové školy v Jeseníku. Jakou techniku zahrnuje a proč do ní škola investovala, to už je pozvánka k zítřejšímu dni v kraji.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Tak tedy zítra po 17. hodině, no a naše vysílání pokračuje. Samozřejmě budeme hrát na vaše přání dechovou a lidovou muziku po 18. hodině a v 19.05 startují roky, desky a hity Karla Gotta. Obvyklý čtvrteční pořad.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Havelkovu ulici v Lošticích uzavřeli opravy. Ve Velké Bystřici mají nové senior taxi. Zpočátku oblačno, přeháňky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zástupci ministerstva životního prostředí dnes vyhlásili dotační výzvu na další protipovodňová opatření. Jsou v ní 2 miliardy korun. Peníze mají sloužit například na úpravy koryt řek nebo stavbu suchých a retenčních nádrží. Dotace chce využít i povodí Moravy na stavbu protipovodňové ochrany jihu Olomouce. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
2: My budeme s povodím Moravy teďka usilovat o to, abychom tady v té následující výzvě získali finanční prostředky na realizaci čtvrté B etapy. Celkové náklady na tuto etapu budou přibližně 340 milionů korun. Je to úsek od železničního mostu na Nových Sadech až vlastně po konec města za čističkou odpadních vod. Realizace této etapy bude probíhat v letech 27 až 29.
0: S komplikacemi v dopravě musí počítat řidiči v Lošticích na Šumpersku. Kvůli opravám neprojedou Havelkovou ulicí. Mimo provoz bude do 11. července, uvedla nezávislá starostka Šárka Havelková-Sajfrtová.
3: Důvodem je soukromý investor, který koupil hotel Střelnici a v současné době k tomu přivádí inženýrské sítě, kanalizaci, plynovod a vodovod. A objízdné trasy směrem na Bouzov jsou buď přes Vlčice a nebo přes Bílou Hotu.
0: Penzisté z Velké Bystřice na Olomoucku můžou nově využívat senior taxi. Službu provozuje Městský dům pokojného stáří. Určené obyvatelům města starším 65 let a lidem se zdravotním postižením. Přepravu si zájemci musí rezervovat předem, buď po telefonu nebo e-mailem. Kontakty a další podrobnosti najdou na webu radnice. Obyvatelé a návštěvníci Velké Kraše na Jesenicku se můžou vypravit na novou naučnou stezku. Má zhruba 20 kilometrů a 8 zastavení. Stála 340 tisíc korun. Část nákladů na její vybudování pokryly dotace. Pokračuje nezávislá místostarostka Zdeňka Rybová.
4: Naučná stezka začíná na rozhraní Heřmanic a Velké Kraše nebo Hukovic u Velké Kraše. Má celkem 8 zastavení a je tam i prvek pro malé děti. Pexesto ze zajímavosti tady z okolí. Cyklonabíječka je také součástí naučné stezky a ta je instalovaná u koupaliště.
1: Sport.
0: Mezinárodní fotbalová federace UEFA vyřadila fotbalisty Karviné kvůli účasti v korupční aféře ze soutěží. Do poháru se nově dostane Jablonec, polepší si Plzeň a Hradec Králové. Fotbalová Sigma Olomouc představila druhou letní posilu. Stal se jí 19-letý kamerunský obránce Stefan Numbisí, který přichází na roční hostování z obcí z francouzského Lille. Nejvyšší soutěž nehrál. Loni pravidelně nastupoval za B tým v nižší lize. Dál pokračuje hlavní trenér Pavel Hapal.
5: Tak je to levonohý stoper, měli jsme ho vyskoutovaný od kluku, stoper může i alternovat na levým obránci, je mladý, určitě bude potřebovat čas. I jsme zvažovali, že bychom ho nějakou minutu až dali, ale opustili jsme ho toho, přece byl s náma krátce, já nevím, 2-3 dny, neměl ani trénink pořádně, s mužstvem nebyl na míči, takže jsme ho to opustili.
0: Numbisí by podle Hapala mohl poprvé nastoupit už v sobotu, kdy Sigma hraje dva přípravné duely ve Slatinicích.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženou, místy přeháňky, postupně protrhávání mraků na polojasno. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů a mírný místy nárazový severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli kulturní akci bude do 19 hodin pro dopravu uzavřené kostelní náměstí v Mohelnici. Objížďka vede přes náměstí Svobody a ulicemi SK Neumanna Třebovská.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je pár minutek po 18. hodině čtvrtek 2. července roku 2026. Rok 2026 je ve své druhé polovině, možná se pro vás něco změnilo, třeba to, že máte letní prázdniny, nemusíte do školy, do práce, tak věřte, že v Českém rozhlase Olomouc se nic zásadního nemění. Čas mezi 18. a 19. hodinou patří pořadu Hrajeme pro radost, a to i dnes. Věřím, že už máte připravené mobilní telefony a na něm číslo 221 555 444. Dovoláte se ke mně do studia, můžeme spolu vybrat nějakou hezkou píseň na lidovou nebo dechovou notu. Psát můžete také SMSky na číslo 723 70 33 51. Nezapomeňte, že dnes slaví svůj svátek všechny Patricie, zítra ale třeba Radomír, Radomírové či Radomíry, v sobotu také Prokop. Tak pokud nějaké znáte, pošlete jim píseň.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, právě hrajeme písničky na vaše přání. Písničky lidové, dechové, třeba teď Babouci zpívali o zaniklé Studánce, no a za chvíli nám krajanka připomene, že není špatně na tom světě. Věřím, že ji někomu pošle, někomu, koho třeba má rád, někomu k svátku, k narozeninám, pan Josef z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vileme, ještě jednou zdravím a jenom tak pro radost chci zahrát mojí drahé milo, pane ženě Milušce, všem posluchačům a samozřejmě vám do rádia. Děkuji mnohokrát za vybrání písničky, mějte se hezky a nashledanou.
0: Je také rádo se stalo, budu se těšit na příště, naslyšenou. Píseň poletí také do Petrova, kde potěší pana Jarka Kováče. Ten totiž včera slavil narozeniny a tak mu vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí přeje Ruda od Hřiště.

0: Ano, je to tak, není špatně na tom světě, tak jak zpívala právě teď Krajanka. Není špatně ani na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, který právě teď posloucháte. No a obzvláště není špatně, když je před námi prodloužený víkend. V pondělí 6. července slavíme významný státní svátek, den upálení mistra Jana Husa, jeden den navíc k tomu nadcházejícímu víkendu. No a nejen proto se chystá spousta akcí, na které vás samozřejmě Český rozhlas Olomouc bude dnes, zítra i v průběhu víkendu samozřejmě zvát. Jedna z nich se například koná v Doloplazích u Olomouce. Tam je připraven hodový program spojený s tradiční jízdou králů. No a o té se více dozvíte také právě v zítřejším dopoledním vysílání mezi 11. a 12. hodinou, takže doporučuji poslouchat Český rozhlas Olomouc nejen dnes, ale také zítra. No a pokud se o víkendu na nějakou akci kulturní, sportovní, jakoukoliv jinou chystáte, no tak třeba si tam připomenete, jak voní láska. To je totiž píseň, o které bude teď zpívat Moravská veselka.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Fabry.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
6: Pořad Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je tady stále pro vás. Vilém Pospíšil čeká na vaše telefonáty a dočkal se. Připraveni jsou totiž Záhořané a píseň Valašsko rád tě mám. No a na telefonu mám pana Karla z Moravského Kočova, kterého se musím zeptat, je to tak, máte Valašsko rád? Hezký den.
7: Ano, já mám veškeré písničky takové rád, jako no hodně mám jako taky písničky, to je naše.
6: Tak to jsem rád, že můžeme dělat radost. Pro koho bude píseň?
7: No, pro moji dceru Verunku. No, ještě tak, jo, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěl bych je jenom tak pro radost zavolat, ne, jako také poděkování Verunce moje, naší dceři, která mě doprovází pod nějakých lékařech, odváží a tak dále a stará se o nás, o veškeré papírování a tak dále. Je to moc milá naše dcera, která fakt jako o nás jako se stará. A ty její vnučky to jsou zlaté Adelka, Zuzanka a má jako manžela má jako, no, nejsou svojí, ale Tomáše, taky je to výborný člověk a tak dále. A nač, no.
6: Takže písnička jako, pro celou rodinu vlastně.
7: Ano, Vrenkusovou a tak dále. Takže Verunce, děkujem a moc, máme ji rádi. Děkuji pěkně.
6: Rádo se stalo. Mějte se krásně, naslyšenou. Hezký podvečer. Dnes slaví svůj svátek naše Patricie Síblová z Mikulovic. Přejeme vše nejlepší a posíláme písničku ke kafíčku. Vše nejlepší ze srdce přeje teta a strejda z Benátek.

0: Záhořané zpívali o tom, že Valašsko mají rádi. Věřím, že i vy máte rádi Valašsko a také Český rozhlas Olomouc, který právě teď posloucháte. Připravená je Veselka, pojď se mnou Mariánko. No a teď by se chtělo říct, pojď se mnou Štěpánko z Čelčic. Řekni nám něco, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou vám, pane redaktore, a všem jedným posluchačům. Pro příjemný dnešní podvečer bychom rádi poslali písničku Liduště Kouřilové, Jindřiště Slavíkové, Aničce Koutné do Bruntálu, paní Vlasíce Skutálkové do Krnova, Jarovi Výblovi do Přemyslovi a všem milým a věrným posluchačům vašeho pěkného pořadu. Mějte se všichni hezky. Vám, pane redaktore, mnohokrát děkuji a zase někdy naslyšenou Kubesovi.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Písnička potěší také Danušku Drábkovou z Růžového údolí. Posíláme ji pro radost a k potěšení srdíčka, napsal pan Franta. No a nezapomeňte, že i vy, kromě telefonátů sem do studia, můžete psát krásné SMS-kové vzkazy svým blízkým. A na které číslo? No to zazní právě teď.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dospívala Veselka, stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a váš oblíbený pořad Hrajeme pro radost. Teď už za malou chvíli přiletí Holoubek a my se vydáme do Roštění za paní Janou. Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, pane Vilémku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A všem přátelům děkujeme za krásné písničky, které nám posílají. Moc a moc děkujeme. A dnes posíláme přáníčko a písničku našemu vnukovi, který bude mít zítra svátek. Prokop Pospíšilík z Roštění. Milý Prokope, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a co ti daří ve studiu a všecka tajná přání, ať se ti splní. Hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostinská, ať tě všude ochraňuje. To ti z celého srdce a z lásky posílá celá tvoje velká rodina. Máme tě všichni moc rádi. A ještě děkuje ten náš vnuk. Poledne mu poslala milá paní Zděnička Šínová z Hrochova přání k tomu svátku. Taky moc a moc děkuje, potěšilo ho to a pozdravuje i její kamarádku Jarmilku a já posílám pozdrav i všem posluchačům, kteří poslouchají. Mějte se všichni dobře a všem přejeme hodně zdraví. Pane Vilémku, vám moc a moc děkuji a zase někdy naschledanou.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Hezký podvečer přeju a prosím vás o písničku pro Vrátíka ze Štenberka. Ať má pohodový a příjemný večer, napsala nám Maruška.

0: Výhra.
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
0: Rozhlas, to je výhra.
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního Večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, nějaký ten čas na vaše písničky, lidové či dechové písně zbývá, a tou další bude Nezacházej slunce, zaspívá Keramička, a ještě předtím někoho určitě pozdraví pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
6: Hezký podvečer přeji všem věrným posluchačům i Moravskému rozhlasu Olomouc. Písničku posílám jen tak pro potěšení. Janice z Nového Malína a paní Lídě z Doubravice, a díky za bezva vzkazy pro mě 28. a 30. června. Dále píseň, ať pozbudí všechny, jimž nikdo nezahraje. Srdečně zdraví vdovec Antonín z Bedihoště. Moravskému rozhlasu zdvořile děkuji a někdy příště nashledanou.
5: Budu se těšit. Naslyšenou. Písničku posíláme také z Deněce do Pískova, které přejeme příjemné odpoledne u dobré kávy. Napsali ji všichni přátelé. Hezká písnička potěší, doufejme, také Aničku v Bludově a Marci v Žulové. Zdravím vás, dámy, a přeji krásný večer. Píše Marie Wagnerová.

0: Nezacházej slunce, tak se jmenuje píseň, která na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě teď dohrála. No a nemusíte se bát, slunce ještě zatím opravdu stále nezachází a zatím se nechystají ani zprávy v celou teprve za 14 minut, takže pár písní se do našeho vysílání určitě ještě vejde a může něco říct i paní Lída Zlichková. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilémku. Já bych chtěla zahrát pro vás a pro mě Lídu Kulak, kteří jsou z Lichkova, a pro všechny lidi, kdo jim nedá zahrát písničku Nikoho vícem nemiloval. A moc krát vám děkuju.
0: Ráda se stalo. Píseň je připravená. Věřím, že se bude líbit jak vám, tak všem ostatním posluchačům. Mějte se naslyšenou. Moc zdravím Český rozhlas Olomouc. Prosím, zahrajte Frantovi pro ten správný narozeninový večer, ať má radost, všechno nejlepší, přeje Danuška. No a my se samozřejmě k přání také připojujeme.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a je to tak. Bohužel za 10 necelých minut je tady celá, připraveny budou nejaktuálnější zprávy a proto už je čas asi jenom na dvě poslední písničky. To znamená na poslední posluchačku, která promluví do našeho vysílání. Já zdravím paní Ludmily z Doubravice. Dobrý den. Ludmilu z Doubravice samozřejmě. Zatím jenom jednu. Hezký den.
1: Jasný, pane Vilémku, máte pravdu, já nebojte, Moravičané, Doubravice, to je stejný, já to beru pořád stejně. A tak vám moc děkuju za milý přivítání a chtěla bych poslat hudební pozdrav s písničkou za polední písničku paní Jarušce z Krnova, které ještě jednou moc děkuju za milá slova polední a přeju jí hodně ještě svátku, všechno nejlepší a hlavně pevný zdravíčko a štěstí. A také paní Jiřince Kociánové z Krnova posílám písničku s přítelem Jindřiškem, Zdenice Pavelčíkové z Unčova posílám písničku do Štemberské nemocnice a přeji, ať se brzo všechno zlepší a hodně zdravíčka. A také paní Božence Dubové ze Šumvaldu posílám písničku pro pěkný podvečer panu Zdeňkovi Duskovi z Radnice, jeho rodině, Jiříčkovi z Kunštátu, panu Crhákovi z Nemile a manželům Gottwaldovým Lidušce a Jendovi z Doubravice, celé jejich rodině. No a nakonec jsem slyšela pana Antonína Bedihoště, tak mu taky posílám písničku na oplátku a děkuju a přeju mu hodně zdraví a paní Janičce Pospíšilikové zroštění s manželem Jiříčkem a vám, pane Vilémku.
0: Děkuji moc.
1: Posílám písničku. Děkuju.
0: Vy přeju si vám užijte samozřejmě také.
1: Víkend a mějte se krásně a všem přátelům a posluchačům posílám písničku. Mějte se krásně.
0: Děkujeme za ní. Naslyšenou. Písničku posíláme také do Babic Kopičkovým. Příjemné odpoledne jim přeje Švagrová. Dobrý večer, zdravíme do garáže z České Vsi. Všechny chlapy čekáme na turnaj v Kostechách. Zdraví holky ze zahrady. Písnička potěší také paní Majku Dostálovou. Té přeje příjemný večer sousedka. No a písničku a také milé poděkování posíláme paní Zdeničce s milující kočičkou, Milárce do Přáslavic, Emilce do Zábřehu. Krásnou písničku také, hodně zdraví, štěstí, lásky a andělíček, ať vás chrání. Milé přání také paní Evičce z Modřic, Mařence z Kroměříže, Zdeničce z Hrochova, Julince z Přerova, Uchytilové, Lidunce a všem ostatním posluchačům, píše pan František od Brna. Za malou chvíli je tu 19. hodina, Jirka Kořínek a nejaktuálnější zprávy, no a potom Jirka Matějů a jeho roky, desky a hity Karla Gotta. Vilém Pospíšil vám přeje příjemný čtvrtek.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Standa Pekárek dostává nabídku, která se neodmítá. Stává se řidičem Československé televize. Seriál Volha. ČT2. Rob plánuje další střet s normandskými pány. A Mariana je zatažena do vysokých intrik u dvora. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art uvádí fascinující historii tance na stříbrném plátně s výběrem nejslavnějších tanečních čísel Hollywoodu. Premiérový dokument Svět tančí. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Do vězení poslal soud zloděje kabelů na trati na Přerovsku. Zákaz odběru povrchových vod platí na Šternbersku. Opět průjezdná je v Olomouci ulice U Panelárny. Zpočátku oblačno, přehánky, postupně polojasno, teploty až 26 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Tresty vězení v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku udělil okresní soud v Přerově trojici mužů za krádež kabelů na hlavním železničním koridoru mezi Olomoucí a Ostravou. Loni v listopadu svým činem na několik hodin omezili provoz na jedné z hlavních dopravních tepen v Česku. Škody dopravců a správy železnic přesáhly 2 miliony korun. Rozsudek zatím není pravomocný. Zákaz odběru povrchových vod vydal městský úřad ve Šternberku. Platí do půlky září, týká se i obcí ve správním obvodu města. Občané nesmí odebírat vodu z řek, potoků a nádrží pro vlastní potřebu, například na zalévání zahrad nebo na pouštění bazénů. Pokračuje mluvčí radnice Irena Černocká.
4: Důvodem opatření jsou výrazně podprůměrné průtoky ve vodních tocích, dlouhodobé sucho a nepříznivá předpověď počasí. Cílem toho opatření je ochránit vodní toky, vodní organismy a zajistit dostatek vody pro veřejné zásobování pitnou vodou. Žádáme všechny občany o respektování tohoto opatření. Jeho nedodržení může být postihováno podle vodního zákona.
3: Řidiči můžou opět využívat ulici U Panelárny v Olomouci. Uzavřená byla kvůli opravám povrchu silnice.
5: Kromě opravy asfaltového povrchu formou recyklace za studena, dělníci obnovili i autobusové zastávky s novými zálivy, přístřešky a lavičkami. Podle informací na webu města se do budoucna počítá i s instalací inteligentních označníků. V celé ulici je zrekonstruované veřejné osvětlení s úspornými svítidly. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Lesní cesta mezi Skřídkem a Zříceninou hradu Rabštejn v Jeseníkách je znovu přístupná turistům i cyklistům. Uzavřená byla dočasně kvůli opravám povrchu. Pokračuje mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
6: Udržujeme ji primárně kvůli přístupu do lesů při našem hospodaření a dopravě dřeva, ale teď po opravě je ideální i pro cyklisty. Degradovaný makadam nahradil asfaltový povrch. Cyklotrasa číslo 62-61 je tak v celém úseku znovu průjezdná.
7: Sport.
3: Karolína Plíšková končí ve druhém kole Wimbledonu. Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety, naopak po výhře 2-0 na sety nad Italkou Grantovou postoupila do třetího kola Marie Bousková. Mezi muži hraje Jiří Lehečka proti Slovákovi Molčanovi a Jakub Menšík z Prostějova proti Bulharovi Dimitrovovi.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku skoro zataženo, místy se objeví přehánky, postupně protrhávání mraků až na polojasno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 17 stupňů, povane mírný, místy nárazový, severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané auto budete mít na D1 do Ostravy, stojí mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi před 3., 4. a 5. kilometrem. Pokud tam míříte, projíždějte opatrně. Kvůli práci na vozovce se jezdí jen dvěma pruhy D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína. V obou směrech mezi 3. a 12. kilometrem. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Vo Meine Sonne scheint, výpůjčka tucelet starého hitu Harryho Belafonta, který zazněl ve stejnojmenném, ve své době kontroverzním filmu Islands in the Sun. Jestliže mám hovořit o hudebním překvapení desky, tak je to bezesporu klasika skupiny Rolling Stones Paint It Black jako Rod und Schwarz. Pokud jste ochotni přežít čardášové aranžmá rockového hitu, je to jízda.

Dostali jsme se na druhou vinylovou stranu německého alba, které v roce 1970 převzal Supraphon, a tak si ho hrajeme i v pořadu Roky, desky a hity Karla Gotta. Jasnou hitovkou je Komzumír, která na singlu vyšla až v roce 1972.

Když už máme německý díl, tak jsem prostě musel zahrát Vejzdu Vohyn, díky které padlo Německo Karlovi k nohám. Byla na jeho prvním polidorském singlu už v roce 1967, ale až v závěru roku 68. při druhém vydání z toho byl fenomenální úspěch. Rok a půl nepřetržitý pobyt v žebříčku a vstup do první desítky. Písnička na motivy melodie z amerického filmového trháku Doktor Živágo na LP nevyšla, ale my se ještě na závěr k desce In mir klingt ein Lied přeci jen vrátíme nádhernou Ave Maria.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dobrý večer, Manga Vlačirat. Dnes si budeme povídat s Ladislavem Baliárem o jeho pouti do Santiago de Compostela. Uslyšíte také vzpomínky na významnou českou socioložku, publicistku, spisovatelku a zakladatelku katedry sociální práce Jiřinu Šiklovou v podání jejich přátel a spolupracovníků. Přejeme vám příjemný poslech. Mangal Šukaršuněben.

0: Píseň Jedno léto v podání Moniky Bagárové a Antonína Gondolána. Před měsícem by významná česká socioložka, publicistka a zakladatelka katedry sociální práce Jiřina Šiklová oslavila 91. narozeniny. Přestože už mezi námi není, její odkaz zůstává živý ve vzpomínkách Romů, studentů, přátel i mnoha spolupracovníků. Když se tedy řekne její jméno, co vás napadne jako první? Odpoví nám její dlouholetá spolupracovnice Jana Hradílková, se kterou v roce 1991 spolu založila neziskovou organizaci Gender Studies.
1: Tak úplně automaticky se mi vybaví Karel Holomek, což byl velký kamarád Jiřiny a taky člověk, kterýho ona si velice vážila. Oni dva byli taková velmi krásná dvojice, přátel. No a samozřejmě potom její zápal pro podporu Romů v jakýkoliv situaci se ocitli, ať už to byli romští studenti, který chtěla podpořit a s velikou vervou tak činila.
0: Měla neuvěřitelnou schopnost dávat věci do pohybu.
1: Ona je člověk absolutně bez předsudků, vnitřně svobodný člověk, který je naprosto orientován na to, aby se rozpohybovaly ustrnulé věci.
0: Na Jiřinu Šiklovou zavzpomínala také Lucie Fuková, bývalá vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.
2: Velice živelnou, pamatuje, jak se prohrabovala ve vlasech a vždycky měla takovýho kohouta a pak vždycky přemýšlela a řekla velice erudované slova. Ona nás školila, setkávala, ale často hovořila i vlastně o období komunismu a já jsem byla svědkem několika diskuzí, kdy ona vlastně reagovala na to, že spousty Romů jako bohužel vzpomínalo třeba na komunismus dobrém a jí to strašně iritovalo a vlastně s námi vedla ty diskuze a byly to opravdu obohacující diskuze, takže ona byla člověkem, který rozpohyboval věci, spousty témat a nebála se, prostě nebála se říct, co chce a jí bylo úplně jedno, jestli před ní stojí prezident nebo jestli před ní stojí Romák, ona prostě řekla, co si myslí.
0: Dcerou už zmíněného romského aktivisty a politika Karla Holomka je ředitelka Muzea romské kultury Jana Horvátová.
3: Jiřina Šiklová, no to byla hlavně velká kamarádka, no. To byla velká kamarádka celé naší rodiny. Jiřinka Šiklová zůstala jako blízkým člověkem až do svého odchodu, který já jsem si teda nesmírně vážila. Nesmírně chytrá, elegantní a statečná žena, neuvěřitelná. Tato žena a i ten Milan Šimečka a i můj táta by byli schopni skutečně žít v komunismu. Jako já si sebe asi představit neumím, ale tyhle ty lidi byli takový ryzí. Já nevím, jestli to bylo tím, že zažili druhou světovou válku, přežili, žili v hrozně skromných poměrech. Můj táta nikdy nebyl materiálně jako založený, tomu unikalo, ale to stejný ta Jiřina, ona úplně kašlala na materiální věci.
0: I když měla Jiřina Šiklová disidentskou minulost a byla vězněna, po revoluci nestála o významné politické či jiné posty. Přednášela na fakultě a působila v řadě neziskových organizací. Zemřela v květnu 2021. Její odkaz je však stále živý.

0: Poslech nám zpříjemnil Milan Bingáč Demeter a band Ivana Heráka. Svatojakubské cesty tvoří historickou síť poutních tras vedoucích do španělského města Santiago de Compostela, kde je podle tradice pohřben svatý Jakub, jeden z apoštolů Ježíše Krista. Historie sahá až do 9. století, kdy se toto poutní místo stalo jedním z nejvýznamnějších cílů křesťanských poutníků v Evropě. Iveta Durdoňová oslovila Václava Baliára, který právě navštívil Santiago de Compostela.
1: Tato pouť tak se chodí z Česka od Kutné hory, kde je svatojakubská katedrála. To je Camino asi Checo a pak vlastně další ty poutě, tak se Camino Norte, Camino France, pak je Camino Portugues a ještě Camino Primitivo, což je z Ověda, kde vlastně byl ten svatý Jakub dopaden a na to oni ho odvezli a usekli mu hlavu. Po jeho smrti tak se ty ostatky vrátily do toho Santiago a ta pouť je završená tím, že se člověk jde poklonit těm jeho ostatkům.
2: Kolik kilometrů vy jste se vydali? Jakou cestou?
1: Tak tady to Primitivo do toho Santiago je zhruba kolem 300 kilometrů. Ale pro nás ta pouť nekončila, my jsme si pak dali ještě takový dva další menší úkoly. Jsou to dvě poutě, jedna je Muchia, což je nejsevernější výběh, a pak Finistera, což znamená jakoby konec světa. Je to nejzápadnější bod Evropy, takže tam jsme šli taky. Tudíž to bylo kolem 650 kilometrů. I s tím, co člověk nachodil sem a tam, tak si troufám říct, 480 kilometrů, jak nic, za 13 dní. Boty, to je základ, do bot jsem investoval 6 tisíc a milionkrát se mi to oplatilo. Vlastně měl jsem boty, které mají patu na zemi, takže jsou to trailové boty, tenisky, takový, který když promoknou, tak se dají rychle vysušit. Měl jsem s sebou spacák, nafukovací karimatku, bundu, měl jsem s sebou podlikačky a jedno tričko.
2: Jaký to je na té cestě s jídlem a pitím a s ubytováním nebo přespáním?
1: Každý ten poutník má možnost si vybrat, jestli chce spát v albercích, což je takový jakoby ubytovna, kde na jedné cimře spí třeba 20 lidí, je tam pračka, je tam nějaká kuchyň, kde se dá uvařit, ale to my jsme nezvolili. Jsme spali pod čirákem, vždycky nám teda z hůry přišlo místo, kde na nás nepršelo, nepadala rosa.
2: S kolika přáteli jste šel a co vás vedlo na tuto cestu?
1: Šel jsem s dvouma kamarádama, s kterými jsem vyrost, známe se celý život, dá se říct, že to jsou mý nejlepší kamarádi. Každýho nějak nás tam něco přivedlo, jakoby něco jiného. Tyhle kluci mají za sebou Peru, Kolumbii, Kubu, Indii, Nepál a jsou zkušený, ostřílený, ale prostě chybělo jim něco takovýhleho, kde ten člověk si hodí fakt klapky na oči a jde si prostě za svým cílem. A tahle pouť je spojená vlastně s takovým rituálem, to je až na té Finistere, na tom konci světa, kde máte mít nějakou věc, kterou si sebou nesete a kterou tam spálíte, což má značit jako, že spálení starých mostů. Pak se musíte vykoupat v oceánu, takže jakoby očištění té duše a toho těla. No a nakonec pozorujete východ slunce a východ znamená jakoby znovu zrození.
2: Jak to na vás tam působilo, když jste došli do toho kostela?
1: Každý to cítil jinak. Mělo to strašnou neuvěřitelnou sílu. Ty lidi, co tam všichni šli, tak vlastně docházeli a byli propojeni nějakým kolektivním vědomím. A vlastně ty lidi si tam notovali, i když si nerozuměli jakoby jazykem z celého světa, tak ty lidi tam všichni byli s úsměvem, objímali se, jiní seděli, další plakali, další se modlili.
2: Jak vás to posílilo, když jste se vrátil do České republiky?
1: Určitě trošku taková úcta. Mi to dalo nějak takový smysl všechno. To, že jsem se narodil svým rodičům, že jsem potomek syntů, který skoro nepřežili druhou světovou válku, a to, jak oni žili a ty tradice, které máme, jak jsou svázaný se starým zákonem a jakou to má prostě hloubku, tak je pro mě mnohem větším bohatstvím než všechny peníze a majetky, baráky celého světa.
0: Říká o své cestě do Santiago de Compostela Václav Baliár. A my jsme na konci dnešního Roma Vakeren. Savorenge bud bacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný večer přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Prezident Pavel odmítl Babišovo nařčení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje tak Česko. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Nikoho zatím neobvinili. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru taky řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl poškodit Česko. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici. Prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Jeho česká část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi Na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi Na Židli a Kaplicí nádražím.
3: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku. Sport.
0: Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila Karvinou kvůli účasti v korupční aféře ze svých soutěží. Do poháru se tak nově dostane Jablonec. Viktoria Plzeň převezme roli Karviné a bude hrát až ve čtvrtém předkole Evropské ligy. Polepší si i Hradec Králové, který nastoupí ve druhém předkole stejné soutěže proti norskému Tromso. Jablonec čeká ve druhém předkole konferenční ligy chorvatský Varaždín. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 325 ve směru na Ostravu je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v Praze v Mladoboleslavské ulici je neprůjezdný pruh po nehodě dvou osobních aut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Hudba je pro něj nejen profese a zdroj obživy, ale hlavně celoživotní vášeň. Na hudební scéně působí řadu let, věnuje se především vlastní tvorbě, ale spolupracuje i s dalšími hudebníky. Letos připomíná nedožité 80. legendárního Petra Nováka. Petr Bende je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Zdravím a moc děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: zpěvák a hudebník Petr Bende je naším hostem. Máme za sebou prázdniny, no už je to trošku déle, ale přeci jenom prázdniny jsou většinou ve znamení festivalů. Měl jste napilno?
1: No, měl jsem napilno, zapať pánbu jsem měl napilno, hráli jsme s kapelou hodně, to možná teďka je slyšet i na mém hlase, použitém po třech koncertech za víkend. Tak jsem rád za to, že kapela funguje vlastně. Letos slavíme takové malé výročí, když teda Petr Bende band funguje od roku 97, ale letos je to 20 roků vlastně od pomyslné Superstar, od soutěže, kterou jsem prošel, tak jsme zrovna u víkendu jsme slavili takovým velkým koncertem ve Velké Bíteši, tak jsem za to rád, že ta cesta neustále pokračuje.
0: 20 let od Superstar, kde jste vlastně obsadil druhé místo? A kdy ta soutěž vám asi hodně dopomohla k tomu, že jste tam, kde jste dneska?
1: Tak byl to určitý stupínek 100%, ano. Ale myslím si, že bez těch jako začátků, které jsem měl dávno předtím, tak nevím, jestli bych tam došel možná. Možná třeba ne, možná bych to minul. I když vlastně do té soutěže mě přihlásil vlastně kamarád, já jsem tak nějak půdově tam úplně to necítil, ale dneska jsem, když se ohlédnu zpátky, díky přátelům, který jsem tam potkal a zkušenostmi, který jsem tam nabral, který byly v tom malém čase naprosto neskutečné, tak jsem za to rád, protože mě to nasměrovalo zase trošku jiným směrem.
0: Mm-hmm. Připomínal jste si nějak tu soutěž, myslím tím, sledoval jste nebo prohlížel jste si třeba nějaké fotky z té doby, videa z té doby?
1: No,
0: hodně jste se změnil, jako v tom dobrém slova smyslu.
1: To vám děkuju. No já vlastně už teďka celou tu dobu, co jsem připravoval ten koncert vlastně, kde jsem měl teda jako svoji kapelu a cymbalistu a měl jsem tam dva vzácné hosty, což jsme se po 20 letech potkali s Ali a Mirim na pódiu. A ještě jsem pozval Šárku Vaňkovou, s kterou jsem si zaspíval, oba dva byli úplně výjimeční. Já jsem celou tu vlastně asi půl rok zpátky jsem měl takovou v uvozovkách kampaň na svých sociálních sítích, kde jsem každou neděli založil jsem takzvaný vzpomínkovník a tam jsem každou neděli dával nějaké útržky, ať už videa nebo fotky z mého šuplíku, který se k tomu vázali i třeba jako nikdy nezveřejněný zákulisí z úplně prvních castingů a tak. Takže jsem v tom docela jel vlastně. Uvědomil jsem si, že těch 20 let uběhlo strašně rychle. Vůbec mi to vlastně nepřipadá, že je za mnou tolik věcí. Dostal jsem ještě od mých fanoušků, jsem dostal takovou knihu, která je snad jenom první částí, má to přes 100 stran. A tam je jenom úplně úvod celých těch věcí, co se odehrály za ten první rok. Takže je to super se trošku vracet někdy, aby si člověk mohl zase říct, že nějaká práce je za ním a že to mělo smysl, že se může dívat zase dopředu na nějakou novou třeba autorskou tvorbu nebo nové projekty.
0: 20 let, ruku na srdce. Jste spokojený tam, kde jste dnes? Nebo třeba během té cesty 20 leté jste si někdy říkal, že jste mohl něco udělat jinak?
1: Vždycky je možno udělat něco třeba lépe, nebo lépe natočit píseň, nebo lépe ji složit, nebo ji vydat v jiném datumu, kdyby to třeba mělo lepší dopad, já nevím.

0: Kvapen, jak to ještě dneska vlastně skvěle hraje, což může teda Milan Cimfe, producent, s kterým jsme natočili toho hromadu a který mě taky strašně krásně nasměroval, že jsem měl ten pocit, že to je fakt jako super. Já někdy mám v tom svém životě se někdy ohlížím jako zpátky. Teď jsme nedávno zrovna s přítelkyní se o tom bavili a že mám pocit, jak kdybych prožil těch životů víc. Nikdy tenhle ten pocit jako někdy tenhle ten pocit ze mě jako vypadne, no, protože to období z začátku mojí takzvané setkávání se s muzikou, ať už to bylo přes rodiče od 5 let třeba do první kapely, která nastoupila ve 13 a hrál jsem s ní v podstatě docela dlouhou dobu, až jsem přešel do Třebíče k Big Beatům, ke kapele Carmen a dalším tam, které jsou docela vyhlasné vlastně dodnes. Tak to je taková část toho Big Beatového života, který mě vlastně naplňoval. Už to bylo teda dětství jeden život, pak ten Big Beat, který vlastně na té Jižní Moravě nám krásně mě pomohl a strašně myslím, že mi dal obrovskou školu. A pak je to období toho třetího vlastně života někdy po té Superstar, kdy se všechno úplně přetočilo o 180 stupňů. A teď prožívám třeba takové zase období, kdy jsem strašně jako vnitřně spokojený. Dělám si vlastně, na tom říkám, že jsem si vytvořil takový svůj vlastní underground. Protože že si vlastně tak trošku dělám, co chci a vlastně zpívám to, co chci a snažím se dělat to, co chci a zaplať pámu to někoho zajímá.
1: Tak rozhodně, myslím, že posluchač Alex a host určitě. Pojďme si vás zahrát a za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem je Petr Bende.
2: Alex a host. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Petr Bende, který letos připomíná nedožité 80. narozeniny legendárního Petra Nováka. Jak k tomu došlo, že zrovna vy jste se toho chopil?
1: To je dlouhá cesta, no. Já to tak mám ze vším vlastně. Mě trošku, něco mě déle trvá, něco mě méně déle trvá, něco vyjede na povrch úplně strašidlou rychlostí, některé písně třeba, ale zrovna písně Petra Nováka. Jednak je mám spojené s dětstvím, s mojí rodnou vesničkou Újezd u Rosic, kde jsem u ohníčku hrával svoje vlastní písně, mezi tím drhnul různé věci na kytaru. A samozřejmě byly tam i písně Petra Nováka. Jak jsme se bavili předtím o těch životech, to tady se to trošku tak jako propojuje, kdyby mi tehdy někdo řekl, že budu stát na pódiu prostě s takovými legendami, jako je Ivo Plicka, Karel Kahovec, Viktor Sodoma, kapela George and Beethovens můžu je s velkou pokorou považovat za své kamarády, tak jim řeknu, že se úplně zbláznili tehdy, třeba ve 13 letech. Jak to vzniklo? Setkání proběhlo takové celkem přátelské na jednom mejdanu v Praze s Ivo Plickou, který přiletěl z Ameriky, a on si mě tam našel a dali jsme se do řeči, to je tak asi 18 let zpátky. Dali jsme se do řeči a on mi jako vnukl myšlenku, jestli bych nechtěl se chopit a připomenout vlastně písně Petra Nováka. Já jsem v tu dobu jsem byl celkově tak nastavený pouze na autorskou tvorbu a vůbec jsem jako nechtěl dělat žádné takové v úzovkách revivalové věci, přespívat vlastně někoho jiného. Většinou je to takové dost ošemetné a člověk musí k tomu s velkým pokorou nějak přihlédnout. Ale doba běžela vlastně a mě ty písničky, pak jsem si je tak jako nacházel, samozřejmě jsem po nich pátral a už jsem chtěl ten projekt rozběhnout a přišla doba covidová. A vlastně jsem si říkal, kdy na to vlastně sednout, když ne teď, protože bylo na všechno spousty času, to si všichni pamatujeme. Tak jsem seděl doma a vlastně hledal jsem teda, říkal jsem si, tak to uděláme, ale jak to udělat trošku jako lépe, než jenom s kapelou naskoušet písně Petra Nováka a někde zahrát. To mě připadlo hrozně málo, nemáme rád polovičaté věci. Tak jsem oslovil a hledal jsem aranžéra, abych měl člověka, který by mi zaranžoval písně Petra Nováka pro symfonický orchestr. Protože jsem si říkal, že by si ty skladby zasloužily tohleto velké sdělení s velkým symfoniákem. A celkově jsem trošku k tomu chtěl přistoupit, takže přesně tu kapelu jsem tam nechtěl vůbec dávat. A zůstala vlastně jenom symfonický orchestr, já s kytarou, popřípadě s křídlem, s klavírem. No, tak to jsme teďka přeběhli vlastně nějakých 18 roků a on vzal Stíbůrek, asi rok a půl jsme psali noty a vlastně v roce 2022 až po nějakých těch, jak jsem říkal, 18 letech byla premiéra v Hradci Králové s Filharmonií Hradec Králové a následně za to, za dva roky jsme teďka vydali album s Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína, živý koncert.
0: Tak s největšími hity.
1: S největšími
0: tedy
1: hity.
0: Petra Nováka.
1: No je to takový průřez vlastně. Mm-hmm. Já jsem původní ještě věc, musím říct, to je velmi zásadní informace, jak se vymknou tomu revivalu, to jsem neustále nosil v hlavě, protože ono, jako zpívat Petra Nováka, jinak na to nemám hlas, mám úplně jiný hlasový prostě fond. Možná jsme jako, že zpívám nahoře, tak to je tak asi jediné, ale chtěl jsem k tomu přistoupit, tak spíš sám za sebe, ale dřív, než jsme vlastně úplně napsali první notu, než se vůbec jako do notového papíru něco zaneslo, tak jsem chtěl takové jako posvěcení. Samozřejmě, když se píše nový notový záznam, musí člověk mít svolení všech dědiců, autorů, což jim vlastně všem strašně moc děkuju, protože všichni mě to podovolili jako jedinému v České republice po strašně dlouhé době. I paní Daniela Jakubková, která je vlastně majitelkou práv písní Petra Nováka. Mm. A já jsem chtěl takový, nejenom takhle, tyhle ty papírové věci, jak se říká, abych mohl, ale vlastně chtěl jsem mít to posvěcení od těch lidí, kteří s tím Petrem hráli. Takže vlastně já jsem zavolal manažerovi a basistovi Georgem Beethovens Karlovi Novákovi, kterého jsem osobně znal. A řekl jsem mu svůj záměr. Setkali jsme se v Praze na pivku spolu a tak jsme probírali, fakt celý skoro den jsme probírali, jak na to. A já jsem říkal, pro mě zásadní je, aby si řekl všem, Karlu Kahovcovi, Viktorovi Sodomovi, všem muzikantům, kteří jsou okolo, že to chci vlastně dělat a chtěl jsem po nich to posvěcení, protože mě zajímalo, jestli s tím souhlasí. Kdyby s tím nesouhlasili, tak bych do toho vlastně nešel, i když bych ty práva měl.
0: Souhlasili pánové a vy jste tedy do toho šel a my se ještě ke koncertům a k té desce s největšími hity Petra Nováka ještě dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Petr Bende.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Čas lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Naším hostem je hudebník, zpěvák Petr Bende, který se věnuje především vlastní tvorbě, ale udělal, dá se říct si, výjimku v případě legendárního Petra Nováka. Je to taková výjimka, že zpíváte jeho písně, že jste naspíval desku s jeho písněmi?
1: Je to výjimka, no. Je to vlastně projekt, bych to nazval, jako no. Protože dostat se k jeho písním, jak jsme říkali, nebylo úplně jednoduché. A byl jsem rád, že mi bylo podovoleno vlastně těmi žijícími autory a vlastně lidmi, kteří kolem toho Petra stáli, vlastně se do toho vůbec pustit. Chtěl jsem se vyvarovat hlavní věci, to jsem neřekl, že kdyby někdo, třeba Karel Kahovec, seděl s vámi na rozhovoru a vy jste se ho dotazovala, což byste se určitě dotazovala, pane Kahovec, nevadí vám, že vám Bende krade Nováka?
0: Tak to bych si to asi neformulovala.
1: No, tak já to říkám tak, jak jsem to měl v hlavě. Tak jsem, proto jsem se jich všech ptal, aby Karel Kahovec, můj kamarád, dneska můžu říct, jsme si nedávno psali tak nádherné vyznání, jsem rád, že můžu vedle nich stát na pódiu, tak by řekl, ne, Petr se mě na to zeptal, my jsme s tím souhlasili. Takže to bylo pro mě velmi zásadní. Tak jsem to myslel. Jednak ty písně jsou takový průřez. Vlastně pomáhali mi s tím vlastně všichni, ať od Ivo Plicky přes George Beethovens. Jsou tam skladby, které jsou vlastně od roku, tuším, že 67 až do poslední desky, která vyšla, myslím, že 96. nebo 7. roce. Tak je to takový průřez vlastně ať už písničkářskou formou, písničkářskou tvorbou, nebo vlastně je tam i jedna píseň Dívenka z Duhy, která je celkem neznámá, je to z vlastně představení Semaforského, kterou pro ní složil, který pro Petra Nováka složil pan Jiří Suchý a Ferdinand Havlík, takže to jsou takové i jako trošku vybočení, ale samozřejmě nechybí tam na té desce Já budu chodit po špičkách, Klaunova zpověď, Hvězdičko blízkavá, Povídej a prostě další, které jsou naprosto zatelně zapsané ve všech uších a srdcích lidí, tak, si myslím, do dneška.
0: Tak, Petr Novák by 80. narozeniny oslavil letos 6. září, ano, jak jinak ho připomenout takového zpěváka, než jeho písněmi. Cítil jste i určitou odpovědnost?
1: Odpovědnost na prvním místě. A hlavně taky jako vlastně neponičit vlastně ty skladby. Spíš něco dodat a zanechat tam tu emoční stránku, která si myslím, že tím jako naprosto je prolnuta. Takže to jsem měl jako na paměti a taky jsem měl na paměti to přistoupit k tomu trošku jako po svém, nebýt nějakým copyrightem vlastně a ten pocit do toho vložit trošku svůj, vlastně toho kluka s tou kytarou, který obdivuje písně Petra Nováka, líbí se mu to a chce je vlastně posunout jak těm lidem, kteří by je třeba rádi znovu slyšeli, tak k těm, kteří je třeba vlastně nikdy vůbec neslyšeli, ať už to je mladší publikum, anebo jsou to lidé, kteří třeba tu písničku znají a vůbec neví, od koho je.
0: Máte jednu nejoblíbenější píseň Petra Nováka, nebo dvě třeba?
1: Myslím si, že Já budu chodit po špičkách je taková jako velmi zásadní. Dodnes se tam v té písni na začátku, jak jsem projížděl různě texty po internetu, tak tam se zpívá Zavři pusu a jdi spát. Ale někde je napsáno i zavři oči a jdi spát. To si všichni možná pletou, ale já to můžu tady aspoň s dovolením teda uvést na pravou míru. Ivo Plicka přiletá, že žijící v Americe a přiletá každého půl roku do Prahy. Teď máme na podzim zase sezení spolu. Tak vždycky jdeme a povídáme si o jeho životě a jeho zajímá i moje nějaká autorská tvorba. A tak mi říkal vlastně, že ta věta je správně zavři pusu a jdi spát. Je z toho důvodu, že jeho maminka byl hodně, psal po nocích si různé básničky a furt povídal a mluvil a ta maminka mu vždycky říkala, zavři pusu a jdi spát. Takže to je vlastně použitá vzpomínka jeho na jeho maminku. Takže abyste si to všichni zapamatovali, to jsem chtěl jenom říct.
0: Takže zavři pusu a jdi spát. Dobře, ano, Petr tak. Bende je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hudebníkem Petrem Bendem, který letos tedy připomíná nedožité osmdesátiny legendárního Petra Nováka, připomíná je jeho písněmi, natočil desku, která obsahuje takový, byste říkal, průřez jeho životem, jeho kariérou hudební. Kromě toho, co vás ještě čeká, co vaše tvorba, zbývá na ní čas?
1: Zbývá, no, mám nachystanou písničku teďka v září, už ji mám natočenou docela delší dobu, jedu teda po singlech vlastně. Ta doba desková je taková jaká zvláštní, vlastně sice jsem jako nevydal řadové album roku 2016, ale těch písniček vyšlo poměrně hodně. A já jsem se rozhodl pro tuhletu cestu, když teď už jich bude skoro 10 vlastně těch skladeb, mezi tím vyšly asi tři živá alba, živé album mám hrozně rád, tak se snažím těm písničkám každé dát vlastně ten svůj obývák, já tomu říkám. Když vyjde deska, vlastně tak je tam třeba plácnu 13 písní a je to takové jako celistvé, mám to teda taky rád a chystám se na to, co slibuju už další dobu. Ale teď se snažím mít po písničkách, takže už je připravená jedna, kterou chci teďka v září dát ven. A hnedka v zápětí bych chtěl ještě možná stihneme před Vánoci dát druhou. A to je takový pro mě trošku se to snoubí k tomu Petru Novákovi, protože s Ivoplickou jsme se rozhodli psát dál. Ivoplicka píše dál texty a poslal mi několik svých textů, já už jsem jeden zhudebnil. A zrovna sedíme tady v Ostravském a chtěl bych tady natočit právě ve studiu Ostravském jednu píseň s textem Ivoplicky a bude to takový uzavřený kruh vlastně k té desce. Vlastně i písně Petra Nováka se tady natáčely, takže to takové trošku se vracím do těch kruhů vlastně, kde to celé začínalo.
0: Petr Novák, to jsem si uvědomila, zemřel v roce 97.
1: Ano.
0: A vaše kapela začala hrát v roce 97, je to tak?
1: Je to tak?
0: Vychází to.
1: To jsem se vůbec, jsem si to ani neuvědomil.
0: Tak sotva skončilo léto brzy a vy už jste vlastně zmínil Vánoce, brzy o nich začneme opět mluvit. Chystáte i třeba něco netradičního, tak jako v minulosti s cymbálem, cymbál Big Band, myslím, že to byl takové netradiční úpravy vánočních koled?
1: No letos bude vánoční turné mít 29. ročník, což je úplně neuvěřitelná doba. Od doby, kdy jsme s klukama z kapely, kdy si odehráli první koncertíky na Moravě, tak je mi ctí, že můžeme jezdit po celé republice, dokonce jsme zavítali i do zahraničí, do Paříže, do Švýcarska, do Vídně, letos možná vyjde Londýn, kde bude možná startovat. Ale jak jsem říkal, no já mám rád míchání stylu, takže letos je to takové, mám tam solo cymbalistu, Michala Grombí říká, turné samozřejmě už je naplánované v tuhletu chvíli, takže kdo se mrkne, tak už uvidí i termíny na mých stránkách, nebude tam chybět kapela. A rozhodl jsem se vzít sebou mého kamaráda, vy jste zmínila ten cymbal Big Band a to bylo přesně v roce 2015, ale ta velká sestava. A tam byl hostem Richard Tesařík, který oslaví taky osmdesátiny. Tak jsem Richardovi, že jsme dlouholetí kamarádi, hráli jsme spolu Hamleta a divadle Kalich, tak jsem ho oslovil a pojede s náma jako vzácný host, na což se teda moc těším, že Richard to je dravec. Úžasný zpěvák s úžasným tembrem a zazpomínáme nejenom na nesmrtelné hity jeho bandu, ale i podíváme se trošku na Hamleta. Takže oslovíme tam možná i nějaké skladby z této doby.
0: Říká Petr Bende, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Je s námi Petr Bende, zpěvák a hudebník a také už trojnásobný tatínek. Vy jste se stal otcem, lépe tatínkem, letos už po třetí. Nemyslím jako letos po třetí, celkově po třetí, ono to zní zvláštně, že?
1: To zvládlo, letos bylo by to zajímavé.
0: Tak, nicméně dva vaši synové jsou už velcí, dá se říct, že skoro dospělí. Budou hlídat?
1: No to se uvidí, zatím to nechávám na nich, ale jsou v pohodě a oba dva se mi věnují více sportu teda a na toho malého se těším, uvidíme, no třeba ta muzika u něj propukne a bude pokračovat.
0: Čili u těch vašich dvou starších vede sport, ne muzika?
1: Vede sport. Jsem na to rád, protože mají své už, jako mají svůj pohyb a je to super, že mají svůj koníček.
0: Je v něčem teď to otcovství jiné?
1: Je určitě více pro mě klidové, že už vím vlastně, co bude následovat. Víc si to užívám, i když jsem ve vyšším věku, tak ta energie tam pořád je a je to, za mě je to jako super. Vlastně ani jsem to nečekal, že to bude tak jako fajn vlastně.
0: Tak vy jste to, že očekáváte třetího potomka, odtajnil písní a klipem pár tajných souřadnic. Jak vás to napadlo? Kdy vás to napadlo?
1: Ta písnička mě provází v další dobu vlastně, ale jak nejlépe vlastně oznámit tuto jako novinku než písničkou, která se k tomu šťastnému období vlastně i v mém životě trošku váže. No. Pár tajných souřadnic je vlastně myšleno tak, že člověk hledá neustále vlastně nějaké svoje spojitosti, ať už je to s muzikou, s životem, s přáteli, s kamarády. No a co nás vlastně nejvíc spojí na tom světě, jsou děti. A ty nám dávají do života úplně jinou možnost jednak vyjadřování, jednak pocitu, citu, lásky. Takže tak asi bych to jako nazval.
0: Kdo vymýšlel ten videoklip, kde se na konci přidá malý bílý hrníček s červenými puntíky a je jasné, co to znamená?
1: Já jsem chtěl po Mailovi Baslovi, což je režisér, můj dlouholetý kamarád, Valach, pán, se kterým jsme už natočili toho docela hodně, tak on má výborné nápady a vždycky, když mu hodím nějakou variantu, protože já jsem nechtěl nějaký zamilovaný příběh lidí, které se vodí za ruce a u nás byl na kafi, když jsme to probírali a máme doma takovéhle hrníčky vlastně, no. A to celé vlastně se postavilo na těch hrncích. Takže hrníček, větší hrníček a pak tom úplně ten nejmenší hrníček. Kdo to neviděl, tak se samozřejmě podívejte.
0: Ano, také doporučuji. Petr Bende je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jsme víc.
1: Alex a host je stále hudebník Petr Bende. My jsme teď doposlouchali píseň Pár tajných souřadnic. Jejíž klip odhalil to, že zpěvák Petr Bende bude, teď už je, po třetí tatínkem. Ale vraťme se prosím ještě k Petru Novákovi, od jehož narození by letos uplynulo 80 let, přesně 6. září. Vy dokonce to jeho výročí připomenete i koncertem, který by měla vysílat Česká televize.
2: Ano, je to tak. Jednak jsme album teďka pokřtili krásně, to bylo přesně 7.9. Nedávno teďka zpátky s kapelou Georgem Beethoven. Byl jsem rád, že u toho byli chlapci vlastně z kapely i Karel Kohovec a Viktor Sodoma a další, Luboš Pospíšil. A vlastně k tomu se váže vlastně k té desce, protože je to živý záznam koncertu vlastně s Filharmonií Bohuslava Martinů s dirigentem Robertem Kružíkem a ten jsme natočili minulý rok, je zpracován a odvysílá ho, nevím přesné datum, teda ještě někdy na podzim nebo možná mezi svátky, Česká televize, takže sledujte, budu rád, když se na to podíváte, protože se mi podařilo docela nevídaná věc, jednak natočit samozřejmě ten koncert s tímto obrovským tělesem a za druhé ještě dát dohromady početný tým legend, ať už to byl Ivo Plicka nebo již zmiňovaní lidé Koren, George Beethoven, Karel Kohovec a další muzikanti. A ty jsem měl ve studiu a zpovídal jsem je. Takže vlastně prolnuté ty písně budou ještě takovým malým dokumentem, kdy právě lidé, ještě Petr Janda tam byl, konce se objevil a další, tak budou povídat příhody vlastně a své pocity k Petru Novákovi a to celé bylo prolnuté vlastně těma písničkama. Takže trošku takový netradiční koncert, za který jsem rád.
1: Takže i takové vzpomínání na Petra Nováka od lidí, osobností, kteří s ním byli,
2: kteří spolupracovali. Kteří s ním stáli na pódiu, přesně tak, nebo po jeho boku celá ta dlouhá léta.
1: Tak a co vás ještě dalšího na podzim čeká? Vím, že i pro Český rozhlas se chystáte zaspívat.
2: Ano, určitě se objevím i na vlnách. Že tuším, že to bude Český rozhlas dvojka a Olomouc. Těším se do Olomouce, prý Bohemia Rádio, kde zahrajeme s kapelou a určitě nebudou chybět i taky písničky Petra Nováka, které i kapelně jsme pro tenhle ten pořad vlastně speciálně upravili. Tak se moc těším a děkujeme za pozvání.
1: Tak to vypadá, že máte před sebou nabitý podzim. Vyjde vám nějaký čas na zábavu, i když myslím si, že hudba je pro vás zábavou dostatečnou?
2: Určitě vyjde. Já většinou hrajeme o víkendech, takže já přes týden mám více času samozřejmě na děti, na rodinu. A teď já jsem odhodil vlastně minulý pár týdnů zpátky jsem odhodil takovou tu velkou věc, kdy jsme měli velký koncert 20 letů Moc Superstar, jak jsem to zmiňoval na začátku a teď veškerou svoji vlastně iniciativu budu věnovat ať už rodině, anebo teda přípravě vánočních koncertů a dvou novým singlům, který bych chtěl letos, aby ještě vyšly. A samozřejmě promu desky největších hitů Petra Nováka.
1: Tak ať se vám to všechno vydaří. Moc děkuji, že jsme se mohli popovídat a mějte se moc hezky. Petr Bende byl naším hostem.
2: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně, hezký den.
0: Alex a host.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
2: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
0: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Na řece Dyji dnes ráno uhynula zhruba tuna ryb. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku se dopoledne podařilo hasičům dostat zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kde je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Nejvyšší soud dnes zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO proti podmíněnému trestu pro chovatele z Uherského Hradiště odsouzeného za týrání psa Blejda. Podle soudu uložený dvouletý trest vězení s tříletým odkladem a pětiletý zákaz chovu zvířat odpovídají závažnosti případu. Soudci přihlédli mimo jiné k tomu, že se muž přiznal, projevil lítost a snaží se svůj život změnit. Muž podle rozsudku nechával psa měsíce bez vody a potravy. Zachránili ho hasiči poté, co ho kolem jdoucí spatřila na parapetu. Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola Wimbledonu. Slováka Molčana porazil 3-0 na sety. Počasí. Zítra bude převážně polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry stále odklízí následky vážné nehody. Na kilometru 325 je zavřená krajnice. A v Karlových Varech dejte pozor ve Vančurově ulici. Je tam rozlitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Vybrali jsme ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před téměř 60 lety.
5: Jemu bylo 18, když zahlédl 16-letou dívku. Okamžitě se zamiloval a začal se psát příběh vroucí lásky zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi, které mohou rodiče zažít. Jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Manželský pár, který se s námi dnes podělí o svůj příběh, žije v Praze. Právě tam jejich láska začala. A dnes stále trvá.
1: Antonín a Ivanka Pavorovi do života naskočili mladí a velmi rychle. Byl to silný vztah a takový je dodnes. Jeden druhého si váží, ctí a milují. Proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy budete paní Pavorová.
4: Ano, jsem paní Pavorová. Dobrý den.
3: Tak počkáme i na manžela, vydáme se za ním. Jste doma oba?
4: My jsme oba doma.
3: Paní Pavorová, sluší se na návštěvu přijít s něčím, tak pro vás kytičku.
4: Ježiš, děkuju, je nádherná a dám si ji hned do vás.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Vy budete Antonín.
5: A, určitě.
3: To je pro vás... Já nevím, jestli můžete sladké, ale aspoň
5: já
3: takhle.
5: To už jsem dlouho nic nedostal.
3: To máte za těch x let, co jste spolu, tak aspoň ve tvaru srdce bomboniéra něco sladkého na zub.
5: Já se občou podělím nějak.
4: Udělejte si pohodlíčko, jestli chcete tam nebo tady.
1: Antonín Paur a Ivanka Paurová. Pár dvou krásných lidí, kteří se zamilovali roku 1964. Oba pracovali ve stejném podniku.
0: Antonín jednoho dne přišel vybírat peníze na dárek pro paní šéfovou. Netušil, že zahlédne Ivanku, zasáhne ho amorův šíp a nebude schopen na ní přestat myslet. Zažil lásku na první pohled.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, tak odešel, ale pak přišel a už jsme se jako bavili.
5: Vrátil jsem se, už jsme si povídali a už to bylo dobrý.
3: A pak bylo nějaké pozvání na rande, nebo jak se to vyvíjelo?
5: Vlastně, počkej, o manželku měl tenkrát zájem ještě jeden chlapec a se, nějak jsme se tam sešli u ní. A dohadovali jsme se tak, kdo bude chodit s paní, kdo nebude chodit s paní, no a...
3: Jako to jste si to střihali, losovali? No.
5: Já jsem jí řekl, hele, tak si vyber, tak řekni, buď on nebo já. No a řekla já,
4: no. No, my jsme spolu povídali tak mohutně, že nás museli rozdělit v práci, neplnili jsme plán a... Muž musel do Měcholup, do Balivejch a já zůstala tady.
5: No, to byl pobočný závod a prostě mě potřebovali uklidit někam, no, tak, abych nezdržoval.
3: A vy jste co, potom dojížděl po práci za Ivankou,
5: no,
3: nebo jak?
5: Prostě, samozřejmě. Takhle, já jsem dojížděl sem, protože babička, jako matka manželky, úžasně vařila. No a na to mě vlastně ulovili potom. No. To byl další impuls, proč jsem sem vlastně začal jezdit. No.
3: Líbil jste se?
4: Oblíbila si ho, protože on nešetřil chválou, jak dobře vaří. Tak to je.
3: Mimochodem, jaký to byl rok, tedy o jakém roce mluvíme, když jste se takhle seznámili?
4: 1964.
3: A jak to tehdy vypadalo, když chlapec, dívka se dali dohromady, kde se scházeli, jaké byly příležitosti, jak tehdy vypadalo rande?
4: Chodilo se.
3: Po ulici?
4: Po ulici chodilo se do parku, všude.
5: Na čaj jsme tenkrát hodně chodili, jako. Já nevím, jestli vám to něco říká. Vlastně to vzniklo z Anglie, že jo, tam měli ve 3 hodiny čaj. Tak se tady taky začalo říkat na čaj, ale byla to zábava, kde hrála živá hudba.

0: existuje. A když jsem šla, tak jsem nebyla bohatá, tak táta mi dal 10 korun a muselo mi to vydržet.
1: Co tomu říkali rodiče, že jste se dali dohromady, případně co dělali třeba za práci?
0: No tak můj táta dělal na ministerstvu Rudných dolů a Hutí a máma dělala v těch Valivech a jeho tatínek taky.
1: A co tomu říkali, že jste se dali dohromady, nebo jak jste jim to řekli, jak to vyplynulo, že vy dva patříte k sobě už?
0: No, tak muž jsem chodil, takže ho poznali, no ale potom nastala hrůza, protože jsem přišla do jiného stavu.
1: Jak k tomu tak došlo, byly ty čaje a pak najednou dítě na cestě? Antoníne?
2: My jsme jeli v létě na dovolenou, no a tam to bylo takový příjemný prostředí, že jsme chodili do lesa a tak prostě jsme si užívali, až se to stalo. Nějak se to vyvrbilo. Manželka měla jet za rodičem a do Jeseníku, tam měli babičku, tak jsem jel s ní už a pak nás tam nechali vlastně, oni jeli zpátky, že jo, jim končila dovolená, tak nás tam nechali jenom s babičkou a s dědou a prostě byla volnost, no.
1: Neohlídali vás?
2: Babička s dědou nás nehlídali.
0: Ne, ne, ty prostě žili svůj život, byli taky výborný, hodný a měli hospodářství, měli úplně jiný starosti.
1: Jak jste se to, Ivanko, dozvěděla, to, že čekáte dítě? Jak jste na to přišla? Jak to přišlo?
0: Jako u všech ženských. Pak nepřišlo nic a tím jsem věděla, že jsem v jiném stavu.
1: To jste věděla vy. A teď? Mám to říct rodičům? Nemám? Automaticky jste se o to podělila? Nebo jste to nejdřív řekla Antonínovi?
0: Nejdřív jsem to řekla mužovi a tak nějak jsme to probírali a říkal právě, že se vememe teda, že bude svatba. Pak jsme šli oba za rodičema, jenže já měla otce takového cholerika, který se hned rozčílil, tak on šel to sdělit a já se zamkla v koupelce a čekala jsem, jak to dopadne. No, neslyšela jsem nic, ale pak, když jsem přišla, tak děda seděl, tady bylo kanapé, jako valenda taková, a jenom kroutil pořád takhle hlavou.
1: A pak jste to schytala, nebo co následovalo?
0: Ne, řek mužovi, že než si ji vemeš, tak jdi radši vem si pro vás a jdi do lesa se oběsit.
3: Ne.
0: Jo, je to tak.
2: On děda si dělal legraci, on zase tak hroznej nebyl. My jsme spolu vycházeli velice dobře, jako já, neměl s ním žádný problémy. Samozřejmě, jak by se člověk tvářil, že jo, když mu dítě řekne, jsem v jiném stavu a je ještě jí není 18, ale chvilku kejval tou hlavou, bez toho takový přepadlej, ale pak se to všechno vyřešilo.
1: Co vaši rodiče?
2: No, tam to bylo skoro špatný, protože u nich v práci byla rodinka, maminka i dceruška, už velká, byli takový jeho lehčího ražení. A on, můj táta, si to splet, že je to moje žena a její máma. A přitom to byla úplně jiná rodinka. No. Tak u mě doma říkal mámě, hele, to je děvka. A tam její máma je ještě horší. No. A měl jsem co vysvětlovat potom, no, protože máma hned na mě vletěla, co blbneš, co si to bereš. No. Tak dalo to dost práce jako jí vysvětlit, že jsou úplně vedle, že to je někdo jiný.
0: Jenže tenkrát mu šel na vojnu, měl jít teda, takže aby nám povolili sňatek, to byla taková komise. No a řekli, že ne, protože ženy

0: režime, takže žádná svatba nebude.
1: To znamená, vy jako neplnoletá jste musela předstoupit před komisi a ta rozhodla, jestli ten nápadník, který způsobil to, co způsobil, je hoden toho, aby s vámi prožil život. To někdo posuzoval takhle?
0: Ano, to se posuzovalo. A pokud jako, že půjde na tu vojnu hned, tak usoudili, že prostě to nemá cenu a že spolu nevydržíme. Jenže máma dělala soudkyni z lidu, to tenkrát bylo, pomáhala, a běžela za těma známejma a pak nám to povolili.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ivanka a Antonín Paurovi se brali v Praze na Nuselské radnici. Nevěstě nechala maminka ušít šaty s kožíškem, ženich oblékl tmavý oblek.
2: Svatební hostina s 20 hosty se konala u rodičů Ivanky doma. Podávala se polévka s játrovými knedlíčky, svíčková a domácí koláče.
1: Svatebním dnem bylo úterý 29. září 1964. O dva dny později už musel Antonín rukovat na vojnu. Jak to prožíval?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vím, že mi to bylo hrozně líto, jakože nebudeme spolu, ale nedalo se nic dělat. No. Na té vojně taky člověk by pomalinku brečel, že jo, ale nebo udělat ze sebe nějakýho hrdinu, ale měli jsme se rádi, no, bylo mi to líto. No. Pak se narodila holka, tu jsem viděl až vlastně po půl roce nějak, ani mě nepustili nějak dřív. No. Nebylo to nic příjemného.
4: Když přišla Iva na svět, vy zase manžela pryč, vaše první dítě, jak se to prožívalo, jaké to bylo stát se mámou?
5: Hezký. Líbila se mi moc, když se narodila. Volala se mámě i tátovi a říkám, jak máme hezký dítě, nádherný, no, tak nějak. Soustředila jsem se na to dítě. Měla jen 1,90 kg. Ležela v krči nahoře, tam byl pro tyhle nedonošený děti, takže mě vyšoupli, tak já jsem za ní chodila, no a pak teprve se mohla, nebyla jistota, jestli ji zachráněj, ale já jsem věřila, že jo, takže.
4: Bála jste se o ní?
5: Hodně, no.
4: Jaké to je, řeknu vám, dítě potřebuje starost, musíme přesunout, je malé ještě, vemu vám vlastně dceru, rovnou teď vy ji nevidíte, jak to prožíváte?
5: No, je vám smutno, hrozně. No, ale já tam byla, dá se říct, pečená, vařena. Já tam pořád lítala, já to mám kousek, no, nosila jsem jí tam mlíko, takže snažila jsem se.
4: Po jaké době jste si ji odnesla domů?
5: No, po měsíci jsem si ji mohla vzít. No.
4: No a nechyběl vám, Antonín byl pryč tak daleko?
5: Já jsem tam jezdila hodně často, že rodiče hlídali Ivu a všichni, jak jeho rodina, tak moje rodina, nabalili mu tolika věcí, salám, já nevím, co všechno, a já to vždycky dřela do tábora a on měl kasárna ještě daleko, takže, ale nosila se mu statečně.
3: Vojna byla děsná otrava a zbytečný úplně, jo? To, když to člověk viděl, co jsme tam proflákali času úplně zbytečně, no tak takovýhle povyjažení, že přijela manželka. Dostal jsem samozřejmě vycházku přes noc, tak jsme mohli na hotelu spát spolu. Jo, takže to, vždycky se člověk na to těšil, samozřejmě.

0: Po návratu z vojny žili Antonín s Ivankou nejdříve u jeho, potom u jejich rodičů. Ještě netušili, jakou silnou bolest jim osud nachystá. Jakou zkouškou si jejich láska projde.
1: Na začátku toužili mladí manželé po vlastním bydlení. Kamarád jim pomohl získat malé útočiště v bývalé hospodářské budově Trojského zámku v Praze, ale stále to nebylo ono.
0: A tak se Ivanka rozhodla zareagovat na výzvu pro mladé. Osídlit pohraničí. Odešli na Šumavu.
2: My jsme si vybrali Srní, tam byla bytovka a mohli jsme bydlet teda tam, jenže pak, když už nějak jsme to chtěli, tak to bylo už obsazené, tak nás doporučili do Směče, tam byl fínský domek prázdný, tak se nám to líbilo. Muž nastoupil jako traktorista a já do karavína.
3: Pohraničí se tedy rodina začala rozrůstat?
2: Když jsme tam přišli, tam byli hrozně hodní lidi. Taky ze všech koutů republiky to tam osídlili a říkali, je, vy máte jen jedno dítě. Všichni tam měli plno dětí. To prý budete mít víc a byla to pravda. Říkali, tady je dobrá voda.
3: Tak ta dobrá voda přinesla kolik dětí ještě?
2: Tři. Teda měli jsme dvojčata, bohužel o ty jsme přišli, protože v Prachaticích tenkrát neměli inkubátor. Jo, to byla jenom taková nějaká verínka, tak je museli převážet do Písku a to nepřežili. Pak jsme měli syna a pak druhýho syna a to jsou Prachatičáci.
3: Jaké to bylo přijít o dvojčata pro vás, Antonína?
4: Hrozný to bylo přijít o ty dvojčata. Jsme se děsně těšili, že už jsme vlastně, to už měla holka 6 let, no a teprve jsme si mohli dovolit další děti. Tak jsme se na ně strašně těšili, ale bohužel ty podmínky tam, přece jenom to pohraničí bylo takový odstačený, že jo, nebylo to tam tak vybavený jako tady. Tady, kdyby se to stalo, tak přežili holky. Byly to dvě holky. No, pak jsme se z toho nějak vykřesali a říkali jsme, zkusíme to ještě. No a povedl se nám kluk, šikovnej, do dneška z něj máme hroznou radost. No a pak přišel neplánovaně po 2 letech ještě jeden. No a tím jsme skončili.
3: Prozraďte mi, ale ten okamžik, dvojčata se takhle převáží, jsou ohrožená v životě a pak přijde ta zpráva, jak jste se to dozvěděla, že odešli.
2: Já jsem ležela ještě, protože mi dělali císařský řez, tak jsem ležela ještě v nemocnici. Poslali telegram mužovi, že umřeli. No a pro mě to bylo hrozný, protože jsem ležela na oddělení, kde měli maminky, miminka. Takže oni se šmuchlovali s miminkama a já jsem brečela.
3: To znamená, vy tu zprávu jste dostala od manžela, protože jemu psali?
2: Oni mi to řekli, ale poslali hned tu zprávu mužovi. No a měla jsem to špatný, protože se muže ptali, koho má nechat zachránit, jestli mě nebo dvojčata. No a muž, protože jsme měli doma malou Ivu, tak řekl, že mě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh opravdové lásky, kterou zažehli už před 60 lety Ivanka a Antonín Paurovi.
2: Za život se stěhovali celkem 7krát. Ocitli se nejen na Šumavě, ale také ve východních Čechách, na západ i východ od Prahy, aby v závěru svého života našli útočiště znovu doma, v bytě po rodičích Ivanky, kde to vlastně všechno začalo.
1: Na dno svých sil si musela Ivanka jako městské dítě sáhnout v drsných podmínkách Šumavy.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
3: Kdy vám v tom životě bylo nejvíc do pláče, kdy jste tak vnitřně se trhala, trápila? Bylo to ten okamžik, kdy jste se dozvěděla, že dvojčata nejsou, nebo to byly i jiné chvíle?
4: Tak bylo to hodně, že dvojčata nejsou, ale byla to pro mě ta chvíle, co jsme odešli teda ven, a já jsem nastoupila do Kravína. Já jsem byla jedináček a bydlela jsem tady v tomto bytě, takže žádná velká dřina, jenom uklidět a to. A tam jsem teprve poznala, co je to práce. A já jsem po nocích pomalu nespala, jak mě brněly a bolely ruce a brečela jsem. A říkala jsem mužovi, prosím tě, pojď, půjdem zpátky do Prahy. A muž řekl, chtěla jsi to? Tak to máš. A musela jsem si zvyknout. A zvykla jsem si a zžila jsem se s nima i muž. A byli jsme hrozně rádi, že jsme odešli ven. A do dneška si říkáme, že jsme šťastní lidi, protože kdyby jsme měli bydlet v Praze a vychovávat tady ty děti, tak to není ono.
5: Tam byli docela příjemní lidi, jo, takže se tam člověk zkamarádil s nima hned. A i když to byla těžká práce, tak mě to nějak nevadilo. Já jsem s tím neměl celkem problém.
4: A my vlastně jsme vždycky chtěli těm dětem, my jsme žili celý roky pro ty děti.
3: Čím vám ty děti udělali největší radost?
4: Byli hodní a dá se říct, jsou hodní i dneska. Mají nás rádi, scházíme se prakticky. Dřív jsme se vždycky scházeli třeba u Ivy nebo u Toníka, u Tomáše. Teď už to tak není, ona je trochu ta doba hektická a scházíme se tady.

0: Kdysi jeden indický mudrc řekl: obětujme svůj dnešek, aby naše děti měly lepší zítřek. Tak žijí lásku svým dětem i sobě navzájem dávají Antonín a Ivanka Paurovi.
1: A děti jim to oprácí plnou měrou. Důkazem je i to, že do našeho pořadu je přihlásili právě oni.
2: Tak měli jsme hezký život.
3: Rozhodně nám to víc dalo, než vzalo. Myslím si, že jsme prožili takový plodný a zajímavý život. Jo. Si nestěžu, někdo to bude mít třeba nějaký traktorista hloupej nebo něco. To. My to tak neberem. Opravdu jsme si užili a je zajímavý, že skoro všude, kde jsme byli, tak byli úžasní lidi.
4: Ale možná protože vy sami jste úžasní a tyhle věci se přitahují, ne?
3: Že bychom byli úžasní, si nějak nepřipadáme, ale opravdu jsme všude zapadli nějak a bylo to fajn.
4: Kdy jste se o Ivanku nejvíc třeba bál?
3: No, rozhodně s těma dětma. Když byla v té porodnici, tak se to nevyvíjelo, jak by mělo.
4: Co vy, Ivanko, kdy jste se o Tondu bál?
2: Když třeba na Šumavě měl žízeň a tenkrát jezdil s traktorem, neměl sebou vodu nebo tak, bylo horko a napil se z nějakého potoku a něco chytil. Musel do nemocnice, tak jsem se bála, protože muž je ještě pro mě pořád takovej hlava rodiny a živitel. Takže i když člověk taky vydělává, ale my žijeme ještě jako dřív se žilo. Takže měla jsem o něj strach.
5: Zlatá láska.
0: Příběh Ivanky a Antonína Paurových nás chytl u srdce. Proto jsme se rozhodli jim dvěma dary udělat radost.
1: Poprosili jsme Patrika Rozehnala, aby jim do kuchyně tajně nainstaloval nový kávovar na espresso a další druhý káv. A k tomu zapojil digitální rádio.
0: Manželé nic netuší. Tak pozor, naše překvapení teď odhalíme.
3: No, vy nás děsíte, psi.
4: Ne, my vás chceme pozitivně překvapit.
3: Dobře, jsme připraveni.
4: Říkali jsme si, že každý si rád udělá kávu, dobrou kávu a stráví u něčeho.
2: No, jsme překvapení.
4: Namele to kávu, když si tam dáte turka a natočíte si tam horkou vodu, můžete si udělat turka, můžete si zkusit udělat i espresso nebo větší kávu, nebo když přijde návštěva, děti třeba, tak tohle k tomu máte. Není to jediná věc, ten kávovar, který tam přibyl, pojďme se na to blíž podívat. Přinesli jsme ještě digitální rádio.
2: Tak jo, prýma.
4: A to je dárek pro vás.
3: Děkujeme. Jsme překvapeni, jsme opravdu překvapeni.
4: Vy si to zasloužíte, ne?
3: No, to nevíme.
4: No, určitě. No. Jakou jste si vlastně dělali kdysi první společnou kávu? Jak se tehdy připravovala?
2: Mléla se byla jemnější. Je to byla vůně po celé kuchyni.
4: Děláte si vůbec i v tomhle věku a po tolika letech nějakou společnou chvilku, kdy si sednete, dáte si třeba tu kávu, popovídáte si?
3: My spolu snídáme, takže popovídáme. Po obědě si uděláme kafíčko.
2: Povídáme si.
4: Stává se i takhle po čase, že si třeba do křesla sesunete a vy se třeba o Antonína opřete a schoulíte se k němu, nebo už ne?
2: No, tak...
3: Nelži. Nechce už. Já bych jí pošmuchloval, ale to je pořád, já nemám čas.
4: Jste v jednom kole, jo?
2: No tak jsem v důchodu a pořád mě něco zajímá. Jste
3: chalý důchodce, přesně.
4: Co je pozdrav důchodců? Nemám čas. Tak. Až si ten čas uděláte, můžeme si dát i kávu.
2: Dobře, tak dáte si...
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Tenkrát

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: 59 let. Právě tolik času jsou spolu manželé Antonín a Ivanka Paurovi. Za tu dobu se musí dokonale znát.
2: Jistě ví o svých zlozvicích, denních rituálech a v paměti mají také společně prožité chvíle.
1: Tak si je vyzkoušíme. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každého si ovšem vzal stranou. A teprve vy uslyšíte jejich odpovědi dohromady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaké je manželovo oblíbené jídlo?
4: Vepřo, knedlo, zelo.
5: Plnění papejky snad nejvíc. No.
3: Kdo vybíral jméno dceři?
5: Asi jsem to chtěl, protože Iva určitě by to neřekla, protože ona je taková skromná. To.
4: Já.
3: A podle čeho?
4: No tak já jsem Ivanka. Naši mi dali Ivanka Dášenka, netušili, že jednou budu stará. A já jsem dceři dala Ivana.
3: Žárlila jste někdy?
4: Ale ano, taky.
3: Čepířil se někdy před některou?
4: Jo, taky se čepířil. Jo.
3: Jak to vypadá?
4: Hrozně. Tak nějak chce být jako jednička. Úžasný.
3: Otáčel jste se někdy za nějakou pěknou ženskou?
5: O, to asi jo. Jo. Tomu se člověk neubrání nějak.
3: Je uklízecí typ?
4: Ne. Absolutně ne. Je typický chlapský typ.
5: Pořád uklízí.
3: První dárek, který jste od něj dostal?
4: Punčochy. Bylo to už po svatbě, až chtěli jsme jít ven, někam se projít na Václavák, a já jsem si roztrhla punčochu a neměla jsem nějak finance. A muž říkal, tak jsem trochu, jako já říkám, já nikam nepůjdu, nemám punčochy. A on říkal, a od čeho máš mě? Já ti je koupím.
3: První dárek, který jste jí dal?
5: To si možná už zapomněla ona, ale tenkrát jsem nosil takový klipsnový, jako zlatý, ono to nebylo zlatý, ale takový klipsnový hodinky, mě se strašně líbil, jak jsem jí to koupil, ale jestli si to ještě pamatuje Iva, vůbec to nevím.
3: O, jistý kus oblečení zmínila.
5: To nebylo lepevní. Blejskavou sukni a šaty taky vlastně takový blejskavý. No, to.
3: A nemohly to být i punčochy?
5: Punčochy taky. Punčocháče spíš, ne? No, s takovýma zojama. Tenkrát vypadaly spíš jako poděvky, ale no. No ne, oni byli strašně takový, jak se kdysi nosili ty v těch vykřičených domech, jo. Ale nám se, tenkrát to fečilo, to nosil nějaká holka, jako jo. Tak.
3: Odřekla jste mu někdy rande?
4: Ani ne.
5: Rande ne, ale vyhodila mě odset. Nechtěla, abych tady spal.
3: Proč?
5: No jsme začínali nějak, my jsme na to hned nevletěli, to je, opravdu jsem musel dobývat nějaký čas. No, to,
3: no, byla nedobytná.
5: Pevně, odsaď jsem šel, víte, kde jsou Dolní Měcholupy? Tady odsaď jsem šel do Měcholup v noci, protože mě nevzala domů, jako. A to jsem teda asi proklínal, no, to jsem možná řekl nějaký to svrstý slovo. To, no,
3: to. Takže vám zamávala sokna, vy jste šel, jo?
5: No, co mi zbývalo, práce nebudu, že jo. Ne, to.
3: Vaše oblíbená barva?
4: Fialová a hnědá.
5: Že by ta hnědá, to snad ne.
3: Hnědá je divná, že jo?
5: No, hnědá je divná, no. Ale když jsi říkala, tak myslím, že to má popletený.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: V čem je muž obzvlášť šikovný, co na něm obdivujete?
4: On byl šikovný od jak živa. Umí, ať není tím vyučený, nebo prostě poradí si se všem. udělá všechno. Opraví, to mají tady taky důchodkyně, babky, které jsou vdovy, závidějí, protože spraví balkon, udělal koupelku celou, no prostě umí, ke všemu se umí postavit.
3: Antonine, to vás ctí, co ctí Ivanku ve vašich očích?
5: No ctí, že je taková poctivá, z gruntu dobrá ženská.
3: Jak to vypadá, když si tedy pohovíte, když si uděláte třeba chvilku a jen tak lenošíte, u čeho to děláte, čím ten čas vyplňujete?
5: No, buď já se tady natáhnu a ona mi čte nějaký ty zajímavosti. Máme rádi toho Nepila, že jo, Františka už.
6: Manžel se pak svalí na pohovku, manželka po něm umije nádobí a je pokoj, je pořádek.
5: Já mám to takový milý. Popovídáme si u toho, vypijeme to kafíčko, to je taková naše zábava a procházky a vejlety.
4: A rádi jezdíme, protože je to taková změna.
3: Jak jezdíte?
4: Jezdíme vlakem. Zajedem, kam chcem.
3: Vy si ráno nachystáte svačinu, zabalíte baťužek a jedete jen tak na blind, nebo si to naplánujete?
4: My si to plánujeme a svačinu si nebalíme, my si vždycky někde zajdem na oběd.
3: Řekněte mi ještě, takový hezký vztah, co máte. Co pro vás znamená ta zamilovanost a co pro vás znamená láska? Je to stejné? Bylo něco z toho na začátku? Jak to vnímáte, jak to prošlo tím životem u vás?
4: No, tak na začátku byla veliká láska. A dneska máme se, já nevím, jak bych to rádi, a chceme být spolu pořád.
5: Prostě si jeden druhý vážíme, to je to nejdůležitější, bych řekl.
3: Kdy jste naposledy jeden druhého třeba pohladili, dali mu pusu nebo tak?
5: Když jdeme spát, tak mě paní vždycky pohladí. A dáme si dobrou noc.
4: Je to pravda. A nebo i tu pusu.
3: A když se ráno probudíte?
5: Paní mě budí polibkem.
4: Má už snídaně hotovou. Dá mu pusu. No a pak jde mu snídat a já si ustýlám a takové věci.
3: Kdyby z toho vašeho vyprávění a ze zkušenosti a moudrosti měl být návod pro ty mladší, aby dosáhli stejného výsledku, spokojeného, krásného života po boku a dožili se v takové úctě a síle i toho, co vy, co by měli dodržovat, co překonat, co přehlédnout?
4: Tak můj návod by byl, aby hodně naslouchal jeden druhýmu, když ho něco trápí nebo tak, a když ten jeden musí udělat trochu navíc, tak by to rád udělal. No a tak nějak ne hned pro každou hloupost se hádat a musí spolu hodně komunikovat a řešit to.
5: Dávat si najevo, že se mají rádi a že se potřebujou, protože se mají rádi.
3: Když teď tak sedíte i proti sobě a teď byste se podívali jeden druhému do očí, co byste mu po těch letech řekli? Jedno, dvě slova.
4: Že jsem ráda, že jsem na něj trefila a jde nám to.
5: Já jsem taky rád, že jsem na ní trefil.
3: Ale milujete ji pořád?
5: Miluji ji pořád, určitě.
4: Taky, mám ho ráda a nedovedla bych si představit najít si jinýho dětka. To by bylo asi neštěstí. Mám ráda svýho.
3: Za co byste mu třeba v životě po těch skoro 60 letech poděkovala?
4: Že to se mnou vydržel a že tak nějak jsme spíš jako kamarádi.
5: Děkuju za celý život, protože opravdu život s ní byl nádherný. Já to si nemůžu stěžovat. Miluji, pořád jí miluji.

0: Ivanka a Antonín Paurovi prožívají opravdovou lásku už skoro 60 let. Lásku, která se zrodila z jednoho jediného pohledu. Byla zkoušená odchodem hned dvou malých dětských duší, ale nikdy ji nic nezlomilo.
1: Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. V rodině, kde se lidé milují, podporují a drží jeden druhého.
0: Proto nikdy nezapomínejme na svou rodinu. Právě tam se rodí láska, po které toužíme a kterou v životě potřebujeme. To dobře vědí i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie. Žně na Jižní Moravě začaly naplno. Úrodu nejspíš poznamená sucho. Zítra bude převážně polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Pražská Národní galerie zatím nebude mít nového ředitele. Ministerstvo kultury výběrové řízení zrušilo a v nejbližší době chce vyhlásit nové. Podle ministra Oty Klempíře za Motoristy žádný z uchazečů, kteří postoupili do druhého kola, nepřinesl takovou vizi, jakou ministerstvo požaduje. Do vybrání nového ředitele bude galerii dál vést pověřená generální ředitelka Olga Kotková, která byla mezi uchazeči, ale neuspěla. Podle Klempíře není stanoven termín, dokdy by mělo být nové vedení vybrané.
2: Bude mít velmi těžký úkol dostavit nebo začít stavbu depozitáře. Bude mít těžký úkol Veletržní palác. Co vlastně s ním, jestli ho zrekonstruovat nebo jestli prostě udělat nějaký nový multifunkční prostor.
1: Jihomoravští zemědělci naplno začali se žněmi. Kombajny teď sklízí ozimé plodiny jako pšenici nebo ječmen. Podle agrární komory je na celkové hodnocení sklizně ještě brzy. Někteří pěstitelé už teď ale očekávají nižší výnosy kvůli jarnímu suchu. Například v Josefově na Hodonínsku, vysvětluje tamní agronom Roman Zimák.
3: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel, protože zima byla v podstatě suchá a nástup jara a těch vláhových podmínek byl taky velmi špatný.
1: Letošní jaro bylo podle dat Českého hydrometeorologického úřadu nejsušší od roku 1961. Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodl o tom dnes přerovský soud. Vyměřil jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
4: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
1: Rozsudek není pravomocný. Žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Sport. Vedení druholigového Artisu Brno musí do zítřejších 16 hodin rozhodnout, jestli přijme nabídku na účast v nejvyšší české fotbalové soutěži. Tu odmítlo Táborsko. Oba kluby o tom informovali na svých webech. Počasí. Zítra bude polojasno s kupovitou oblačností. Ráno bude v jihovýchodní polovině území oblačno až zataženo. Místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy až 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 je mezi kilometry 194 a 188 směrem do Prahy uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbovým pracím. A ze stejného důvodu je uzavřený levý jízdní pruh i na D5 mezi 14. a 10. kilometrem směrem do Prahy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morfu kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušarín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jí do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? V lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte.
2: Ano.
3: A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
2: A? Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vážně. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet, nebo...

0: Prosím vás, nedáte!
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milosti vás, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: No půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Za šrápnu tě a to šrál.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. A, je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šije, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi, prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dá vlíbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatíčku, na, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální...

0: speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: Ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhne ty kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poslyšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekl, jako dělal samozřejmě, ale pochopte, no jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, jde se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč! Ještě krok a střelím!
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák. No.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pozdíte.
0: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízím vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
0: Je to vztek. Zamiloval jsem si jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musím platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. No. Je to lupič.
3: Kde je ten hulvár?
2: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
0: Promiňte. Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Della jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem. S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu, napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Ne, vážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to...
1: Koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně... krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty...
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a líbá? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Objímá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže... Kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. Na, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Dřebeny! Jsou ty nejkrásnější hřebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Delo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebereš, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrej den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejeté, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl při tom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4-taktní výbušný motor, ve značkách auta já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu. A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. Počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Tak, tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
6: Je hodina před půlnocí, tady Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Zdravím všechny posluchače sítě regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes osamocený ve studiu bez svých milovaných techniků, kteří se starají o čudlíky a páčky, ale snad to nebude mít vliv na to, co se bude dnes vážného probírat. Kávu už mám na stole, intimní prostředí mám nastavené, tak teď jde o to podívat se tváří v tvář, jestli to, co vy mě budete říkat, je pravda, anebo já v těch vašich uvozovkách očích poznám, že se jedná o lež a vy tu pravdu jen neumíte říct. Protože čtvrteční noční linka je na téma, když člověk neumí říct pravdu. Zkrátka to z něj neleze. Je to váš případ, vás osobně, anebo jste tou osobou, která byla v uvozovkách podvedena, ale dá se to vůbec pochopit? Čtvrteční noční linka, když člověk neumí říct pravdu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
6: Téma pravda a lež. Myslím, že asi tohle shrnuje písnička z klubu Delta Jarka Nohavici. Honza Macon přeje pěknou noc s Českým rozhlasem.
7: Šla pravda světem a na chudý duchem se smála. Pro blahoslavený navlékla honosný šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě.

její jáv. S pravdou mě můžete leda tak políbit. Záda, ženská je ženská, tak jaký pak caviky sní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě donaha vyslečený.

plivla, odporně zaklala, vypadla ven. K ránu, až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí, aby se ta čistá pravda

přívětivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla bejt ráda. Ostatní cizí šmouhy přišili jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prej pravda. A zatím se potlouká nahá a po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. To máš holka marný, jak chceš, se dušuj a křič. Lež zatím potvora ukradla vzrostlýho hřebce. Který hlupák se do dneška opravdu hádá. Pravdy se ovšem v těch řečičkách

0: než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež.
1: Jsme na startu noční linky čtvrteční z datem 2. července 2026. No nikdy člověk nelže, protože by chtěl někoho podvést. Nikdy prostě nemá odvahu říct pravdu nahlas. No a bojí se reakce, hádky, možná zklamání, nebo toho, že už potom nic nebude jako dřív. A tak raději mlčí. Doma v práci, ve vztahu mezi přáteli i sám před sebou. Dnes v noční lince budeme mluvit o chvílích, kdy člověk neumí říct pravdu. Tak je to na vás. Co jste dlouho nedokázali přiznat, komu jste pravdu neřekli a proč? A stalo se vám někdy, že vás víc než samotná pravda ranilo to, jak dlouho byla zamlčovaná? Těším se na vaše příběhy, ať už budou veselé nebo smutné. Můžete volat, můžete psát linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Už nějakou tu minutu čeká Mirek, Miroslav. Zdravím, pěkný večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás.
1: Děkuji.
3: A hned na začátek musím moc ocenit, že jste vlastně dal hnedka tu skvělou písničky od Jarka Nohavici, že ta je úplně skvělá, vůbec se v normálních komerčních rádiích prakticky nehraje a přitom mi řekl bych v dnešní době tak strašně aktuální, že opravdu jako velký díky teda. Jo?
1: Tak já děkuji. Písnička... Nějaká písnička to musí otevřít a tahle ta se mi zdála úplně nejvhodnější a hudební dramaturg řekl ano.
3: Známý samozřejmě a je, řekl bych, úžasná, řekl bych, nadčasová, řekl bych, jako v dnešní době velmi prostě aktuální. Ale tak více mě k tématu. No, samozřejmě pravda lež, tak samozřejmě vzpomínám si na takový jeden krásný e-mail, kde jsem dostal, tam byla náš státní znak, který nám vlastně jako visí, nebo vlastně jako vlajka visí nad hradem. A tam máme samozřejmě jako v logu napsaný pravda vítězí, že? A takový dobrý, řekl bych, člověk udělá takovou malinkou změnu a tam bylo napsaný pravda vítězí.
1: No, to je otázka.
3: To samozřejmě jenom záměna malinkého písmenka a řekl bych, ten význam se teda významně teda mění.
1: No je to stejné, jak nonverbální komunikace, stačí ukázat, ty jsi jednička a hned ejhle, ano. To najednou může způsobit hned jiné vady na kráse, takže tomu rozumím. Ale když se budeme držet tématu, čtvrteční ano. Noční linka, když člověk neumí říct pravdu, byl jste někdy v situaci, že zkrátka ta pravda nešla přes tu pusu, protože i když to bylo vlastně třeba v uvozovkách provalená, teď já nemyslím nevěru, ale myslím to něco, o co se jednalo, ano. Tak zkrátka nešlo to přes tu pusu, i když nešlo by to možná bylo jednodušší vlastně všechno, ale nešlo to.
3: Samozřejmě, říká, že pravda vlastně osvobozuje, to je pravda, ale na druhé straně je taky rčení jako milosrdná lež, jo, samozřejmě. Jo, to znamená, že ano, někdy, jak si říká, člověk musí jako zalhat tak nějak jako, aby, jak si říká, tomu druhému třeba nějakým způsobem se nechci nějak neublížil, anebo aby tu situaci nějak strašně jako nevyhrotil, takže ano, jako někdy ta milosrdná lež, jak si říká, na místě.
1: Miláčku, já to řeknu jinak, miláčku, prosím tě, teď přece jsme se dohodli, nebo teď přece víš, že my si můžeme říkat všechno, tak si pojďme říct, co se teda stalo, nebo kde se co, teď v práci, tebe něco trápí v práci, teď já jsem tvoje milenka, tak přece tě nemůže trápit nic jiného, tak práce to budou, kamarádi, teď mi to řekni, o nic nejde. Ne, neřekne to. Stejně to neřekne.
3: Samozřejmě, tak a myslím si, že každý člověk by měl mít nějakou takovou součitou vrbu, který by se měl svěřit. To znamená otázka je, jak má dobrý prostě přátelé, kamarády. Protože jsou určitý věci, které se říká jim, pak jsou určitý věci, které se říká třeba k manželce nebo prostě přítelkyni a podobně.
1: No a proč se nemůže říkat všechno?
3: Protože jako každý má de facto, když to řeknu, takový svý určitý, jakoby, jako myšlení a když to řeknu, když tím člověk vlastně tím druhým člověkem jako komunikuje, tak je to určitá, jakoby, jsou to vlastně dvě jako frekvence. A pokud ty dva lidi nějakým způsobem si rozumějí, tak ty frekvence jsou víceméně docela jako sladěný.
1: Tomu rozumím, ale když přece jenom se najde, tak stejně v tom vztahu anebo v té komunikaci je, když ty mě ale přece můžeš říct všechno, chápeš to?
3: No všechno, samozřejmě, jako otázky, jestli opravdu všechno, nebo skoro všechno, že to je samozřejmě jako každý má, tak si říká, jsou nějakou 13. komnatu, že jo.
1: No, tak jsem zvědav. Jsem zvědav, kam se dostaneme v rámci dnešního povídání, jestli to bude pouze o lhaní, milosrdném lhaní, i když já bych byl radši, aby to bylo o tom, když člověk neumí říct pravdu, ale budu rád, když budete poslouchat i dál, ať se dozvíme i další příběhy vás posluchačů. Díky moc.
3: A myslím si, ještě takovou poslední věc, myslím si, že to říct si jako pravdu by si měli říct, nebo říct si říkám hlavně srdci naši jako politici. Protože ty to opravdu teda říkat neumějí.
1: Dobrou
3: to
1: noc.
3: Je prostě, to je, tam bych to teda adresoval naplno, protože skutečně tam jako se oni skutečně pravdu jako dozvědět, to je víceméně sama takový...
1: Ale teď oni do té politiky jdou s láskou, přece tou snahou to změní, teď nemají jistě, zapotřebí.
3: Oni to myslí s náma dobře.
1: No jistě, tak to aspoň bylo u všech, no. Děkuju, já už se k tomu radši vyjadřovat dál politicky nebudu, aby náhodou se to neotočilo proti mě, což se stejně otočí, ale to se rád dělá.
3: Dobrou noc.
1: Taky.
3: Dobrou noc. Okay.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu z Prahy. Zdraví Honza Macoun. Kdo jste se připojili k vysílání až teď, tak prosím pěkně dnes na téma, když člověk neumí říct pravdu. Netvrdím, že by se mělo jednat vždycky o nevěru. Ono může to být vlastně o čemkoliv. Ale existují i lidé, kteří zkrátka to neumí přes tu pusu poslat, i když už je v uvozovkách jasné, že to stejně není pravda. Tak, ale nejde to. Přece, miláčku, můžeme si říkat, co chcete. Jo? Co chceme? Teď jsme si to slíbili a já to taky tak ctím, ale ty asi ne. Tak proč je to takový problém? Co se odehrává v tom člověku, v té hlavě? Proč to nejde přes tu pusu? Těžko říct. Tady mám příspěvek od Jany z Kolína. Měla jsem doma 3 roky velké tajnosti z dluhy. Nešlo o žádné miliony, ale pro naši rodinu to byla velká částka a začalo to nevinně. Vzala jsem si menší půjčku, abych pomohla synovi, jenže pak přišly další výdaje a já to lepila dalšími splátkami. Manželovi jsem pořád říkala, že je to všechno v pořádku. Nejhorší bylo, že jsem se ho nebála proto, že by byl zlý. Bála jsem se, že ho zklamu. Nakonec na to přišel z dopisu z banky, neřval, jen seděl u stolu a řekl, a proč si mi to neřekla? A to bolelo nejvíc. A od té doby vím, že neříct pravdu může být někdy větší zrada než samotná chyba. Ale tady je to jádro pudla. Proč si mi to neřekla? Proč to nešlo přes tu pusu? Co to je za sílu, když člověku to ne a ne přes ty hlasivky projít? Volejte právě teď 731 800 900, číslo znáte, téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to je téma, které rozděluje společnost. Já teda se přiznám, nemám rád ulhané lidi, jo, to je fakt. A už vůbec nemám rád lidi, kteří považují lhaní za jistý aktuální vztahový účet v naší aktuální společnosti, že se lež stává normou. To prostě neodpouštím. Nemířím tě tím teď na politiku nebo konkrétní politiky, ale to vůbec ne. Já se vůbec nezlobím, že někdo volil toho či onoho, tuhle stranu, tamto sdružení a podobně, ale vadí mi, že i přesto lidé, kteří nemluví pravdu, tak mohli by jí říct, jak to vlastně je, ale nechtějí, nebo to nejde, neumí. A o to je to horší, když je člověk potom v té rovině, že musí se zpovídat třeba nejmenším, proč lidi lžou. A na to už potom není odpověď.

0: Schválně. Jak to vypadá u vás, ve vašich hlavách, ve vašich prožitcích, situacích? Co jste zažili na téma, když člověk neumí říct pravdu? Další volající je tu, ale vlastně ani nevím odkud, jenom vím, že to je Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A na téma lhaní. Lhaní je dneska součástí téhle doby, ale to není jenom dnes. Lhalo se vždycky. To jenom, že teď prostě jak je větší informovanost a víc prostě jsou různí lidi víc vidět, tak se nám to zdá, že se to stává pravidlem. Ale myslím si, že tenhle to jako byl lhaní jako takový, jako bylo od jak tě živa. Někdy je to milosrdná lež, někdy je to prostě... Někdy se neřekne pravda, protože by to tomu druhému člověku třeba ublížilo, třeba nějaká zákeřná nemoc, nebo prostě něco, co by ho zranilo. Ale taky nemám ráda ulhaný lidi. Ale jsou prostě situace, kdy úplně říct pravdu natvrdo je možná víc zranitelnější než ta milosrdná lež.
0: Pak ale to, co říkáte, nebo tak, jak to vnímáme asi velmi podobně, pak to ve finále znamená, že takové to spojení, ale vždyť přece jsme si řekli a vždycky tomu tak bylo, že si můžeme říkat všechno, se s tím pádem stává z toho hrozné kliše, z tahle té věty.
1: Víte, když mi někdo řekne, že v životě nezalhal, tak tomu fakt jako nevěřím.
0: Já taky ne.
1: Nevěřím tomu, protože takového člověka neznám. Neznám, ještě jsem takového člověka nepotkala, který by v životě nezalhal.
0: A jak je možné, že existují lidé, kteří lžou, takže jim doslova ten nos roste jak Pinokiovi a přesto vlastně se nic neděje. Ty lidi nebo ta skupina lidí to bere vlastně... Jako jak to vlastně může brát, takže to přijímá jako normu teda v tom případě a vlastně s tím souhlasí a je to v pořádku.
1: Víte, na to vám může třeba odpovědět, že víte, jak je to, že každý má tu svoji pravdu.
0: Aha.
1: Jo, každý má tu svoji pravdu, vy máte svoji pravdu, ten druhý má taky svoji pravdu, tak a jak je to teda v tom, kde je ta správná cesta? To je to fakt strašně jako těžký, já tohle to říct, to budu říkat jenom pravdu, ale to je moje pravda. Pro toho druhého to třeba nemusí být pravda. Je to strašně těžký v tomhletom. Jo, najít tu správnou, vybalancovat tu správnou cestu. A já zase nejsem ten člověk, který by někomu řekl úplnou pravdu, kdybych měla vědět, že to tomu člověku strašně ublíží. Že třeba ho to zraní. Že jako když někdo... Já jsem třeba zažila, že jsem měla vedle sebe člověka, který byl těžce nemocný. Těžce nemocný. A když mi lékař řekl, že třeba umře za 3 dny, já jsem to nedokázala tomu člověku prostě říct, že už má jenom třeba 3 dny nebo 2 dny. Že třeba jsem ráno věděla, že už se do druhého dne nedožije.
0: Jo, a jak byste reagovala třeba na to, když ten člověk celoživotně ctil to, že pravda je zásadní pro toho člověka, pro ten jeho život a... Vlastně ve své podstatě musíte mít přece oba dva na očích vidět, že to asi není pravda, to, co říkáte. A ten druhý člověk vlastně, co teda, jako...
1: Hele, i proto vám to říkám, že to je strašně, můj názor je na to, že to je strašně těžký. Jo, že jsou opravdu situace, kdy říct úplně naplno tu pravdu je opravdu fakt těžký. Jo, a to nemluvím o nějaké politice nebo o nějakých jiných takovýchhle věcích, to vůbec ne, o tom nechci vůbec mluvit. Ani prostě bych nerada, aby se to zatahovalo do nějakých takovýchhle
0: pořadů,
1: jak to je, tak, tak, váš, tak, tak, tak. Ale prostě
0: Je to těžký, je to těžký a je to relativní, to si znamenám ano. u vás a je to u každé osoby jinak ke zvážení.
1: Jo, samozřejmě, jako ono je těžký se postavit před toho člověka a říct mu, hele, víš co, seš, už tady budeš jenom 2 dny.
0: Dobře, Evo.
1: Protože každý člověk tady si vždycky myslí, že je nějaká ta jiskřička naděje. A vy byste mu tu jiskřičku naděje vzal?
0: Děkuju.
1: To nevím.
0: Děkuju. Jdeme k dalším příspěvkům. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Lhali jste někdy jen proto, abyste měli klid? Neřekli jste doma něco důležitého? Tajili jste dluhy, nemoc, vztah nebo průšvih v práci? Přistihli jste někdy sami sebe, že raději mlčíte, než abyste řekli pravdu? Nebo chcete říct pravdu? Ale zkrátka pán Bůh vám nenadělil možnost odpovídat, protože to zkrátka nejde, neumíte to. Pojďme si to přiznat, za jaké situace jste si to třeba uvědomili nebo setkali jste se někdy s takovým člověkem. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A tam se taky teď momentálně dívám, ano, třeba... Hezký večer všem posluchačům. Mám problém právě opačný, lidem nelžu, pokud nejde o život mě nebo jim, nebo aby jim nenarušilo vztahy. Nemám ráda lež, ať se skrývá za čímkoliv bohulibým. Byla bych raději, kdyby mi říkali pravdu do očí a ne mě ze zády pomlouvali. Unesla bych to, třeba bych se i poučila ze svých chyb. Bohužel těch pomluv na mou osobu a vymyšlených lží jsem si užila na novém bydlišti až moc. Myslím si, že kdo vědomě lže, bez příčiny je bezcharakterní a s takovými jsem už na dobro skončila. Tak mě naučil život. Jsem z lidí zklamaná. Netušila jsem, že po dlouhé době, kdy jsem se odmlčela, budu zrovna psát tak smutně. Tak dobrou noc všem dobrým lidičkám. Lída. Lído, děkuju. Vážím si toho, že jste napsala. Děkuju. A neslzet, taky neslzím, protože slzy jsou většinou pro sraby, i když i chlapi taky občas pláčou a nestydí se za to. Je to fakt, než bude pět Janek Ledecký, kdo mi bude povídat po telefonním spojení. Halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
1: Tady Aleš, dobrý večer.
0: Aleši, zdravím vás. Voláte-li poprvé, tak řeknu rovnou vypnout rádio. Voláte-li už poněkolikáté, tak nenechte mě mluvit dál, je to vaše.
1: Volám poprvé, vypnul jsem rádio.
0: Výborně.
1: Si vás, co to máte za téma? To jste si vymyslel sám, nebo to vám poradili, nebo...
0: Tohle je zrovna konkrétně od paní posluchačky Květy Hořínkové z Českých Budějovic. A vidíte, to jsem ani nezvolil na úvod. Když člověk neumí říct pravdu.
1: Jo, jasně. Jenom jestli si nevymýšlíte, jestli si to nevymyslel sám.
0: Tohle zrovna ne, ale vlastně většina, 90% těch témat je od posluchačů. Klidně přidejte a... i vy nějaké další.
1: Já nevím, co říct, protože to je opravdu náročné. Já jsem že já už jsem ptačí člověk.
0: Ano,
1: já
0: moudrý člověk, máte zkušenosti.
1: Jasně, že potřebuji někdy to lehce zalhat, někdy víc, někdy míň. Já jsem měl synátora a on byl, jako přiznám se, byl hodně chytrý, byl takový rovnej, čistý, on teďka už je právník, už je trošku starší. A on taky jako vždycky mě říkal, no to musí říct pravdu, to takhle nejde. A až potom časem zjistil, že to jsou pravdou i jsem tam někomu ublížil. Nemyslím teďka nemocí, nemyslím to tak vážně. A že třeba i svoji mámě ublížil, že třeba se mě něco zeptal. Já jsem mu to řekl a řekl jsem mu, prosím tě, nech si to pro sebe. A on jak byl rovnej, tak to hnedka vypálil a zjistil, že pár lidem potom sám ublížil. Takže taky časem zjistil, že to není zas takový čistý, že je lepší sem tam něco. Nebo říkám, ne, že to škudé, že lež, ale to zavopalit možná.
0: No a teďka zkusme to ještě jako dopodrobná, tak jak to myslím já i přesně, podle toho na dnešního tématu, dostal jste se někdy do situace, já to udělám tak jako přirovnání náhodné. Máte syna, najdete mu cigarety a ty cigarety držíte v ruce, syn je před vámi, evidentně jsou jeho, evidentně si je koupil nebo je někde splašil, evidentně z něj ten kouř cigaretový je cítit a on vám neřekne pravdu, kde si ty cigarety vzal, nebo to jsou tvoje a on řekne, ne, nejsou. Ale vy víte, že to není pravda a ten člověk neumí říct tu větu, jo, to je moje, nebo ano, to kouřím, nebo to jsem někde splašil, to jsem někde dostal, ale tu pravdu říct neumí. Čím to je?
1: No to není tím dítětem.
0: Ano, a na to se ptám.
1: To je tím rodičem.
0: Takže je to výchovou.
1: Je to výchovou. Je to blbý teďka, že budu svádět na mamku, protože jsem rozvedený.
0: No,
1: ale moji mamce by lhali. Moji mamce by lhali, protože by věděli, že on jim bude dělat tusno a bude nepříjemná a bude to nafukovat. Ale mě to řeknou, protože oni vědí, že si pokecáme, i když je možná pošel, že takhle vykládám, ale když to probereme a já řeknu, a podívej se, já kouřím, já nekouřím, já jsem v životě nekouřil, já to nepotřebuju. A je pravda, že moje děti zrovna nekouří. A taky jsem jim to našel, tu krabičku.
0: No.
1: A vždycky by řekl, no, tak jsem si zapálil. A pro mě takhle, tak když myslíš, že to je pro tebe to nejlepší, tak kouř. Ale já myslím, že na internetu máš spoustu zpráv, že to není to nejlepší. Jsou lepší radovánky na světě než kouří.
0: No,
1: takže možná potom může i ten dospělý zrovna.
0: Takže máte prostě zkrátka pocit, a asi to tedy vnímáme velmi podobně, je to výchovou, špatnou výchovou nebo nedůslednou výchovou?
1: Špatnou, nedůslednou, za to ten člověk nemůže. Že
0: tak tak neotevřenou, nesrdeční.
1: Neotevřenou.
0: No vidíte to, tak jsme se dostali i ke zdárnému vyvrcholení, já si to u vás znamenám. A děkuju vám za zavolání, poprvé, Aleši.
1: Dobrý, tak děkuju, nakonec jste mě rozkecal trochu.
0: No vidíte to, díky taky.
1: A ostatním posluchačům.
0: Klidně divákům, víte, kolik šmíralů je a kouká na kamery a pozoruje mě a pak mi pošle seznam toho, co jsem dělal a nedělal během vysílání. Je to zajímavé čtení. Děkuju.
1: Jo, tak slavnej.
0: Kdokoliv, kdo vysílá.

0: 23.39 ze studia z Prahy vás zdraví dnes Honza Macoun. Dneska se bavíme na téma pravda a lež. Nebo spíš bavit se na téma, když člověk neumí říct pravdu, protože to tak zkrátka nemá od Pána Boha naprogramované a můžete na něj koukat a on tam stál jak solný sloup a nebyl schopný mi to říct a přitom já to vím a on to ví, že to vím, ale stejně to neřekne. Prosím pěkně, nemyslím tím pouze na nějakou nevěru. To, o to nejde. Jsou přece i podstatně obyčejnější věci, kvůli kterým se lidé dohadují, anebo kvůli kterým lžou, jako když tiskne.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A další napřímo, kdo to je? Tady Honza.
2: Haló, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: U telefonu taky Honza.
0: Zdravím vás, Honzo, povídejte. Když člověk neumí lhát, tak co byste mi k tomu tématu řekl?
2: No, je to strašně těžký téma. Přemýšlel jsem o tom a chtěl bych říct, že na mě před chvilkou zazvonila známá, která mě okradla o telefon a já jsem nedokázal říct prostě pravdu, že ji nechci pustit ani na toaletu, ani aby tady se mnou šla spát. Prostě jsem nikdy s ní nic neměl, bral jsem ji jako kamarádku, ale zklamala mě.
0: A
2: nedokázal jsem jí říct pravdu.
0: No a to je přesně to, na co se vlastně dneska ptám. Čím to, že jste tu pravdu říct nemohl, protože byste ublížil jí nebo sobě, anebo vaše hlava to zkrátka naprogramovala tak, že lepší je to říct takhle, protože se tím vyhnete dalším případným otázkám. Proč nešlo říct pravdu?
2: No, ona porodila 4 děti, ale nestará se o ně.
0: Mhm.
2: Prostě já mám děti strašně moc rád, ale nemám je. Rodiče mi zemřeli a mě bylo 8. dubna jako Ivetě Bartošový, taky by se dožila 60. A prostě chtěl jsem říct to, že někdy je lepší mlčet, než tu pravdu říct, ale člověk by si neměl vymýšlet a nebo lhát.
0: Hmm. Děkuju i vám za zavolání.
2: Já taky děkuju a pustím rádio, abych slyšel další dotazy. No.
0: Určitě, budu rád. Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: Noční linka.
0: Koukám i do vašich příspěvků, které jste odeslali, tady to vidím, tak třeba Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, byly zimní olympijské hry v hokeji a já jsem chtěl zrovna koukat na čtvrtfinále Česko-Spojené státy, jenomže se mi nechtělo do práce. Tak jsem musel malinko zalhat, abych viděl ten zápas, jenomže já jsem přišel do práce a pozdě šéf říká, kde jsi byl a já říkám, mě ujel autobus. To je v pořádku, říkal. No, na zaplať pámu, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, jestli myslíte to mistrovství v hokeji, které probíhalo v Praze, tam bych to i já jakože OK. Olympijské hry, tak tudy cesta nevede. Vidíte, jaký já jsem sportovní jako analfabet, absolutně, a za to může otec. Znechutil mi všechen sport na celém světě a hlavně mi do hlavy vnuknul, že úplně tím nejblbějším, nejzbytečnějším sportem je fotbal. Takže aktuální mistrovství světa ve fotbale. Jitko Zelenková, řekněte to snad za mě.

0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dnes je v rámci vysílání Noční linky. A kdo se proboxoval do vysílání pravděpodobně jako poslední před půlnocí, kdo tam?
1: No to jsem já, tady to jste paní Jirka.
0: Zdravím vás.
1: Jak vás poslouchám na to téma pravda, ale já totiž říkám, že říkat pravdu není tak velké umění, jak lhát, protože lháři musí mít výbornou paměť.
0: No, aby, to je pravda.
1: Aby si pamatovali, co kde řekli.
0: Mm-hmm. No jo, ale jak je možné, že potom si třeba, ať už kolegové v práci, nebo partneři, nebo manželé, sourozenci lžou mezi sebou, i když vědí, že přece u nich mají dveře otevřené a můžou říct cokoliv, kdykoliv, jakkoliv.
1: No
0: přesto ne.
1: Já nemyslím, jako jasně mezi rodinou nebo ve vážných věcech by se především měla říkat pravda. Ale takové někdy si lidi říkají pravdu a ono to vlastně ani pravda není. Něco si vymyslí, on to má za pravdu, ale já vím, že je to lež.
0: No.
1: A proto já jsem přišel na to, že hodně lidí má strašně radost, když jim něco řekne, oni si myslí, že je to pravda. A já se to vlastně vymyslím a mám z toho strašnou srandu.
0: Až takhle. No jo, ale není té lži v té společnosti dneska, v té dnešní době nějak moc?
1: Nejhorší je právě, když vzniká pravda mezi kamarádama. Tam pravda, člověk si myslí, že má kamarády a když jich nejvíc potřebuje, opravdu nejvíc, tak zjistí, že ty kamarády neměl.
0: No, na druhou stranu, podle čeho se pozná takový kamarád nejlepší nebo člověk, kterému se dá říct úplně všechno? Máte nějakou testovací oblast?
1: Ale mám, já jsem to zrovna teďkom prožívám, u mě nedávno zemřel manžel. A teď bych opravdu potřebovala takovou morální pomoc nějakou. A všichni jako najednou jsou nějací chladní a nemají čas.
0: Bez citu jsou, nemají čas.
1: No ano, to chci říct, dneska jsou dnešní době, jak starší generace, tak i mladší. Je taková nějaká...
0: Ale to tak na tu mladší bych to nesváděl, na tu mladší generaci, ta se to naučila o té starší.
1: Ano, ale ti starší lidi dneska jsou takový sobci a nevím, no.
0: Samolivý.
1: Nebudu vás zatěžovat.
0: Dobře, děkuju. A nás nezatěžujete, popovídali jsme aspoň na chviličku. Ať vám nikdo nelže, to vám samozřejmě přeju.
1: No, já to tak nemám rád, ale už jsem přišla na to, že někdy, když vím, že ten člověk by chtěl mít radost z něčeho, že se mi to nepodařilo. No tak já mu řeknu tu lež, on z toho má radost a já taky.
0: Objímám vás na dálku morálně, ať to máte v klidu, v pohodě, trochu na duši nějaké pohlazení a zvládněte to, držte se.
1: Tak, děkuji, příjemnou noc, nashledanou.

0: Tak přeci jen ještě někoho stihneme do vysílání před půlnocí. Kdo bude poslední úplně, tak hned řeknu to dobrý večer. Pak už to bude příjemná noc. Téma, když člověk neumí říct pravdu a vy víte, že to není pravda, to, co říká. Tam to máte s jistou konfrontací a přesně nejde to přes tu pusu. Co vám? Půjde to? Tady Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady Soňa. Já vás zdravím moc.
0: Taky, Soni, a... dobrý večer. Povězte, nebudu vám lhát a řeknu, že jsem rád, že voláte, to snad je jasné. A teď jde o to, jak to vnímáte, je to dnešní téma.
1: Jak to vnímám já? Já bych vám řekla jenom takový krátký příběh. Žila jsem prostě s jednou osobou, který byl velký podnikatel, a protože strašně rád si vymýšlel. Ale on před lidima vypadal velice, jo, se všema se bavil, ale bohužel alkohol a bylo zle. A věděla jsem o hodně jeho případech, že strašně lže, ať už mě nebo druhým lidem. Ale tady jde, jednu vám jenom řeknu, jeho rodina bydleli blízko nás, pak tam byly nějaké konflikty, tak se přestal s nima bavit a on v noci šel, oni měli před barákem tuje, už takové pomalu vzrostlé a on jim polil, nevím, nějakou kyselinou a ty tuje prostě odešli. Mm-hmm. Takže samozřejmě volali policii a to a věděli, že to byl on. Jako neviděli ho, ale mysleli si fakt, že to byl on. A já jsem věděla, že to udělal on a já jsem nebyla schopná prostě jim říct. Ano, byl to on. Vyšetřovalo se to potom a tak. A takových bylo více, že jsem nebyla schopná, ve mně se to bouřilo.
0: No a co, že se to zaseklo u vás? Jako, jak je to možné, že se to zaseklo? Jak, z jakého důvodu? Bála jste se třeba? Nebo no nechtěla jste mít nic společného?
1: Bála jsem se, co bude dál v té rodině, jo? A on jako podnikatel, samozřejmě, že by ztratil nějakou prestiž a tak. A nebo třeba, měli jsme jet k mojí mámě. A ona se tak nějak v něm viděla, protože fakt on se uměl přetvařovat, byl velice jako ochotný k ní. A když jsme třeba měli jet a on byl napraný, tak se nikam nejelo. A mě bylo nějak stydno, nebo nevím proč, prostě jsem té mámě nikdy neřekla, my nepřijedem, protože je napraný. Vždycky se něco vymyslelo, proč teda nejedeme, proč jsme nepřijeli.
0: A vlastně takže ve své podstatě bylo lepší, že to bylo po telefonu, protože jste nemusela koukat ještě do těch očí.
1: Tak nějak. Tak nějak to bylo. A ono tady takových, dneska už teda už s ním nejsem, jo, s tím člověkem, ale to je taková, vím to, chci to říct, a neřekla
0: a
1: jsem
0: zásek.
1: To.
0: Je tam zásek. Děkuju. Děkuju. Děkuju i vám za zavolání, za osmělení se. Vážím si toho.
1: Jo, děkuju.
0: A jdeme do další hodiny a k dalším příběhům. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc a zdravím všechny a mějte se krásně. Už je trochu chladno, tak doufejme, že i v Praze.
0: No je, konečně se dá i dýchat.

přichází půlnoc a vítáme nový den a je to pátek 3. července 2026. Z pražského studia Českého rozhlasu Střední Čechy zdraví a dobrou noc přeje Honza Macoun.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou vítáme pátek 3. července, vítáme všechny, zejména dnešní oslavence, ať už těch, kteří slaví pátek, já mu říkám jinak páteček, trochu tím provokuji, ale mně se to líbí. Svátek slaví pánové se jménem Radomír, vás je něco přes 7300, typické jméno pro Slezsko. Frýdek Místek, tam je vás úplně nejvíce, Radomíru na metr čtvereční, Ostrava, tak ještě tam přidáváme Třinec. Podle příjmenáře slaví Kašparovi, nebo Kašpar. Kašparová je vás jako šafránu v republice, tak nějak kolem 30 s tímhle příjmením. Tak ať slavíte to či ono, klid, pohodu, úsměv a hlavně ať se nám dobře dýchá. Žádné vysoké teploty, hezky klid, pohoda, svěží noc a taky písničky, které máte rádi. Dobrou noc přeji všem a čtvrteční téma Noční linky pokračuje, když neumíme lhát.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Přichází Helena Vondráčková, kam zmizel ten starý song. Taky už léta podezírám, že přeci jen ví, kam se schoval, jen to nechce říct, protože to neumí. Tak zdravíme do Řitky i kamkoliv jinam, kde nás můžete poslouchat.

0: Noční linka dnes otevírá téma, když člověk neumí říct pravdu. Co jste dlouho nedokázali nikomu říct, přiznat barvu a vlastně ani jste to doteď neudělali, protože to zkrátka přes pusu nejde, i když je všeobecně jasné, že to třeba to, co říkáte, není pravdou. Jo, ví to, ale nejde to té druhé osobě přes pusu. Víte, jak se cítí taková osoba? Vůbec můžeme mít slitování s takovými lidmi? A další příspěvky, které dorazily, tady to vidím, koukám, děkuji, třeba Daniela. Všem posluchačům přeji příjemný prázdninový večer. Moje setkání s pravdou začalo v první třídě při návštěvě školního inspektora, který se zeptal, co se nám v první třídě nelíbí. Jediná jsem se přihlásila a řekla, že paní učitelka tahá Aničku za vlasy. Třída byla zakřiknutá a na otázku školního inspektora, jestli je to pravda, odpověděla, že ne. Matka musela do školy a výprask doma jak vyšitý. Byla to však pravda. Ve druhé třídě se hovořilo o soudruhu Stalinovi. Všichni, včetně učitelky, ho chválili, jak se u nás stará. Já jsem na dotaz, co si myslím, odpověděla, že moje babička říká, že je to největší zlo, co nás mohlo potkat. Opakovala se zkušenost z předchozího ročníku a já pochopila, že jsou věci, které se na veřejnosti říkat nesmí. Bohužel to tak šlo celým mým životem a dnes se někdy nestačím divit, jak ty dějiny se vykládají jinak, než jak jsem tu událost prožila. Pokud jde o vztahy, tam bych velmi zvažovala, proč některé skutky, jimž ublížím partnerovi, vytahovat při nějaké hře na pravdu. Už předchozí posluchačka právě uvedla, že vše říkat nelze. Ono nemusí jít o lež, jen o zveřejnění pravdy z poloviny. To je tak filozofická otázka, že bohužel se smrskne při vysílání na maličkosti, zatímco odpověď můžeme hledat už ve starém Římě. Zkrátka lidstvo chce být klamáno a přijímá to od svých vůdců. Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ježišmarja, jsem se tady teďka, ale tady na mě někdo svítil baterkou. Já vím, kdo to je. Tady ochrana naší budovy. Chodí na obchůzky a já je tak málo kdy zkoušnu. Teď jsem úplně zapomněl říct, co chci. Výkladní skříň. No, půjdeme radši k vám, posluchačům. Bude to jednodušší, bude to příjemnější a možná taky ne. Třeba člověk z toho je na smutno. Haló, Honza u telefonu. Kdo volá? A poprosím, vypněte si rádio, aby jsme si rozuměli všichni.
2: Dobrý po půlnoci, ano. Luboši, Slovenska.
0: Ano, Luboši, zdravím vás, tak tam se asi nelže na Slovensku, ne?
2: Mám takovou zkušenost s prosazením pravdy anebo lži. Tam byl ze začátku téma o zdraví a nemoci a že tam je to někdy jako ohleduplné, ale u nás se ve zdravotnictví prosazuje více lež než pravda a mám s tím takovou zkušenost, když mám asi 13 roků rakovinu prostaty a bylo mi řečeno, že musím jít na ozařování a tak jsem prošel všetkýma možnýma institucema, včetně nejvyšších a nejlepších ozařoven v Brně, v Praze na Protonu a zjistil jsem, že třeba Proton v Praha prosadili proto, aby nemuseli jezdit do Mnichova, tak tuto ozařovnu prosadili lží za ex-ministra Chládka a to sice tím, že tam několik set lidí ozařovali s falešnou diagnózou a jenom aby byli zákazníci, kteří to zaplatí, ty 100 tisíce. Já jsem tam byl poslán jako jeden z nich a chtěli po mně 720 tisíc hotovosti hned, jako že mě vemou a už mi udělali ochotně vyšetření, které prý by mi v Brně neudělali a Brno, že je pomlouvá a přitom jako tam posílají svoje děti, svoje rodiny a tak jsem se dozvěděl neuvěřitelné věci, související s tím, aby se dostalo to, ten Proton centrum do Prahy, tak to bylo postavené na lžích a, a tak se to i podařilo tam vlastně otevřít. No a nakonec já jsem to ozařování, ke kterému mě nutili, že tu nebudu ani 5 roků, tak jsem vůbec neabsolvoval, přestal jsem jim věřit, přestal jsem chodit a na ty všechny vyšetření, protože mě řekli, že už mi to nebudou ani platit, když nepůjdu na ozařování, tak jsem přestal chodit, 2 roky jsem nikam nechodil. No a potom se otevřelo nějaké nové centrum v Brně, tak jsem to zjistil na internetu a tak jsem se tam přihlásil a bohužel ten pan primář, kdo to otevíral v Brně, tak on měl problémy, skočil do mantochy a tím se to všechno zase uzavřelo. No ale tak bych to ukončil s tím, že žiju už 13 roků bez jakéhokoliv ozařování a prošel jsem všechny tyhle ty lži, kterým se dostalo Proton centrum do Prahy a žiju 13 roků a dokonce dostal jsem se teda díky tomu, že ten pan primář v Brně skočil do té macochy, tak si mě zebrala náhradní paní primářka a ta je solidní. A tak mě udělala 2letou léčbu hormonální a srazila mě ty testy úplně na nulu. Takže vlastně po 13 letech já jsem s rakovinou na nule a to už bych dávno tady nebyl, protože mojeho kamaráda třeba taxikáře Svobodu ozařovali, mladý kluk, přes 50 roků a on mi řekl, člověče, spálili mě celou prdel a já se musím furt mazat a nakonec umřel. Takže já bych dopadl...
0: Obchod se zdravím, tam se tedy podle vás tedy lže, tak jako když tiskne a já si to u vás znamenám. Děkuju a hlavně zdraví vám přeju, hlavně zdraví.
2: Děkuju a zdravím všechny a přeju všem zdraví.

0: člověk neumí říct pravdu. Helena napsala, všechny zdravím, já lhaní přímo nesnáším, zvláště když je lež vykalkulovaná tak, aby druhému ublížila. Taky si myslím, že nejde o neumění říkat pravdu, ale o pokřivený charakter. Protože ten, kdo lže a považuje to za nutné, je spíš známka toho, že s tím člověkem není úplně všechno v pořádku. Člověk občas nechce říct pravdu, protože nechce být netaktní nebo nechce ublížit. Tak je to asi OK, i když podle mého se všechno dá říct popravdě a zůstat taktní a citlivý druhým, jen je to víc přemýšlení a hledání správných slov. A Michal, já neumím říct pravdu třeba s některým, kteří mě zvou tam, kam ukrutně nechci. A nebo taky některým, kteří mě žádají o půjčku. Proč? Protože ti někteří by mě mohli špatně pochopit a vzít si to osobně. Podle mě je lepší odvětit jim slovy, já už mám jiný program, nemám peníze, než povědět pravdu. Chce to ale odhadnout, komu odpovědět tak a komu onak. Teď je to na vás, 731 800 900, volejte právě teď, někoho z vás vyberu tady z blikajících šesti možných okének, která mi značí, že se někdo snaží provolat sem do studia a všech šest je obsazených, takže děkuju za to, že vás to zaujalo. Zkusíme to, halo, halo, Honza u telefonu, kdo je tam? Tak tady se neslyšíme, tam je miliarda ozvěn, zkusíme zde. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, tady posluchačka z Benešova.
0: Ano.
1: Míla, a chtěla bych se vám svěřit s takovou nepravdou pravdou. No.
0: Povídejte, Mílo, jsme jedno velké ucho.
1: Nedávno mi zemřel manžel, skolaboval, tak jsem volala záchrannou službu, kteří byli vynikající, ochotní, psychologicky krásně přistupovali k pacientovi. Dovezli nás na urgent, kde dostal základní nějaké to ošetření injekce a mě poslali domů, ať jdu domů si odpočinout, že to bude dobrý, že ho přendají na internu benešovskou. Uvedu to i se s místem. No, já jsem si ještě o půlnoci tam volala, sestřička říkala, stav je stabilizovaný, je to v pořádku, přijďte si v pátek odpoledne. Jenže v 9 ráno mi někdo volal, byl to muž, ty představil se mi, že manželův stav se zhoršil, což se může stát, nejsme nesmrtelní, že ho předávají na LDN-ku. Během půl hodiny autem jsme byli v nemocnici, manžel už byl převezený na LDN-ce a už byl mrtvej. Já jsem si ho odkryla. To znamená, že on v noci zemřel, aniž by o tom věděli. A aby ty stopy všechny smazali, tak prostě okamžitě rychle ho převezli na tu LDN-ku, kde mu nasadili kyslíkový přístroj, aby bylo vidět, že se něco dělá. No já jsem se tam málem zhroutila samozřejmě. A pan doktor na LDN-ce přišel za 2,5 hodiny. Naprostej nezájem. Sestřičky, ty se skovávaly, tak já tam seděla, on přišel, vykázal mě, že si ho vyšetří, během minuty byl venku a říká, tak manžel vám zemřel. A já říkám, pane doktore, já už to vím, 2,5 hodiny tady sedím a je mrtvej několik hodin už. Já jsem si ho odkryla a už tady ty příznaky toho úmrtí byly. No to víte, to je věk a to se prostě vůbec se mnou nezabejval. Já jsem se málem zhroutila, do dneška je to roka půl, já nejsem schopna se z toho dostat.
0: Zpracovat, chápu.
1: Kdyby jako se mnou někdo tam promluvil, nebo mě opravdu zavolali, nebo ho nechali na té interně, vysvětlili mi to, ale bylo vidět, že to chtěli všechno sklidit.
0: A zkuste mi, omlouvám se, že do toho vstupuju, ale zkuste mi vysvětlit, proč by to

0: Proč by to dělali? Proč, jestli si dokážete položit i otázku, jako proč by to dělali, že ho přendavali, když už byl zesnulý v tu dobu?
1: Já mám dojem, on byl převezený na tu internu kolem půlnoci, protože já tam volala. Bývala bych tam i šla, kdyby jako věděla, že stav je jako se zhoršil. Ano. Nebo tak. Ne, sestřička mi řekla, že stav je stabilizovaný.
0: Ano.
1: A nic, ať si přijdu odpoledne, že budou výsledky a takový. No a v 9 telefon volal muž, jestli to byl sluha, sanitár nebo lékař, to nevím. A řekl, že ho bo převáží a my během půl hodiny se synem a on už byl na té LDNC. To znamená, že ho, já si to vysvětluju takhle, že si ho převezli.
0: Rozumím.
1: Noční, tam si ho nikdo nevšimnul. Ani nevěděli, že zemřel a zjistili to ráno při vizitě, tak si to ale já lajc vysvětluju.
0: Na druhou stranu jsem pochopil z vašeho povídání, že vlastně kdyby se tam k vám ten doktor nebo ten personál choval upřímněji nebo tak jako aby vás podrželi duševně, psychicky, tak by vlastně jste byla ochotna přijmout i jinou pravdu.
1: Tak, kdo chce zemřít, že si má jít lehnout na internu. No, já jsem se vždycky tomu zasmála, když jsem to slyšela, říkám, to jsou pomluvy. Ale tohle to se mi stalo a já se psychicky z toho nemůžu vůbec dostat, to je to nejhorší, s tím se mi přidávají moje potíže samozřejmě.
0: Další neduhy, které člověka trápí.
1: A teď jsem zůstala doma sama, no, ale mě mrzí nejvíc to, že jsme se nerozloučili, že jsme si ani ruku nepodali. Prostě já jsem měla nádherný manželství, výborného manžela, žili jsme spolu 59 let.
0: Mílo, držte se, myslím na vás. Ať to bylo jakkoliv ve finále, tak teď už se to stejně nevrátí, tak hodně síly vám přeju.
1: Ale říkám, nikomu tím nepomůžu.
0: Teď už ne, no. Teď se v tom budete akorát babrat.
1: Jsem volala k vám, jsem ráda, že jsem mluvila s vámi.
0: Děkuju.
1: Mám vás ráda.
0: Děkuji.
1: Poslouchám vás 3 roky už. Takže jsem našla tu odvahu. Já jsem se bála. Já říkám, ale já to potřebuju někomu říct.
0: No to je fajn.
1: Pravda by možná byla to nejlepší lék na tu moji bolest. A všichni zamlčovali a lhali, tak se nezlobte. Přeju vám.
0: Nic se neděje. Vám děkuju.
1: Mějte se hezky.
0: Za to, že jste se osmělila, Mílo, dobrou noc, držte se, že to bude lepší, tak to se může říkat jen tak do větru, ale ta hlava to musí nejdřív zpracovat a někde to zkrátka trvá. No a to víte, 59 let je 59 let. Neumím se ani představit, co se vám za guláš v té hlavě odehrává. Myšlenkový guláš. Hlavně teďka už se s tím nedá nic dělat. Tak držím všechny, nejsem dysfunkční, takže mám všechny 4 palce, takže všechny 4 teď držím, abyste se měla líp. Věřím v to.

0: Petr píše, Petr z Olomouce. Staral jsem se o maminku skoro 7 let, nejdřív to šlo, pak už potřebovala pomoc se vším a rodina mě chválila, jak jsem obětavý, a já se v tom vlastně trochu zamkl. Nedokázal jsem říct, že jsem unavený, vzteklý, nevyspalý a že někdy sedím v autě před domem a nechce se mi jít dovnitř. Připadal jsem si jako špatný syn už jen proto, že mě to napadlo. Pravdu jsem řekl až lékařce, když jsem se jí v ordinaci rozbrečel. Pomohla nám zařídit odlehčovací službu, mamince to neublížilo a mě to zachránilo zdraví. Dnes bych každému řekl, přiznat vyčerpání není slabost. Mlčet ze studu je mnohem horší. Děkuju moc. Taky na tom něco pravdy bude, ale to si člověk v tom momentu neuvědomí, že? Protože ta hlava pracuje úplně jinak. Jinak je naprogramovaná.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když člověk neumí říct pravdu, o tom to dneska je. Psychologové upozorňují, že lidé často nelžou kvůli zisku, ale kvůli ochraně sebe sama nebo druhých. Mnoho konfliktů přitom nevzniká kvůli samotné pravdě, ale kvůli tomu, že přišla pozdě. Zajímavé také je, že podle některých výzkumů člověk během běžného dne několikrát upraví nebo přikrášlí realitu. Často úplně automaticky, jenže hranice mezi malou milosrdnou lží a velkým tajemství bývá někdy velmi tenká. A právě nevyřčené věci dokážou člověka tížit celé roky. A nedej bože, když se jedná o vlastně pravdu, která se může říct. A navíc máte otevřené brány u té druhé osoby. Vždyť ty mě to můžeš říct. Vždyť takhle to máme nastavené, takhle to máme celý život. Proč nejsi schopný tu pravdu vlastně říct? Proč mekotáš? Proč říkáš něco, co je evidentní nepravda? 731 800 900. Kdo nám volá? Honza u telefonu, pěknou noc přeji.
2: Šárka z Plzně.
0: Zdravím, Šárko, dobrý večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer.
0: Prosím pěkně, vypnout rádio, jenom aby nás to nerušilo. Super, Šárko, voláte poprvé, nebo už jste někdy volala?
2: Poprvé.
0: Můžu vám sahnout na nos, je to pravda?
2: Je to pravda, poprvé.
0: Dobře. No ale s tou lží máte asi nějaké zkušenosti tedy?
2: Absolutně žádný.
0: Fakt ne? Když člověk neumí říct pravdu, umíte říct každému pravdu?
2: Většinou pravdu říkám.
0: No tak už jsme u slova většinou.
2: Někdy to nejde úplně naplno.
0: Ale čím to je, že se to zasekne, že to nejde tak jako úplně?
2: Když nechci tomu člověku ublížit.
0: Takže je to o tom, aby ten člověk to neprožíval ještě hůř. Ale co vy víte, třeba ten člověk by to přijmul líp?
2: To nevím. Mně se stalo, že přítelé, s kterým jsme byli 5 let, odvezli do nemocnice do Prahy se žloutenkou. Měla jsem svolení jeho, že mě můžou dávat informace.
0: Ano.
2: Po 7 dnech přítel zemřel.
0: A kde byl zakopaný pes, jak se říká? Kde byl problém?
2: Nikdo z doktorů mi neřekl, že umírá. Věděli to. Řekli mi to, když jsem zavolala naposled, že čekali, že zavolám o 30 minut dřív, že před 30 minutou zemřel.
0: A bylo to lepší, když vám to neřekli, když to dneska berete s odstupem času, nebo jim to vlastně nemůžete odpustit dodatečně?
2: Nemůžu to pořád přijmout.
0: A bylo pro vás lepší, když vám řekli nepravdu?
2: Čekala jsem, že mi řeknou jeho zdravotní stav a ne, že je v klidu, že je v pohodě.
0: Takže špatná komunikace, na tom se...
2: Špatná komunikace a následně špatná komunikace s jeho kamarádem, který jsem měla domluvenou urnu, všechno řízený, které letos jsme se měli brát a jeho kamarád mi urnu vyfouknul a představil se jako jeho nevlastní bratr a byla urna vydána.
0: Ó, bože. To, na to není ani doplňující otázka.
2: Urnu si vyzvednul v březnu, do dneška jsem neměla možnost se rozloučit.
0: Proč to udělal?
2: Nevím. Nechápu, nevím. Byla jsem i s přítelovou maminkou domluvená, že si můžu urnu vyzvednout, že ho nechce. On zemřel na žloutenku, já tu žloutenku měla od něj, byla jsem v nemocnici, přišla jsem o práci kvůli tomu.
0: No.
2: Kluci mě řekli, že mi finančně pomůžou udělat sbírku, aby jsme mohli Davida vyzvednout. No, nakonec si ho vyzvednul ten jeho kamarád sám. Říkám, do dneška jsem ho ještě neviděl.
0: A máte nějaký odhad toho, proč to vlastně jako udělal, nebo vůbec netušíte? Vy měli jste vůbec špatné vztahy?
2: Vůbec netuším. Přitom kluci se pohádali před 2 rokama a přestali spolu mluvit. A nekontaktovali se nic.
0: Takže jako je to... Neříkejte, že není důvod, nějaký důvod být musí. Jak jste si to vysvětlila vy v té hlavě?
2: Nijak, nechápu to pořád, toto jde k soudu.
0: Ale víte o tom, že...
2: Chci soudit.
0: Jasně, to chápu, ale na druhou stranu udrží to vaše nervy na úzdě, protože... takové to, já to řeknu teď velmi ošklivě, necitlivě, ale takové to hnípání se v minulosti přece nikdy nikomu ještě nepomohlo. Protože ten soud se bude ptát proč. Ne vás, jako, ne vás jako proč, byste, že byste jako neměla nárok, ale jako tam se člověk dozví tu v uvozovkách pravdu z celé té společnosti, té osoby, ale teď jde o to, jestli tu pravdu vůbec chcete slyšet.
2: David mě požádal v říjnu poslední přání rozloučení, který bych měla vykonat já, vyzvednout urnu a vykonat jeho poslední přání.
0: To je důležité. Tak hlavně, aby se to vydařilo, ať to s tím soudem dopadne dobře, držím palce. Poslední přání, to se musí splnit. Tak vám děkuju, Šárko, děkuju moc. Držte se taky, hodně sil přeju. A do toho takové smutné písničky. Je to silné dneska to téma, hodně silné. Omlouvám se, jestli někdo měl chuť na veselější notu, ta bude příště, nebojte, až se uslyšíme v sobotu.

0: Spíš dobrý večer anebo dobrou noc. Tady je Honza, Český rozhlas, Noční linka, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Skotnicová, Skotnicová výšku.
0: Ano, zdravím vás, jste velmi slabonce slyšet, ale já vnímám, dám vás tady ještě čudlíkama trochu víc na hlas. Povězte k tématu, když člověk neumí říct pravdu, co byste ráda?
1: Poslouchám takové smutné příběhy a tak jsem se rozhodla, že si taky postěžuju, jestli mi dovolíte.
0: Určitě, ven s tím, jsme jedno velké ucho tady.
1: Je to 2 roky, ve vánoční svátky na Štědrý den. Můj syn dostal bolesti na hrudi, tak volal sanitku, dlouho nejela, tak sednul do auta a v té bolesti jel do nemocnice, přijde s konem místecké. A tam ho nějak vyšetřili a řekli, že to má od papeře, že to nebude nic vážného a poslali ho domů. No tak on se vrátil a jak šel do schodu v bytě už, tak brečel, měl také bolesti, nemohl dýchat, také bolesti, došel do pokoje, vyvratil se, zemřel. 59 roku. Tak jsem si vzpomněla, když slyším ty paní, jak se stěžují, to jsem prožila já. A trápí mě to do dneska. Nevěděla jsem, jestli se mám nějak stěžovat na tu nemocnici, nebo co udělat, ale nakonec jsme to tak nějak museli přijet, no.
0: No, nic jiného nezbývá ve své podstatě, byť je to kruté, tak nic jiného nezbývá, tím ho nezachráníte a hlavně tím možným stěžováním si zavaří člověk ještě víc v té hlavě, než má.
1: No, že to v té nemocnici bylo asi jenom takové, já nevím, že to odbyli. A syn byl horník, jste pracoval na nádole stařič, potom šel do důchodu a šel dělat na stavbu. Byl strašně pracovitý a měl rád rodinu, manželku, syna. No opravdu nám ho líto a pořád ho vzpomínáme, pořád na něho myslíme, celá rodina. Toto je 59 roku.
0: No. No. Je to dost, ale hlavně když rodič přežije své dítě, tak jako co chce, že?
1: Ano,
0: to,
1: ano.
0: Tam není o čem.
1: Já už mám 85 a tak jsem přežila syna. No, děkuji,
0: jako moje mohla. Babička přežila svoje 2 vlastní děti, které zemřely tragicky a svojí vlastní vinou. Trochu tak nějak mám nasosáno od baby, jaké to je, a to zdaleka nevím a necítím úplně všechno, tak vnímám i vás.
1: Měl jsem velmi špatný ten rok, protože mi zemřeli 2 bratři, oba 2 na rakovinu a manžel zemřel taky stářím, když byl horník a no, tak jsem zůstala sama, úplně sama.
0: No, voláte mi do rádia, voláte nám, voláte do Ostravského studia nebo do Českého rozhlasu, tak ano, máte nás ano. Aspoň jako náhradní rodinu, která vám aspoň dělá někdy radost ano. Nebo vás dostává do nějaké formy duševní. Tak v noci se můžete vypovídat.
1: Vypovídat, ano.
0: Držte se taky, děkuji, samozřejmě. Já se nezlobím vůbec. O toho jsme tady, protože nebýt vás není noční linka. Děkuju vám, držte se. Dobrou noc.
1: Já taky děkuji, dobrou noc.
0: Pomalu jsme se odklonili vlastně od toho našeho tématu, ale vlastně ve své podstatě ono se vším všechno souvisí, když člověk neumí říct pravdu a téma lež ve společnosti teď aktuálně, mně vám přijde, jako kdyby ta lež bylo až moc, ale zase mi taky přijde, že je i moc těch, kteří vlastně tiše souhlasí s tím, že se lže a že to je vlastně nějaká nová norma. Tak tohle já nepřijímám, byť jsem dřívávějíc lhal a vlastně do dneška, ale možná, že i jo. Člověk není schopný kolikrát říct úplnou pravdu, i když to víceméně mě tohle opustilo v 35. Prostě tam jsem se jednoho dne tak vytočil sám na sebe a říkám, a kašlu na to, kdo si to má pamatovat. Ale nešlo mi to ve vztahových věcech, mi to nešlo a v těch takových věrnostních, no, člověk má velké srdce, to víte, no, velký Honza.
2: Noční linka.

0: S vámi Honza Macoun, čtvrteční noční linka. Tak třeba Honzo, píše Jana, představte si, že já třeba vyžaduji v určitých věcech, aby mě lidé lhali, byť jsou to hlouposti, tak by mi pokazali náladu, týká se to například mé plnoštíhlosti. Když někdo mívá rýpavé poznámky, tak mu vždy odseknu, jestli by nebyl tak hodný a nemohl mi lhát, že přece nejsem zas tak pro tělo, někdo mě poslechne, někdo mi pravdu řekne, ale hezky řekne i plnoštíhlá si moc hezká přece. Já takové lži z milosrdenství uznávám a vůbec mi nevadí. Jak to máte vy, jak to vnímáte? Máme poslední minuty na dnešní povídání, když člověk neumí říct pravdu, píšete hodně, děkuju, říkám to třikrát. Zkusím ještě vás. Haló, Honza u telefonu, kde je na druhé straně?
1: Ano, dobrý večer, alebo teda moc.
0: Ano.
1: Stanislav z Novej Dubnice.
0: Zdravím vás. Stanislave, povězte, jak se lže na Slovensku?
1: Tak jak všade vo světě. Já takto, najprv chcem ocenit vás, že si vyberáte ty najťažšie témy. No čo už je ťažšie ako pravda a lož? No každý máme na to úplne iný názor.
0: To je fakt.
1: Každého je to niečo iné. No, to je prvé. Druhé, poviem jeden extrém o lži. Taký, že ten lhár, alebo lhář, alebo klamár, keď je prichytený, tak sa nesmierne urazí a proste až do vytočenia. No a sú to, nechcem to povedať natvrdo, možno, že to poviem, aj určité typy, nechcem byť označený za nejakého rasistu, ale poznám to dosť zblízka. Ale nie je len tie typy, ale to je proste rozšírené dosť značne. Čiže je až tento typ, to je už extrém. No. Poviem, ako som to bral ja. No ja zase snažil som sa neklamať sprosto, lebo samého ma to proste mierne vytáča. Mm-hmm. Takže neklamal som sprosto, ale nehovoril som úplne pravdu. No to už vyžaduje trošku sofistikovanosti a možno by sa to malo aj vyučovať. Vyžaduje to už. No. Takže aby to nebolo až také, no neznám klamu, aj majú tí politici po niektorí a nie že len naši, chceme to tak vzťahovať, ale aj tí vyššie postavení vo svete, úplne sprosto, že to vidno na prvý pohľad, no ale ako nemajú s tým problém, takže to je tento.
0: No,
1: ja hovorím, ja som to robil asi tak, že teda nie vždy povedať celú pravdu, ale proste povedať to tak sofistikovane, že neklamať, ale hovoriť to. Mám s tým aj skúsenosť tak ja, ale zas na druhej strane. Čiže to je mne. A ja keď som hlavne teda kamarátom, keď už niekto kamarát, tak som mu pravdu povedal. Aj tvrdú.
0: Mm-hmm. A čiže stál o to? Stál o to?
1: No tak pre... Nezariadil sa podľa toho, ale nemám skúsenosť, že by ma nechcel vidieť. Velice radi neustále sa so mňou proste kontaktujú.
0: No jo, ale nemal som... Stanislave, ale co když se dostanete do situace, jako jsem několikrát už zmiňoval, že přece té osobě, a je jedno, jestli je to drahá polovička, kamarád, nebo spolužák, nebo nějaký kolega, soused, kdy vy víte, že tomu člověku vlastně můžete říct, vlastně je to třeba blbost, můžete mu to říct, teď vlastně od toho se nabízí i ta protistrana, tak mi to řekni, co tě trápí, Stanislave, Stando, ale vy to nejste schopný říct, dostal jste se taky někdy do takové situace, kdy vám to prostě přes tu pusu vůbec nešlo a přitom jako nebylo o co?
1: Nie, já jsem dost jako priamě otvorený, například aj dcerám som, a aj mi to trošku vytkli, že jsem povedal, no tak Janka, ty nemáš na to, Zuzka je lepšia v športe, to je evidentné, takže ty si zase lepšia v něčom inom. No tak trošku jej to mrzelo, keď bola také dievčatko. A potom mi to vyťkalo, otino, ty si mi to takto povedal. No tak áno, samozrejme, však ja som není žiadny, nerobil som americkú výchovu, že no jaká si len úžasná, najlepšia, najfantastickejšia, krásne hráš na tom klavíri, absolútny antitalent.
0: Milujte, miláčku, lásku moje, milujte, áno, no. jo.
1: Takže nikdy som sa toho nedržal, proste som hovoril tak, jak som to videl a nemal som s tým zlú skúsenosť. No zlú, keby som bol veľmi citlivý, ja som samozrejme celý život taký, čiže aj v robote som bol taký, no tak pochopiteľne, že som nejako nepostúpil tým pádom, kde som mohol. No nakoniec som aj postúpil, aj som podnikal a tak. Takže ale ako pocítil som to, ale ako mi to nevadilo. Takže takto nejako.
0: Musíme sa rozloučiť. Ďakujem. Stanislave, ať sa daří, zdravím na Slovensku, ať sa tam neleže.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: A víte co, ještě je tady paní Pravda, i o ní písnička, tak dinda. Kapela, zpěvák, zpěvačka, je to paní Pravda zkrátka.

0: pravda zní jednoduše, že v běžném životě bývá často mnohem složitější. Někdy člověk neřekne pravdu ze strachu, jindy ze studu nebo proto, že nechce někomu ublížit. Občas si lidé nalhávají i věci sami sobě. Malé lži přitom bývají součástí každodenního života skoro každého člověka. Nic mi není, jsem v pohodě. Neboj, to bude dobré, jenže někdy zůstane nevěřčené něco mnohem většího. Nevěra, dluhy, závislost, tajný vztah nebo třeba obyčejná nespokojenost, která roky dusí celou rodinu, celý ten vztah, a je to pak všechno na prd s prominutím. Pojďme uzavřít to dnešní povídání na téma čtvrteční noční linky, když člověk neumí říct pravdu. Že by někdo udělal poslední tečku, třeba vy, tak budeme-li struční, můžeme, kdo je na druhé straně?
1: Tady Jarmila.
0: Ano, zdravím, Jarmilo, máme tak minutu, povězte. To dnešní téma, když člověk neumí říct pravdu.
1: No, já bych řekla, že je to docela složitý v tom, že každý máme nějakou povahu a říct lež, tak nemám čistý svědomí. No. Prostě mě to hryže, že jo. Na mou povahu, co mě naši, nebo můj otec učil, prostě mluvte pravdu, s tím se jako, i když, jak se to říká, natluč, bude ti natlučeno a udělej dobro, bude ti odplaceno třeba zlem, že jo. Mm. Ale to už se prostě takhle nese a i ta povaha, a i prostě ta člověku, ta citlivost, vnímavost.
0: A čím to, že vám to takhle vložil tatínek jako do duše a do života, že byste zalhala a vy jste dostala po budce, anebo vám to přátelsky vysvětlil?
1: Ano, já jsem, když jsem byla, já nevím, 7 roku, 8, tak moje sestra dostala od babičky brusle, krásný, bílý. Tenkrát to bylo, že jo, to bylo drahý a to. A já jsem nedostala nic. A já jsem je ze steku podepsala Hana Kubišová, Kubišová, že jo, neohrabaně. A on mě prostě, jako to bylo jasný, že jsem to udělala ze steku, protože, ale já jsem měla oprávněný jako vztek, protože proč to nedala obou, proč to dala jenom jí? No, a takže jsem se nepřiznala a tačka si mě zavolala a pověděla, tak ty budeš lhát, jo, ty budeš lhát. Takovou mi vymrskl, jak se takhle říká, z boku, takhle jako ze stylu.
0: Letěla jste daleko.
1: Že měl trefil přesně na rty a jak narazili ty rty jako mi na zuby, tak jsem opuchla, natekli mi to, pak chodil s heřmánkem a otíral mi to a omlouval se, že to já tak nechtěl. Ale já jsem měla takový vztek, protože já jsem říkala, já jsem přitom hrála s klukama hokej, Hana ani nějak nebruslila a dostala krásný brusle nový.
0: No.
1: Takže to je právě, to mě nastartovalo, nebo takhle mi to prostě jako utkvělo v paměti, že tady to teda opravdu se nemá. A taky jsem tak vedla svoje děti, protože i když je potřeba někdy asi láhat, je to na úkor třeba, aby se neudělalo nějak hůř tomu dotyčnímu, protože ještě vám řeknu maličkost. Mě třeba řekla paní doktorka na rovinu diagnózu takovou, že se s tím nepárala a já jsem dostala až doma šok. Doma šok. S tím, že se to teda vrazilo, prej, tak vy to máte takhle, já to nebudu jako chci prezentovat úplně, jo. Já to budu obaleně. A to se pan doktor asi spletl, to máte v každý ledvině jinak. Jedno tak, a to, co se asi překlep, no teď vy to máte, jo, ale s tím, že teda člověk, kdyby byl citlivý, no já jsem citlivá, ale to, protože brácha na to umřel ve 49. A s tím tak neobaleně, a to se mi stalo teďka třikrát už u paní doktorky, takže normálně mám z toho taky husí kůžu a chci odejít pro takový jednání.
0: Dost, je to v lidech, jak se říká, ale to probereme jindy, musíme končit. Omlouvám se. Dobrou noc.
1: Opravdu, jenom chci říct na závěr, stačí jenom úsměv a prostě se podívat a tak nějak toho vlídně a ne jako tak nějak prostě...
0: Chápu.
1: Škaredě, jo.
0: No. Děkuju. Dobrou noc, ať se daří.
1: Tak jo, dobrou noc. Všechny zdravím moc.
0: Taky, zdravím, klid, pohoda, úsměv. A samozřejmě vám to věřím všem, co jste volali, vaše příběhy. Taky když dorazí příspěvek, mnohem větší problém je a taky zejména odvaha přijmout pravdu, tedy i váš, pane Macoune. Několikrát jsem vám zaslal prokazatelný důkaz, že pohádkový Honza není sám, nedokázal jste vzkaz ani jednou zveřejnit, natož přečíst. Možná tak učiníte teď, abyste snadno dokázal ovlivnitelným posluchačům, že i nepříjemnou pravdu umíte přijmout, ale je to pouhá přetvářka, tedy vlastnost tolik potřebná všude tam, kde jde o poslechovost, sledovanost a míru publicity. Otoman Zlínský. Otomane, víte. Jsou někdy příspěvky, kterým člověk zkrátka nerozumí a vlastně ani jim nechci rozumět, ale když si myslíte, že máte pravdu, když si myslíte, že mě to udělá dobře, nebo když si myslíte, že vaším příspěvkem se něco změní, tak prosím, pište dál, děkuji. Od prvního mého vysílání v Noční lince až do současné doby bez vás ty příspěvky, to by nebylo ono, to zase přiznávám. I když jejich obsah nechápu a málo kdy jim rozumím. Dobrou noc vám přeje z Prahy Honza Macoun, zdravím nejenom Otomana, ale i všechny ostatní volající, poslouchající. Děkuju, že jste se osmělili, zavolali a jinak těším se na vás zase příště. Další Noční linku vysíláme už dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát to bude s Borkem a Borek z Brna má téma chutě a vůně prázdnin. Společně se uslyšíme v sobotu hodinu před půlnocí. No a téma, které jsem pro vás připravil tentokrát já, moje úchylka. Tak dobrou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, to mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
2: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíjová, prosím.
2: Paní Lamlíjová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obédia Scully.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
3: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločin?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi?
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum, bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
7: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
7: To jsem já?
2: Vy?
7: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
7: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
8: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
7: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
7: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
7: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
7: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
7: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
7: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
7: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Cole něco velmi zvláštního?
6: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
7: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Cole osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Cole vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
7: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
7: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
7: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Cole vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Cole byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
7: Ne, pan Cole spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
7: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
7: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
7: Je to můj nevlastní bratr.
10: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
7: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
7: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
8: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
7: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
7: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a z části

0: Než vražda, není-liž pravda, inspektore.
1: Paní Lemlíová, můžeme poprosit ještě o čaj?
2: Jistě, pane vrchní inspektore.
0: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
1: Z okna? A v noci?
0: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
1: Ne, to nevím.
0: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
1: Musím vás zklamat, Holmesi. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
0: Z obálky dopisu pana Coleyho.
2: Ale to není známka, inspektore.
1: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
0: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
2: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
1: Conium maculatum memento Socrates.
2: Ano.
1: Co to znamená, pánové?
2: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
0: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
2: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
1: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
1: Přála jste si, paní Lamlíová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
0: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
1: A Sokratovi.
2: To jest známce Donalda Evense.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatně.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnovali se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiné?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Nočního hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že nočního hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím, o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od 8 do půlnoci?
6: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou, tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
7: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
7: Prosím, prosím, je to pro lajky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
7: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
8: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného. Nebýt mého přítele entomologa?
5: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
5: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
5: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
5: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
5: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardner.
5: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: kvěci,
3: je to
2: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě... Za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jako vy a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví. I jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. Takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad... Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone. Zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarsky.
2: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.